así.

Začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate. With

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s baliánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ten první to byl Rufus Thomas, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top ten písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicoletti. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám
4: jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
5: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to ku
1: podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsem vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem skoro baletka.
0: Když jednou špičkou a teď se
1: ano,
0: k tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskou.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix,
1: režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, jakoby zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano, no. Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji.
3: Jaké víno mám nejraději?
2: Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. A taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce k kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct si kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme přirozeně. Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní humornádě.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano,
3: sušených,
2: v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není tady to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji. Nashledanou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím i vynikající baletku, paní Macháčkovou.
3: Ano, no to teprve se musíte přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme paní Líba.
7: Nashledanou.
2: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno.
3: Jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
11: Hele, no. Hele, vypadni odsud, ale. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. Tak god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: Co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty jsi blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát, že večer člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověč.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. No, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už syčí z trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty, já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jeho jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce. Tak
2: ano,
1: a celá
2: to
1: je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano,
1: ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam
2: ano,
1: seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká, a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pánova.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky
2: ano,
1: díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně, tak.
2: Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavín. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano
1: odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no, Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Hmm. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem je naposled před týdnem. sunar, co vypadne jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No hele, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co, lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu. Na housku. Heleno! Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy zprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Hey, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriák.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte, všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, dáme v Plískanice, jo, obrovský zima prostě v závě a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pač tam hraje výtvarníka, dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? A on prostě: bohu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. V tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudru kapitán. Ne, soudru, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudru, já jsem řekl soudru, tak soudru. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudru? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma sviněma. Jirko, s kolaborantama, Vy to byli svině, ne? No jo, vy jste byli s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce, ne? Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek, Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek, no co jsem měl říct, no majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý, majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek, teda nábytek, ne, majetek, říká zrežíroval, jestli říká režíroval, ne, to je žmarja. Teď budu dají ty sluha, já

0: zdeny roby. On měl jako takový jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem bobem.
1: Režisér asi skameněl
0: no ne,
1: někde vzadu.
0: To všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní Humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Milo z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Ano.
4: Člověk má doposlouchat to, co načal, že? Tak jo, a
1: počkáme,
4: taky jsme se vyjídali, to už je ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?

0: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
0: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
0: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
0: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
0: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova. Aha. Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka tak má ano. Vaše slova i určitě
2: ano, v závěru humoriády
1: dnešku. Ano. Ano. Náš dům je jedna rodina.
2: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMSkáři a další přehlasovali.
2: Opravdu?
1: Ačko, no jistě. No to jistě.
2: Tleskám,
3: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat. I jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křišík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi, takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: Víc času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
2: Ano.
1: Stylově se loučíme.
2: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Češi můžou ode dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Zastupitelé v krkonošském Harachově schválili zadání změny územního plánu kvůli stavbě hotelu. Královéhradecký kraj posílí energetický management krajských budov. Čeká nás zataženost deštěm a teplotami do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazu při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě pětihvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti.
4: Podle opozičního zastupitele z ODS Petra Dostalíka má smlouva s investorem nedostatky. On i část veřejnosti žádali širší debatu. Nezávislý starosta Tomáš Vašíček argumentoval tím, že zastupitelé v minulosti záměr několikrát projednávali a načasování je pouze výsledkem čtyřleté práce mezi městem a investorem. Z Harachova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj chce přesněji sledovat spotřebu elektřiny ve svých budovách. Krajské centrum investic, rozvoje a inovací proto pořídí analyzátor elektrické sítě za nejvýše 100 000 korun. Zařízení bude měřit průběh spotřeby, zatížení jednotlivých fází nebo kvalitu dodávané elektřiny. Pomůže tak odhalovat energetické ztráty a hledat možnosti úspor. Analyzátor může například ukázat, jestli nejsou v budovách zbytečně velké hlavní jističe, za které se platí vyšší poplatky. Data poslouží také při přípravě fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť nebo projektů sdílení elektřiny. Prezident Petr Pavel dnes zakončí svou návštěvu Spojených států. Ve státě Nebraska bude jednat s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a také představiteli Národní gardy. Ta přes 30 let spolupracuje s českou armádou. Ve městě Wilbur se Pavel setká se zástupci české komunity. Do Nebrasky se Petr Pavel přesunul z New Yorku, kde vystoupil s projevem před valným shromážděním OSN.
0: Sport.
2: Čeští florbaloví šampioni z Mladé Boleslavy nezvládli úvodní utkání čtvrtfinále poháru mistrů. Na hřišti vítěze švýcarského poháru Turgo prohráli 4-6. Další český klub Tatran Střešovice doma zvítězil nad Rychenbergem Winterthur 5-4. Odveta čeká oba tuzemské týmy příští týden.
0: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po zprávách s Karolínou Davidovou vám taky Jakub Šmit začíná přát dobré ráno. Dnes je čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír, jak jsem se teď díval do kalendáře, takže všechno nejlepší. No a vám hlavně hezké vstávání opět, krásný celý den. No a o čem bude první reportáž, kterou pro vás za chviličku máme v našem ranním vysílání? Až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. No a čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky, která nepotřebuje toto ionizující záření. Jak to funguje? O tom to právě bude v reportáži Evy Kézrové za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si určitě poslechněte a ještě jednou dobré ráno.
0: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: A to byla skupina Olympic v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 10 minut po 5. hodině. Místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Ta sleduje, jak potrava prochází trávicí soustavou a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
1: Trávicí trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak vyvinul takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech, tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávícího traktu v jednu chvíli vyloučily. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tohle byli
0: Peče Boys. A dnes je čtvrtek, 24. září, svátek má Jaromír, přejeme všechno nejlepší ještě jednou. No a narozeniny dneska oslaví písničkář, skladatel, hudebník Jan Nedvěd, bude mu 80, takže moc blahopřejeme. Taky herec Miroslav Vladyka slaví 67. narozeniny, herečka, zpěvačka Iveta Blanarovičová, té bude dnes 63. A moderátor Pavel Poulíček taky má narozeniny 52. Takže oslavencům všechno nejlepší i vám, pokud dneska cokoliv slavíte. No a ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání. Co nás čeká dnes venku?
2: Počasí.
0: Ráno je studené opět, v Hradci Králové ukazuje teploměr jenom 7 stupňů, v Trutnově 5, v Rychnově nad Kněžnou 8, v Líčině 6,5 a v Náchodě teď vidím 8 stupňů na teploměru. Den bude deštivý a taky možná i trošku větrnější, čeká nás oblačno až zataženo. Na většině území dnes určitě počítejte s deštěm a přeháňkami, pak později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes nejvyšší 12 až 15 stupňů. Na horách kolem 8 stupňů Celsia a vítr tedy povane mírný, ale během dne přechodně i čerstvý, severozápadní a místy může mít právě v nárazech rychlost kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude dnes na jedničce, takže to znamená mírnou zátěž.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: minut před půl šestou, čas na dnešní spotřebitelský servis a radu Josefa Černého, takže adresa nejdřív studio.hradec@rozhlas.cz i pro vás, kteří byste se chtěli nebo potřebovali zeptat, klidně to můžete udělat. No a dnes potřebujete poradit se složitější reklamací, proto jste se tedy obrátili na Josefa Černého.
1: Posluchač Karel má problém se sprchovým koutem. Vady sice nepopisuje, ale prý jsou těžko odstranitelné, takže by rád odstoupil od smlouvy. Neví ale, jak se řeší reklamace zabudovaného výrobku, který nelze jednoduše naložit a odvést do prodejny. Pane posluchači, reklamace pevně zabudovaného výrobku je vždycky komplikovanější, proto se odstoupení od smlouvy volí až jako poslední možnost. Pokud je výrobek použitelný a má vadu třeba pouze kosmetickou, nejjednodušší je dohodnout se s prodejcem na slevě, jinak opravdu nezbývá než všechno vybourat a odvést. Náklady samozřejmě hradí prodejce.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. V oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba léčivé zahrady za více než 14 milionů korun. Podrobnosti uslyšíte v dalších zprávách. Koncem roku 2029 skončí na trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu a do Hanušovic regionální vlaky Leo Expressu. Od ledna 2030 je nahradí spoje Českých drah, které budou zajišťovat dopravu na trati v dalším období. Pracovníci pečovatelské služby v Lázních Bělohradě začali využívat nové auto. To předchozí bylo v provozu 17 let. Radnice tímto krokem pokračuje v obnově a modernizaci vybavení městských služeb. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami. Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 60. kilometru dálnice D11 směru na Prahu máme aktuálně hlášený silný provoz. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, máme pro vás čtvrteční noviny. Obchod století. Hradečtí farmaceuti vyvíjejí nový lék z elitní Mayo Clinic, píše dnešní regionální deník. Hradecká věda slaví mezinárodní průlom. Vědci z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy finišují vývoj nového léku ve spolupráci s elitní americkou Mayo Clinic z Minnesoty. Oba týmy už roky úzce spolupracují a teď se tedy dostávají do finální fáze vývoje nového léku, od kterého si odborníci hodně slibují. O jaký konkrétní preparát jde, ale zůstává zatím zahaleno tajemstvím. Každopádně úspěch hradeckých farmaceutů tak potvrzuje, že zdejší akademici snesou ta nejpřísnější světová měřítka. Více si o tom můžete přečíst právě v dnešním regionálním deníku. V Mladé frontě dnes pak píšou o kauze továrníka Řípy. Soud všechny osvobodil. Krajský soud Hradci Králové včera v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi všechny čtyři obžalované ženy osvobodil. Hlavní obžalovanou byla vdova po továrníkovi Alena Řípová. Zásadní pro rozhodnutí soudu bylo to, že rodinní příslušníci vzali zpět svůj souhlas s trestním stíháním Aleny Řípové. Řípa, který zemřel v březnu roku 2021, byl vlastník jaroměřské skupiny Karzit. Krajský soud se případem zabýval už podruhé, poté co odvolací vrchní soud v Praze původní odsuzující rozsudek krajského soudu loni zrušil. Loni v dubnu krajský soud vdově Řípové uložil pětileté vězení a peněžitý trest 3,5 milionu korun. Dvě svědkyně závěti pro instanční soud potrestal podmíněnými tresty a úřednici, která ověřovala podpisy obžaloby, zprostil. Žaloba vinila Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionů korun. Podrobnosti v dnešní Mladé frontě tak si taky můžete přečíst a prostudovat. A já se ještě podívám, o čem píše dnešní Právo. Češi by mohli odkoupit dluh státu, navrhl Andrej Babiš. Vlna obav a taky kritických komentářů se zvedla poté, co premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že by si Češi mohli od státu odkoupit celý jeho dluh. Podle něj mají lidé v bankách o 200 miliard korun víc, než kolik činí státní dluh. Kritici mu vyčítají, že jde o ekonomický nesmysl. Dnešní dluh 3726 miliard a víte, kolik jsou úspory našich obyvatel? Jenom v bankách 3924 miliard, řekl Babiš. Obyvatelé si můžou koupit od státu celý dluh a ještě jim zbyde 200 miliard, vypočítal. Mluvil o tom ve svém nedělním a taky úterním příspěvku na Facebooku. A podrobnosti ve velkém článku k tomu najdete v dnešním, tedy čtvrtečním Právu. Tak si přečtěte, ať víte, o co jde. No a my se za hodinu, jako vždycky, podíváme do novin znovu a přineseme i další zajímavá témata.

Filharmonie Hradec Králové zahájila svou letošní už 49. koncertní sezónu Smetanovou mou vlastí a zároveň představila nového šéfdirigenta Jiřího Habarta. Inaugurační koncert byl 17. září a pro velký zájem Filharmonie přidala ještě jeden o den dřív. No a Jiří Habart tak po 7 letech vystřídal Kaspara Cendra, čímž také začíná úplně nová kapitola.

0: Ní pak během dne přechodně čerstvý, severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. A bio bude na jedničce, mírná zátěž.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jestli patříte mezi příznivce taneční televizní soutěže Stardance, tak víte, že její 14. řada už je za dveřmi. Premiéru bude mít na programu ČT1 10. října. Letos se taky naposledy potkáme s moderátorskou dvojicí Marek Eben a Tereza Kostková, kteří svůj odchod z úspěšného projektu oficiálně oznámili v polovině září. A teď tedy na taneční parket s dětmi a Terezou Brázdovou, která se jich ve školce zeptala.
1: Co je taneční soutěž?
2: Tančujem.
1: A kde?
2: Na tančování.
1: Znáte nějaké tance?
2: Nevím. Že baletky jsou na špičkách a musí tančit.
3: Takhle.
2: Píš holky, protože kluši nemůžou nosit baletky.
1: A při tanci se dva lidé musí držet nebo můžou tancovat sami? Jak to je?
2: Musí se to naučit.
1: A tancuje kluk a holka?
2: Jo. Spíš jenom holky.
1: Tancují vaši rodiče, Ondro?
2: Kdyby je svatba, když se ženili.
1: Teď už netancujou?
2: Ne, protože se už nežení.
1: Chtěli byste být tanečnice, holky?
2: Jo.
4: Jo.
2: Jo.
4: A teď z nás se nám to jednou splní výspělost na kloužku a besedu, protože tam budeme tancovat.
2: Jo, tam budeme zpívat úplně všechno.
4: A tam budeme dělat i gymnastiku, co myslím.
2: Jo, budeme. My tam budeme dělat všechny tyhle cviky.
5: Já taky tančuju doma.
1: A na jakou hudbu?
5: Na skákal peš.
6: A takhle to vidíme my.

Máte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Náchodská nemocnice dokončuje investici za 14 milionů korun. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Soud dnes projedná žalobu společnosti Seznam.cz na premiéra Babiše. Čeká nás oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba léčivé zahrady za více než 14 milionů korun. Hotová má být na jaře příštího roku. Její rozloha je 6300 metrů čtverečních. Nový prostor má sloužit jako místo setkávání pro pacienty a jejich návštěvy. Součástí budou i herní prvky pro děti, říká ředitel nemocnice Jan Mach.
3: Kromě příjemného posezení, tak pacienti a jejich návštěvy najdou v naší léčebné zahradě pítko pro ptáky, zastřešené posezení, herní prvky pro děti, aby třeba dětský pacient, který je toho schopný, tak si s doprovodem mohl vyjít z toho pokoje a jít se osvěžit na čerstvý vzduch.
2: Pořadatelé hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy vybrali na koncerte v kostele svatého Jiří téměř 13 000 korun na obnovu historických varhan. Nástroj má téměř 1000 píšťal, z nichž některé už nevydávají tón. Obnova proto pokračuje po částech. V letošním roce varhanáři pracují na 3. etapě. Každý 4. student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. 1/3 z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, také přiznala, že už myslela na sebevraždu. Další výsledky popisuje výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
4: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identikou buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště. Nabízejí psychologické konzultace a v případě potřeby je nasměrují k další odborné péči. Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Babiš také tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu.
5: Sport.
2: Kvalifikacemi kajakářů a kánoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa, kánoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross.
5: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Náchodě dokončují práce na inženýrských sítích v ulici Pod Kalvárií. Počítejte v tomto místě s objížďkou a jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 6 hodin 4 minuty, dobré ráno. Pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové i vás pěkně. Zdravíme a vítáme do nového dne, čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír, tak všechno nejlepší a za chviličku další vydání naší řidičské abecedy. Dneska si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky, jak to vlastně je, nám vysvětlí opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny. Už za chviličku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak nás poslouchejte a jestli někam jedete, tak samozřejmě šťastnou cestu.
5: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Marie Rotrová, teď je na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a za 3 minuty už bude 6:45. Máme pro vás, tedy hlavně pro řidiče, další vydání naší řidičské abecedy a dneska si povíme o tom, jestli platí na parkovišti vždycky pravidlo pravé ruky a jak to vůbec je. Slovo dostává i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Máme pro vás novou aktuální předpověď počasí, kterou před chviličkou odeslal meteorolog Imrik Drapák do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, nebo spíš z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové do Českého rozhlasu. A říká se v ní, v té předpovědi, že nás dneska čeká převážně velká oblačnost se srážkami, bude tedy oblačno až zataženo. Přes den přechodně proměnlivá oblačnost, od severozápadu občasný déšť nebo přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka a pak později večer budou srážky ubývat. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 a vítr zpočátku mírný slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní, se bude postupně měnit na severozápadní a večer částečně slábnout. Takový bude tedy dnešní den, bude deštivější a možná i malinko pak odpoledne větrnější.
0: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Línného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: A na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je čas na pozvání k našemu dnešnímu odpolednímu vysílání. Alex Minářová vám teď poví, kdo bude jejím hostem po 13. hodině v programu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Nalaďte si nás po zprávách ve 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Na místě je vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Obecní úřady vydávají ode dneška voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidé díky nim můžou hlasovat v kterékoliv volební místnosti, musí ale zůstat ve svém senátním obvodu. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě pětihvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Prezident Petr Pavel dnes zakončí svou návštěvu Spojených států. Ve státě Nebraska bude jednat s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a také představiteli Národní gardy. Ta přes 30 let spolupracuje s českou armádou. Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship. Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Rychnově pokračuje oprava Lidického náměstí. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: zprávě denní tisk.
1: Dobré ráno z Hradce Králové, 8 minut po půl sedmé s novinami na stole. Samozřejmě, tak se pojďme dnes už po druhé podívat, co píšou ve čtvrtek 24. září. Dobrovolníci vyčistili 5 kilometrů stezek, pracovali i v klidové zóně, píše Krkonošský deník. Pořádnou údržbu mají za sebou vybrané krkonošské stezky. 18 dobrovolníků během jednoho jediného víkendového dne vyčistilo odvodňovací stružky na úsecích horských cest v délce 5 kilometrů. Pracovali přitom i v první, nejpřísněji chráněné klidové zóně Krkonošského národního parku. Zázemí dobrovolníkům poskytla Vosická bouda. V sobotu ráno se rozdělili do několika skupin a vyrazili do terénu. Čekala je práce, která není na první pohled příliš vidět. Pro stav horských cest je ale důležitá a zásadní. Čistili podélné i příčné odvodňovací stružky, ty odvádějí vodu ze stezek a pomáhají bránit jejich vymílání a erozi. Víc v článku v Krkonošském deníku k tomu. Já už se dívám do Mladé fronty dnes, do přílohy kraj Hradecký. Tady píšou o nové budově pro unikátní léčebnu zraku ve dvoře Králové nad Labem. Nové zázemí získá po desítkách let léčebna zrakových vad ve dvoře Králové. Královéhradecký kraj plánuje stavbu nové budovy v areálu nedalekého dětského centra v ulici R.A. Dvorského. Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky, stavba začne v příštím roce a stát má 140 milionů korun. Léčebna, založená v roce 1953, sídlí v třípatrovém městském objektu ve Sladkovského ulici, chátrá, nevyhovuje dispozičně a chybí bezbariérový přístup. Nová budova nabídne větší a modernější prostory pro léčbu a také výrazně lepší možnosti ubytování dětí s jejich rodiči, což současné zázemí neumožňuje v potřebném rozsahu. Tak to je z dnešní Mladé fronty a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva na závěr tohoto přehledu tisku, kde píšou, a vy už to asi víte, že do Česka dorazí babí léto a může se prý protáhnout až do října. Závěr září přinese slunečné a teplé počasí, kdy se teploty místy dostanou až k letním 25 stupňům. Pokud letošní babí léto vydrží déle až do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Tak uvidíme, dnešek a zítřek každopádně budou ještě deštivé a chladné s poledními maximy jenom okolo 15 stupňů, ovšem už v sobotu na většině území převládne slunečné počasí, no a v příštím týdnu budou teploty stoupat až ke zmiňovaným 25 stupňům Celsia. Jak už tedy také jsme říkali i v minulých dnech, dneska o tom píšou podrobně v Právu na straně číslo 6, tak si můžete samozřejmě také přečíst.

0: Změnlivá oblačnost, od severozápadu občasný déšť a přehánky, ojediněle se může objevit i bouřka, pak později večer budou srážky ubývat, teploty 12 až 15, na horách 7 až 10, no a vítr zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní o rychlosti do 25 km v hodině se bude měnit na severozápadní a večer bude částečně slábnout, takže to bude dnes takové zatažené, deštivé, teploty, jak jsem říkal, maximálně 15 stupňů Celsia, moc se neohřejeme, zítra nás čeká více oblačnosti. V noci tedy převážně velká oblačnost a hlavně na horách ojediněle déšť. Během noci se budou ojediněle vytvářet mlhy, teploty 9 až 6 v noci. No a zítra oblačno až zataženo, ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy, hlavně na horách. Čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky opět a pak později k večeru bude od západu oblačnost už ubývat. Ale až zítra, jak jsem říkal, k večeru. Teploty zítra podobné jako dnes, malinko vyšší o stupínek, tedy zítra tedy 13 až 16 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: dělat. Sport.
1: Hokejový Hradec získal do kabiny slavné jméno, na měsíční zkoušku totiž přišel do extraligového klubu obránce Jacob Modrý, syn bývalého reprezentanta a hráče NHL Jaroslava Modrého. Co si od tohoto kroku Hradci Králové slibují, to nám teď přiblíží generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
2: Jacob je typologicky naprosto odlišný hráč, než máme my v současné defenzivě a trenéři si dlouho už takového hráče přejí, to znamená, když se naskytla možnost Jacoba nějakým způsobem oslovit, tak jsme to udělali a domluvili jsme se na měsíční zkoušce, tak aby i Jacob zjistil, jestli je schopen tuto úroveň hrát, a se na jeho působení těším a pevně věřím, že tu svou zkoušku promění a že ho tady budeme vídat další dobu.
3: Důvody jsou tedy jasné. Přinést do tvořivější skladby hradeckých obranných řad více důrazu. To by pro téměř dvoumetrového a 100kilového beka neměl být problém. Otázkou ale je, zdali zvládne dynamický styl hokeje, který trenér Tomáš Martinec praktikuje.
2: To už bych asi věštil z křišťálové koule, tak je to

0: relativně kluk v dobrých letech, má i dobré bruslení na to, jak velký a silný je, tak to je ten důvod té zkoušky a uvidíme, jestli sem k nám Jacob zapadne či nikoliv.
1: Nahlíží do blízké budoucnosti manažer Kmoníček. Defenzivní zadák Jacob Modrý se na své profesionální dráze dostává mimo Severní Ameriku poprvé, když za Atlantikem působil v nižších soutěžích. Sám hráč věří, že změnu zvládne a na zkoušce uspěje.
2: Je to přechod do jiného prostředí, je tu také širší hřiště, ale konec konců vždycky je to prostě hokej a já miluju tuhle hru. Je úplně jedno, kde hraješ, prostě do toho dám 110% a udělám všechno pro to, aby se mnou byl tým spokojen.
1: Syn slavného otce zároveň přichází do prostředí, které by mu mohlo vyhovovat. V hradecké kabině ho totiž kromě českých hokejistů přivítali 3 Kanaďané, 2 Finové, Dán, Francouz a 4 Slováci.
2: Hradecká kabina je naprosto perfektní, nejen, že je tady hodně kluků z Kanady nebo Finska, ale i Češi a Slováci mluví perfektně anglicky, takže nemám sebemenší problém. Na první pohled to vypadá, že je tady dobrá parta a všichni spolupracují. Zatím je to pro mě vzrušující.
1: Stejně tak i pro Jacobova otce, díky kterému má nejen americké, ale také české občanství. Jaroslav Modrý začínal s hokejem v Českých Budějovicích. Po návratu z NHL, kde nastoupil k více než 700 zápasů, končil kariéru v Liberci a Plzni. K Česku má podle jeho syna stále velmi silný vztah.
2: Je naprosto nadšený a je to pochopitelné, vždyť je to jeho vlast a tím pádem i trochu moje. Cítím stát i takovou tu hrdost, že jsem dostal šanci, abych se prosadil v českém klubu.
1: Jestli k tomu dojde, ukáže příští měsíc, během kterého se hokejový obránce Jacob Modrý bude snažit navázat na českou stopu svého otce, tentokrát v Hradci Králové. Do dnešního extraligového souboje s Libercem ale ještě nezasáhne. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vedení Hradce Králové chce opravit zchátralé severní terasy v centru města. Železniční spoje na trati z Ústí nad Orlicí do Hanušovic bude od roku 2030 zajišťovat nový dopravce. Poslanci odhlasovali zrušení pravidelné valorizace dálničních známek. Čeká nás oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové by chtěl zchátralé historické severní terasy v centru města opravit postupně po částech a opět je otevřít veřejnosti. Informovala o tom radnice. Loni město ukončilo od roku 2012 chystaný projekt celkové opravy teras a přilehlých Žižkových sadů. Učinilo tak poté, co se mu ani na čtvrtý pokus nepodařilo najít projektanta rekonstrukce za odhadovaných až 200 milionů korun. Rekonstrukci teras, které jsou zavřené přes 10 let, radniční koalice zařadila mezi své investiční priority. Trutnov má připravené plány na úpravu lokality Nový Křižík nedaleko městského centra. Odborná porota vybrala ze 4 návrhů vítěznou studii, podle které vznikne více než 300 nových bytů, knihovna, park, obchody a nábřeží Úpy se více otevře lidem. Proměna téměř 10-hektarového území má být rozložená do několika let, vysvětluje mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
4: Jedná se o poměrně velké území, které se rozkládá v blízkosti centra města, je mezi řekou Úpou, společenským centrem UFO, zahrnuje třeba autobusové nádraží anebo také velký průmyslový areál. Město chtělo touto soutěží řešit budoucí uspořádání této lokality a cílem bylo tedy navrhnout koncepci této oblasti.
2: Koncem roku 2029 skončí na trati z Ústí nad Orlicí do Letohradu a do Hanušovic regionální vlaky Leo Expressu. Od ledna 2030 je nahradí spoje Českých drah, které budou zajišťovat dopravu na trati v dalším období. Pardubické hejtmanství vybralo nového přepravce kvůli ekonomicky nejvýhodnější nabídce.
5: Krajští zastupitelé tento týden schválili uzavření smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Vedle Leo Expressu byli jediným vážným uchazečem o zakázku. České dráhy by měly ročně za provozování vlaků na trati dostat v průměru asi 130 milionů korun. Částka zahrnuje předpokládané průměrné roční výnosy z jízdného a očekávané kompenzace, které hradí Pardubický kraj. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Poslanci odhlasovali zrušení pravidelné valorizace dálničních známek. Řidiči tak nejspíš za známku příští rok zaplatí stejně jako letos. Vláda zmrazení jejich cen slíbila už ve svém programovém prohlášení. Podle opozice teď ale bude Státnímu fondu dopravní infrastruktury chybět část peněz. Jen za příští rok by stát přišel zhruba o 500 milionů korun. Sněmovna schválila také změnu platnosti jednodenních známek. Nově by platili na 24 hodin od zakoupení. Teď platí jen do půlnoci.
6: Sport.
2: Hokejisté pardubického B týmu už nejsou v první lize stoprocentní. Slávii totiž porazili 6-5 až v prodloužení. Východočeši ale dál vedou soutěž. Druhý Vsetín totiž vyhrál také v prodloužení, a to 2-1 na ledě Kolína.
6: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Trutnově v ranní špičce houstne doprava v ulici Polská. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme vám dobré ráno a hezké vstávání. No a já už se dívám taky, co všechno pro vás máme v té další hodině našeho ranního vysílání. Samozřejmě budeme soutěžit dnes o knížku z nakladatelství Kazda Taste, Chuť mého života, memoáry o jídle a životě Stanleyho Tucciho. Takže hodně štěstí před 7:30. No a ještě předtím se v reportáži vypravíme na náměstí do Hronova, kam přišli během středy stovky lidí. Zajímala je prezentace studijních oborů tamní průmyslové školy. Prohlédnout si mohli automobilový speciál nebo třeba taky trenažer, sváření a víc k tomu v reportáži Václava Plecháčka, který se zašel přímo do Hronova na místo podívat. Takže za chvilku v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, ať se hezky poslouchá a taky ať se hezky a příjemně tráví čas s naším dnešním vysíláním. Teď už Marcela Holanová zaspívá a potom Půlnoční kovboj a Tomáš Linka. Pěkně zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu. Dobré ráno.

0: Za 4 minuty už bude čtvrt na 8, to byl Tomáš Linka, teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a míříme do Hronova, jak jsem slíbil v další reportáži, kterou natočil Václav Plecháček. Střední průmyslová škola Oty Vichterleho nabídla totiž na náměstí v Hronově veřejné ukázky toho, co dělají. No a během takzvaného Vichterle Day představila zájemcům práci budoucích elektrotechniků, grafických designérů, módních návrhářek nebo kadeřnic.
1: Na náměstí v Hronově je živo, jsou tady desítky lidí, kteří se dívají na to, co všechno by mohli studovat na střední průmyslové škole v Hronově a Velkém Poříčí. A já teď stojím na místě, kde si zájemci můžou zkusit techniky svařování s mistrem odborného výcviku Jamesem Štefaniakem.
2: Je tady nový zařízení, je to vlastně virtuální prostředí, kde si studenti můžou zkusit svařování různé polohy a různé technologie. Takže teďka jdeme na to, student si to jde vyzkoušet, nebo respektive asi žák základní školy, že jo? No, tak jdeme na to, vyzkoušíme to. Takže, nesmíte mi to chytit za ty brýle ze předu.
1: Já se přesunuju o kousíček dál. Odkud se ozývají takové dlouhé, táhlé zvuky? Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co si u vás můžu vyzkoušet?
3: No, u nás si můžete vyzkoušet spoustu věcí, kteří naprogramovali částečně naši žáci, částečně učitele na PLCčkách.
1: Říká Miloš Řehák.
3: No a abychom tady byli zajímaví, tak to používáme na, teď nevím, jak bych to řekl.
1: Hraní si.
3: Hraní si, já jsem myslel něco jiného, ale dobře, hraní si je taky dobrý to.
1: Přešel jsem si ke speciálu, který dávali dokupy studenti střední průmyslové školy společně s pedagogem Michalem Máslem.
4: A Petrem Šubertem ještě.
1: Ano, zmínil jste kolegu. No to auto je bílo, modro, žluté. Jak dlouho vám to trvalo sestavit?
4: Je to furt ještě ve výstavbě. A když jste zmínil ty barvičky, tak třeba ten design tak je bývalý žákyně z prvního ročníku. Vymyslela, pak jsme to v garáži polepili, nastříkali a vlastně ty věci na tom autě žáci vymýšlej a pak to montujeme, aby to fungovalo.
1: Mluvil jsem s jedním z vašich studentů, ten říkal, ano, že je na auto pyšný, předpokládám, že vy taky.
4: My také, ano.
1: Kam se s ním chystáte v nejbližší době?
4: Ještě řešíme bezpečnost. Musíme dořešit ještě hasicí systém, ještě musíme dořešit sedačku, pásy. No a potom nějaký okruhy a takový sranda závody, vrchy, spíš asfaltový.
1: Tak hodně šťastných kilometrů.
4: Děkuji.
1: Mohlo by to vypadat, že Vichterle Day je zaměřený především na chlapce, ale není to pravda, protože tady předvádí svoji práci třeba i módní návrhářky, studentky školy, anebo také aranžerky. Z Hronova na Náchodsku, Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, čtvrtek 24. září, svátek má Jaromír a je tady spoustu oslavenců narozeninových, třeba písničkář, skladatel a hudebník Jan Nedvěd slaví 80. narozeniny, taky herec Miroslav Vladyka, 67 let mu bude, herečka a zpěvačka Iveta Blanorovičová, té bude 63 a taky moderátor Pavel Poulíček, 52. narozeniny dneska má, takže přejeme všem dnešním oslavencům samozřejmě všechno nejlepší a užijte si den, dnes je to čtvrtek 24. září.
1: Počasí.
0: Dneska převážně velká oblačnost se srážkami, to všechno bude venku a teploty jenom do 15 stupňů, takže oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, od severozápadu občasný déšť nebo přehánky a ojediněle se může objevit i bouřka, pak později večer budou srážky ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 a k tomu pované zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr do 25 km v hodině a bude se pak měnit postupně na severozápadní a večer částečně zeslábne. Bude to takový chladnější a deštivější den.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Víte, proč máte jinou krevní skupinu než například vaše maminka nebo sestra? Jaké krevní skupiny jsou u nás nejčastější a jaké nejvzácnější? Nebo jak se změnilo seznamování od novinových inzerátů až po novodobé aplikace? Či jak souvisí móda s vědou? To a mnohem víc rozebereme už tento pátek mezi 10. a 12. hodinou v našem pátečním habaději. Pozvání do kavárny totiž přijali u příležitosti Noci vědců děkanka Přírodovědecké fakulty Alena Myslivcová-Fučíková, designérka Ivana Kaňovská a také Silva Sklenářová, vedoucí archivu Univerzity Hradec Králové. Tuhle dámskou jízdu si určitě nenechte ujít, protože nás navštíví hned tři výjimečné ženy, které vás také na páteční Noc vědců pozvou.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Když se snaží déšť,

0: Klára Basíková a Kamil Střihavka teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 7 hodin 23 minuty, no nejvyšší čas pustit se do dnešní ranní soutěže.
1: Bleskovka.
0: Takže kdo chce vyhrát knížku, ten by měl teď dobře poslouchat a zkusit zavolat, třeba poznáte. Knížka z nakladatelství Kazda tady je pro vás. Taste se jmenuje Chuť mého života, memoáry o jídle a životě Stanleyho Tucciho. Tak a... Já jsem před chvíličkou už říkal některá jména lidí, těch známých samozřejmě, kteří mají narozeniny dnes. A ještě jedno jméno tady je, které dobře znáte. Záměrně jsem ho vynechal, ještě jsem ho dnes neříkal, aby tedy mohlo zaznít v dnešní bleskovce od vás, od našich posluchačů. Takže, kdo má taky ještě narozeniny? Tohle nám řekla tahle dáma o seriálu, ve kterém byla kouzelná, o seriálu Vyprávěj.
2: Bylo to moc hezká práce a byla vlastně, teď už by to tak vůbec nebylo, vždycky bylo napsaných pár dílů, 5, 10, ty se natočily a čekalo se na další. Řekne se 5 sérií, ale to nebylo, že by se točilo nepřetržitě, mezi tím bylo půl roku pauza a poctivě se čekalo na další. Až teď, když se to vlastně promítá, tak se to promítá v celku. Ty původní série nenavazovaly na sebe, takže to byl klad.
0: No, já vidím, že už asi všichni víte, protože voláte o 106, tak ale i když to není potřeba, přesto ještě telefon připomenu.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na telefonu? Halo, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Ivana.
0: Dobré ráno, Ivano, my vás zdravíme moc. Kam vás zdravíme?
3: Do Nymburka.
0: Do Nymburka, tak povídejte, v Nymburce. Já teď nevím, jestli se říká v Nymburce nebo v Nymburku.
3: Říká se obojí.
0: Obojí, jo. Takže dobře, tak obojí. Tak v Nymburku nebo v Nymburce, víte?
3: Ano, je to Veronika Flejmanová.
0: Je. Ano, samozřejmě populární Jana Dvořáková ze seriálu Vyprávěj. Ona dokonce v anketách TT 2010 a 2012 zvítězila díky seriálu Vyprávěj v kategorii herečka, to musíme taky říct. Úžasný seriál, ona byla úžasná, všichni tam byli skvělí. Tak já jenom řeknu, že ona má dnes narozeniny. Kolikáte? Je 71. Myslím, že ano, ano, 71. Narodila se v roce 1955 v Praze a už jako malinká holčička navštěvovala hodiny baletu, už tenkrát dokonce účinkovala ve filmech a taky v televizi, ve studiu Kamarád jako dítě. No a přes ty dětské role a role princezen se do širšího povědomí pak zapsala i roli učitelky Hanky ve filmu Sněženky a Machři. No, tak to jsme jenom tak jako udělali průřez té kariéry této slavné herečky Veroniky Frajmanové. Moc jí zdravíme, blahopřejeme a vám, Ivano, taky blahopřejeme.
3: A já moc děkuju.
0: Ať se vám knížka hezky čte, ať vás třeba inspiruje.
3: Jo,
0: hezky, naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak teď ještě písnička v dobrém ránu a pak už zprávy.

0: Ozo, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. V oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba léčivé zahrady za více než 14 milionů korun. Hotová má být na jaře příštího roku. Nový prostor má podle vedení nemocnice sloužit jako místo setkávání pro pacienty a jejich návštěvy. Pořadatelé hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy vybrali na koncertech v kostele svatého Jiří téměř 13 000 korun na obnovu historických varhan. Nástroj má téměř 1000 píšťal, z nichž některé už nevydávají tón. Obnova proto pokračuje po částech. Pracovníci pečovatelské služby v Lázních Bělohradě začali využívat nové auto. To předchozí bylo v provozu 17 let. Radnice tímto krokem pokračuje v obnově a modernizaci vybavení městských služeb. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Zdržení očekávejte na Gočárově třídě v Hradci Králové, kde v ranní špičce housne provoz. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: K ranní kávě denní tisk.
1: Ještě jednou je v dobrém ráno čas na noviny, 7 hodin 39 minut. No a Hradecký deník dnes píše o obchodu století. Hradečtí farmaceuti vyvíjejí nový lék z elitní Mayo Clinic. Hradecká věda slaví mezinárodní průlom. Vědci z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy finišují vývoj nového léku ve spolupráci s elitní americkou Mayo Clinic z Minnesoty. Oba týmy už roky úzce spolupracují a teď se tedy dostávají do finále, do finální fáze vývoje nového léku, od kterého si odborníci opravdu hodně slibují. O jaký konkrétní preparát jde, ale zůstává zatím zahaleno tajemstvím. Každopádně úspěch hradeckých farmaceutů tak potvrzuje, že zdejší akademici snesou ta nejpřísnější světová měřítka. A víc už si o tom můžete přečíst, jak jsem říkal, v dnešním regionálním deníku. V Mladé frontě dnes se pak zabývají kauzou továrníka Řípy. Soud všechny osvobodil. Krajský soud Hradci Králové včera v kauze možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi všechny čtyři obžalované ženy osvobodil. Hlavní obžalovanou byla vdova po továrníkovi Alena Řípová. Zásadní pro rozhodnutí soudu bylo to, že rodinní příslušníci vzali zpět svůj souhlas s trestním stíháním Aleny Řípové. Řípa, který zemřel v březnu roku 2021, byl vlastníkem jaroměřské skupiny Karzit. No a žaloba vinila Řípovou z toho, že vytvořením padělané závěti mohla ostatním dědicům způsobit škodu nejméně 117,5 milionů korun. Podrobnosti už si můžete také dočíst sami v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Češi by mohli odkoupit dluh státu, navrhl Andrej Babiš. Vlna obav a kritických komentářů se zvedla poté, co premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že by si Češi mohli od státu odkoupit celý jeho dluh. Podle něj mají lidé v bankách o 200 miliard korun víc, než kolik činí státní dluh. Kritici mu vyčítají, že jde o absolutní ekonomický nesmysl. Andrej Babiš tedy říkal ve svých videích, že dnešní dluh je 3726 miliard a víte, kolik jsou úspory našich obyvatel, pravil, jenom v bankách 3924 miliard. Obyvatelé si můžou tedy koupit od státu celý dluh a ještě jim zbyde 200 miliard, vypočítal. Mluvil o tom ve svém nedělním a taky úterním příspěvku na Facebooku. No a ekonom Dominik Rusinko třeba říká, že je to spíš snaha premiéra odvést pozornost od opravdu rekordně vysokého schodku. Podrobnosti v dnešním Právu na straně číslo 2 je k tomu článek, takže si můžete také přečíst.

0: Adresa e-mailová je vám k dispozici, tak pošlete klidně mail a nebo pak po 11. hodině zavolejte do radioporadny.
1: Počasí.
0: Venku dnes převážně velká oblačnost se srážkami, bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost a od severozápadu občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka a pak později večer budou srážky ubývat. Teploty dnes jenom 12 až 15 stupňů, no a vítr zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní o rychlosti 25 km za hodinu, no a bude se měnit během dne částečně na severozápadní a večer částečně slábnout. To je dnešek, za půl hodiny si s Imrichem Drapákem řekneme víc i o dalších dnech a za chviličku už to bude rubrika Co v učebnicích nebylo, tak i k ní vás pozvu. Dneska nám totiž Martin Písařík prozradí, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy. Takže za chvilku po písničce Daniela Hůlky v Dobrém ránu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Královéhradecký kraj posílí energetický management krajských budov. Organizátoři soutěže Komunální projekt roku ocenili Dvůr Králové nad Labem za nouzová tlačítka. Čeká nás oblačnost deštěm a teplotami do 15 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad, volit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Královéhradecký kraj chce přesněji sledovat spotřebu elektřiny ve svých budovách. Krajské centrum investic, rozvoje a inovací proto pořídí analyzátor elektrické sítě za nejvýše 100 000 korun. Zařízení bude měřit průběh spotřeby, zatížení jednotlivých fází nebo kvalitu dodávané elektřiny. Pomůže tak odhalovat energetické ztráty a hledat možnosti úspor. Analyzátor může například ukázat, jestli nejsou v budovách zbytečně velké hlavní jističe, za které se platí vyšší poplatky. Data poslouží také při přípravě fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť nebo projektů sdílení elektřiny. Dvůr Králové nad Labem získal ocenění ve 12. ročníku soutěže Komunální projekt roku. Organizátory zaujal systém nouzových tlačítek pro přivolávání pomoci.
5: Ve Dvoře Králové nad Labem systém zavedli nejdřív do všech základních škol a teď se stále rozšiřuje. Například do domu s pečovatelskou službou nebo nemocnice. Tlačítka po aktivaci přinášejí signál nejenom na centrální pult městské policie, ale také hlídkám v terénu. Projekt doplňují bezpečnostní audity, kamerové prvky, výcvik strážníků a také školení uživatelů bezpečnostních tlačítek. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Česká boxerka Lenka Bernardová bude dnes odpoledne v Sofii bojovat o postup do finále na mistrovství Evropy. V semifinále váhy do 54 kg se utká s o 2 roky mladší Finkou Pilaovou. Bernardová má tak jistou minimálně bronzovou medaili.
3: Počasí.
2: Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 62. kilometru dálnice D11 směru na Prahu máme hlášenou nehodu. Srazila se tam 2 auta. V tomto místě projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: No a o čem budeme mluvit v příštích minutách Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové? Třeba o tom, že obyvatelé Královéhradeckého kraje loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých léčiv. Po předchozím poklesu se tak region vrátil mezi nejpoctivější v Česku. No a podrobnosti o celostátních výsledcích i o tom, kde lidé při likvidaci léku dělají nejčastěji chyby, nabídne už za chviličku naše reportérka Adéla Kavříková. A pak po půl deváté přivítáme v Dobrém ránu dnes Alojze Nerudu z PR oddělení Filharmonie Hradec Králové, která letos vstoupila do své 49. koncertní sezóny. Bylo to 16. a 17. září. Zahajovací koncerty také představili nového šéfdirigenta Filharmonie Jiřího Habarta. I o tom určitě budeme mluvit, ale hlavně se podíváme na to, jaká bude ta letošní 49. koncertní sezóna Filharmonie Hradec Králové. Takže nás poslouchejte a vstavejte dál s námi. Hezký čtvrtek 24. od Jakuba Šmita.

0: A po písničce Hany Zagorové a Vlastimila Harape se teď 11 minut po 8. budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, jak jsem slíbil, mluvit o tom, že lidé v našem kraji loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. Je to výrazně víc než v minulých letech a kraj se tak podle autorů projektu Nevyhazuj léky vrátil mezi regiony, kde lidé léky nejčastěji správně likvidují. Přesto ale tedy část prošlých léků pořád končí v běžném odpadu, což je samozřejmě špatně. Téma teď podrobněji rozebereme s naší reportérkou Adélou Kavříkovou. Tak Adélo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A můžeme hned na začátek říct, kdo ty údaje o odevzdaných lécích vůbec takhle sleduje podrobně?
1: Tak jde o data Ministerstva životního prostředí, které získala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, my to zkraťme na AIFP, ta společně s Asociací provozovatelů lékárenských sítí stojí za projektem Nevyhazuj léky, a který na správné zacházení s prošlými a nepotřebnými léky upozorňuje. A podle těch údajů lidé loni v celém Česku odevzdali do lékáren 770 tun léčiv. To je nejvíc za posledních 5 let a téměř o 20 tun víc než v roce 2024. A pro představu, oproti roku 2021 je to nárůst přibližně o třetinu.
0: Jak se množství odevzdaných léků v kraji tedy měnilo v těch posledních letech?
1: Tak za posledních 5 let obyvatelé Královéhradeckého kraje odevzdali víc než 187 tun léčiv. Podle autorů projektu se tím podařilo zvrátit předchozí pokles. Loňských 41 tun představuje zhruba 5% všech léčiv, které lidé v Česku odevzdali do lékáren.
0: Tak přistupme teď k lékárničce. Jak bychom vůbec měli doma při kontrole léků postupovat a na co si přitom dát pozor?
1: Tak odborníci doporučují projít domácí lékárničku ideálně každého půl roku. Datum použitelnosti lidé najdou přímo na krabičce nebo na tom blisteru pod zkratkou EXP nebo pod nápisem použitelné do. A pokud už datum není čitelné, lék by se určitě neměl užívat, protože po expiraci už není zaručená jeho bezpečnost a ani účinnost. A důležitá věc, při vyřazování by léky měly zůstat v původních obalech, tedy v blistrech nebo v lahvičkách, a takto vložené do sáčku se pak odnesou do lékárny.
0: No a co dělat tedy s prošlými léky, které doma najdeme?
1: Neměli bychom je vyhazovat do běžného odpadu ani je dál používat. Stačí je skutečně dát do sáčku a odnést do kterékoliv lékárny bez ohledu na to, kde byly koupené. A podle průzkumu agentury NMS pro asociaci a IFP, ale přesto prošlé léky do komunálního odpadu stále vyhazuje téměř každý pátý Čech. A tenhle průzkum z letošního března taky ukázal, že starším příbuzným pomáhá stříděním léků jen necelá třetina lidí. A projekt proto apeluje, aby lidé při kontrole vlastní lékárničky nezapomínali ani na rodiče nebo třeba prarodiče, pro které to může být složité. Tenhle průzkum se uskutečnil letos v březnu na vzorku 1056 starších lidí 18 let.
0: Tak jste to slyšeli a věřím, že odteď už to budeme dělat všichni správně. Děkuju. Adéla Kavříková, naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Já už od rána říkám, že dnes to bude takový chladnější a deštivější den. A jestli to potvrdí Imrik Drapák, no doufám, že ano, že to říkám správně celé ráno. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Říkám to správně,
2: no. Jo. Potvrduju, dneska nás přechází frontální systém, takže dneska to bude s občasným deštěm nebo přeháňkami. I ty teploty budou jen do 15 stupňů. Teprve někdy na večer by postupně ty strážky začaly už ubývat. A vítr zpočátku slabý, ale postupně mírný, jihozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu. Se bude mít na severozápadní a začne slábnout až večer. Prostě podmínky ale budou dobré a dioptrický stupeň číslo 1, mírná zátěž.
1: No a co noc a zítřek? Bude to dál pokračovat ještě?
2: Noc ještě velká oblačnost, ale nějaké přehánky už jenom výjimečně na horách by se objevily. Ráno by se nám mohly tvořit mlhy, ty nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Ještě zítra musíme počítat s tím chladnějším počasím. Ty maximální teploty jenom nějakých 13 až 16 stupňů. I opět, jestli se nám vyskytnou nějaké slabé přehánky, tak pouze na horách. Ano, obloze spíše velká oblačnost, ale později večer potom už od záporu začne opět oblačnosti ubývat a vítr slabý, západně až severozápadně a večer už potom promědlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No a co nás čeká pak? Pak už se začne oteplovat a můžeme tedy očekávat opravdu slibovaný příchod toho babího léta v sobotu?
2: Ano. Ano, prostě můžeme tím počítat, začne k nám proudit teplý vzduch od západu po zadní straně tlakové výše, takže ty ranní teploty v sobotu 9 až 6 a ty maximální bychom se dostali u nějakých 21 stupňů, v neděli už nějakých i 23 stupňů, v pondělí bychom se možná mohli být i těch letních 25 a zatím to vypadá, že opravdu v ten příští týden by ty teploty mohly atakovat i těch letních 25 stupňů, málo oblačnosti, bez srážek v podstatě.
1: Takže příští týden určitě krásné počasí.
2: Zatím tak vypadá.
1: A teplo bude taky.
2: Ano,
1: tak jo.
2: Tak.
1: Takže máme se na co těšit. Děkuju za předpověď počasí dnes do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové meteorologovi Imrichu Drapákovi. Mějte se hezky, nashledanou a děkuju.
2: Byl taky hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny, za 10 minut už bude 8:30. Český rozhlas Hradec Králové vám dal přejem, dobré ráno.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Kouka.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk a to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej byl Vašek Bláha. Já přeju hezký den.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové by chtěl zchátralé historické severní terasy v centru města opravit postupně po částech a opět je otevřít veřejnosti. Více uslyšíte v dalších zprávách. Hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř budovy se nachází nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt v plném rozsahu a propadla se střecha. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě pětihvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Prezident Petr Pavel dnes zakončí svou návštěvu Spojených států. Ve státě Nebraska bude jednat s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a také představiteli Národní gardy. Ta přes 30 let spolupracuje s českou armádou. Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship. Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na příjezdu do Náchoda směrem od České Skalice očekávejte zdržení. V ranní špičce tam houstne provoz. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 minut po půl deváté, no a Filharmonie Hradec Králové zahájila svou letošní už 49. koncertní sezónu Smetanovou mou vlastí a zároveň představila i nového šéfdirigenta Jiřího Habarta. Inaugurační koncert byl 17. září a pro velký zájem Filharmonie přidala ještě jeden o den dřív. No a Jiří Habart tak po 7 letech vystřídal Gaspara Cendra, čímž tak začíná pro Filharmonii úplně nová kapitola. A my to teď probereme s Alojzem Nerudou, který k nám přišel z PR oddělení Hradecké filharmonie. Pane Nerudo, dobrý den, vítám vás.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak jak jste si užili ty dva zahajující vlastně a taky inaugurační koncerty? Prý byl potlesk ve stoje, aplaus
1: ano,
0: velký.
1: Ano, byl velký aplaus, s tím se nesetkáváme úplně pravidelně a svědčí to o tom, že ty koncerty opravdu zapadly, vyšly naprosto skvěle, z velké části za to jistě může to dílo. Má vlast Bedřicha Smetany, to je velké dílo, které podtrhuje naši národní identitu, majestátní, velkolepé a byl to zároveň inaugurační koncert našeho nového šéfdiriganta Jiřího Habarta.
0: To jsem se chtěl zeptat, co to všechno znamená, když přijde takhle nový šéfdirigent pro Filharmonii, jestli to znamená třeba i změnu dramaturgie do těch příštích týdnů a měsíců a let možná?
1: Tak je to určitě svým způsobem významná změna, nechci říct, že úplně závažná, nebo že to otřese tou filharmonií nebo orchestrem, to by takto být asi úplně nemělo a také není, ale určitě každý ten dirigent nebo šéfdirigent nový má nějakou vlastní vizi, vlastní pojetí, vlastní chápání a vnímání té hudby, které se potom snaží přenést na ten orchestr a nějak s ním pracovat. Orchestr taky je nějak nastavený, takže aspoň počátku je to takové hledání toho společného souznění.
0: Ale asi tam ta chemie mezi dirigentem novým a muzikanty bude fungovat, protože lidé byli opravdu nadšení z těch prvních
1: ano,
0: koncertů.
1: Ano, určitě, je to tak. Samozřejmě naši hráči už několik koncertů a nějakou práci s panem Habartem mají za sebou, takže není to úplné novum pro všechny. Nebyl to první koncert s tímto šéfdirigentem.
0: My už jsme ho ve vysílání taky představili docela podrobně, i návštěvu jsme s Jiřím Habartem vysílali jenom tak krátce. Můžeme tedy říct, kdo to je? On začínal jako 12-letý kluk na housle, tuším.
1: On je houslista, což je rozdíl proti Kasparu Cendrovi, který byl flétnista, tak i toto se nějakým dílem promítá do toho pojetí nebo do té práce. Každý je nějak specializovaný trošku, i když samozřejmě ten šéf dirigent musí obsáhnout celý orchestr, nemůže se soustředit jenom na ten svůj nástroj, a tak to ani není. A ještě prosím ta otázka.
0: Narodil se ve Frýdku Místku,
1: potom působil, mohl bych odcitovat, ve spoustě orchestrů, nejen tady u nás, ale i v zahraničí, například v Londýně třeba také. A je to tedy mladý, ale můžu říct velmi zkušený dirigent.
0: Rozloučila se Filharmonie nějakým způsobem s Kasparem Cendrem? Protože vím, že teď na začátku září taky měl nějaký koncert na festivalu v Hukvaldech, tuším, taky dirigoval.
1: Ano, tak ta spolupráce nějakým způsobem pokračuje, nerozešli jsme se ve smyslu takovém, jako že by něco končilo, že bychom zavírali dveře, když trošku odbočím, tak ten proces výměny šéfdirigentů je i takový přirozený, ozdravný, jak ten orchestr, tak i ti dirigenti mají nějaké své vize, kam chtějí pokračovat, takže je to naprosto v pořádku, je to dobře, je to úplně přirozené, že k té obměně dochází. A s Kasparem Cendrem jsme se loučili, ten koncert se přímo jmenoval Vavřínový věnec pro šéf dirigenta, tuším, že to takto bylo konkrétně. A byl to také velice úspěšný koncert.
0: A taky určitě možná dojemný možná pro ty.
1: Ano.
0: Myslím si, že to také tak cítí, určitě, protože jistě. Mají za sebou spoustu let úžasné spolupráce.
1: Jistě.
0: Já bych chtěl se ještě zmínit teď o jednom koncertě, který se moc povedl, a to je tradiční velký opener koncert tady na Náplavce, vlastně před vaší budovou Hradecké filharmonie. Ano. Ten se taky letos povedl. Obě nábřeží byla obsypaná nad řekou Labe. zněly písně a árie v podání Štefana Margity, který slavil 70. Takže jaké ohlasy na to máte?
1: Skvělé, musím říct, že skvělé a jsme za to velice vděční a velice rádi a vnímáme to jak s hrdostí, tak zároveň s pokorou. Velice bedlivě jsme letos sledovali meteoradary, protože to počasí chvilkami nenasvědčovalo úplně úspěšné akci, ale i toto vyšlo i letos naprosto báječně a já osobně a i mý kolegové a kolegyně z Filharmonie máme z toho vždycky velkou radost. Je to velké dílo, je to poměrně, řeknu, náročný proces roztlačit tuhletu káru, a když to tak řeknu, a potom máme z toho velikou radost, když to takhle dopadne takovýmhle způsobem, už vlastně od té chvíle, jak začnou přicházet první posluchači a pořád přicházejí
0: a přijíždějí na lodičkách.
1: A připlouvají na lodičkách a já mám z toho strašně velkou radost, že ty lodičky, že to takhle funguje, že to funguje na souši, na hladině.
0: Už pátý koncert v řadě vlastně to byl takhle.
1: Pokud dobře počítám, ano.
0: A už víte, jaký bude ten šestý za rok?
1: Zatím se necháme překvapit.
0: Dobře, tak naším hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je Alois Neruda. Zatím se necháme překvapit, jaký bude ten příští open air koncert Hradci Králové, ale co už víme, je, jaká bude ta 49. sezóna pro Hradeckou filharmonii, tak bychom si pověděli za chvilku po písničce víc.
1: Ano.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naším ranním hostem je dnes Alois Neruda z PR oddělení Filharmonie Hradec Králové, která letos vstoupila, jak už jsme říkali, do své 49. koncertní sezóny. Bylo to 16. a 17. září. Zahajovací koncerty představili také nového šéfdirigenta Jiřího Barta, o tom už jsme mluvili. Tak jaká bude ta letošní sezóna? Bude opět rozdělena do těch barevných řad pro přehlednost?
1: Přesně tak. Tohoto rozdělení se držíme. Jsou to, když to vezmu v rychlosti, je to bílá koncertní řada, to je velký symfonický cyklus, velká díla klasické hudby, žlutá koncertní řada, to jsou velmi podobné koncerty, ale je to řada sestávající z pěti koncertů. Potom máme modrou řadu, to jsou takzvané crossoverové projekty, což je spojení orchestru Filharmonie Hradec Králové, symfonického orchestru s různými žánry, například s Rudy Linkou, měli jsme kapelu Zrní podobně.
0: To je ta modrá řada tedy.
1: To je ta modrá řada.
0: 29. září tam bude Vladimír Javorský, tuším, herec.
1: Ano, přesně tak. Vladimír Javorský a Bučemuny.
0: Tak to bude taky paráda.
1: S Filharmonií.
0: No pak tady máme červenou, královskou řadu.
1: Královská červená.
0: To bych chtěl představit teď.
1: Ano, ano. Královská červená, to je... My jsme měli dříve stříbrnou řadu věnovanou varhanám, mistrovským varhanám, sále Soni Červené, a letos vlastně se ta řada jmenuje Královská červená. Je to... Můžeme tam najít takovou symboliku, že varhanům se přezdívá královský nástroj, a sál je přejmenován na sál Soni Červené, která byla mecenáškou a patronkou do stavby tohoto královského nástroje, takže nyní je to řada Královská červená. A jde o řadu 4 koncertů, které se všechny konají v neděli od 17 hodin, takže takový slavnostní den.
0: A ten první bude teď neděli 4. října, nebo příští neděli?
1: Ano, přesně tak, v neděli 4. října od 17 hodin a zazní díla Bachova, potom symfonie F-moll od francouzského, možná poněkud méně známého francouzského varhaníka a skladatele Charles-Marie Vidora, a koncertovat, hrát na varhany bude Karol Mosakovský, mladý, skvělý, virtuózní polský varhaník.
0: Takže kdo by si chtěl poslechnout královský nástroj, tedy varhany ve Filharmonii Hradec Králové, tak
1: je zván na královskou červenou řadu.
0: Krása. Už příští neděli tedy 4. října to začíná. No a pak tady vidím, že Jiří Habart bude dirigovat 13. listopadu opět, kdy ho budeme moci vidět tedy dirigovat, a to bude i s japonským klavíristou, jestli se nepletu.
1: Ano, je to tak. A to bude Masaya Kamei, japonský klavírista, a při koncertě zazní díla Mendelsona, Felixe Mendelsona Bartholdyho, Johannese Brahmse, klavírní koncert, to bude právě ten klavírní koncert, při kterém japonský klavírista Masaya Kamei zahraje.
0: Hudební fórum, to je taky velký počin, to je festival, který je vždycky vlastně na začátku té sezóny, vždycky takhle na podzim.
1: Ano.
0: Tak letos taky bude hudební fórum.
1: Letos bude taky hudební fórum a já bych na něj rád pozval. Letos zazní díla. Já to možná ještě uvedu trošku šířeji, jde o festival soudobé světové orchestrální hudby, přičem všechny tyto přídomky jsou důležité. A tím, že jde o soudobou hudbu, tak ta hudba se často úplně striktně nedrží toho, co my očekáváme od klasické hudby, těch forem. Bývá to volnější, ale někdy je to, řekněme, třeba takové náročnější, protože posluchač očekává nějakou formu a pořád ji tam třeba hledá, ale zároveň je to nesmírně zajímavé, že i ta hudba, kterou my považujeme za klasickou,

0: herečkou, čili už nějak usazenou, tak ona se ale vlastně stále vyvíjí, stále vznikají nová díla, stále skladatelé píší pro orchestry, pro symfonické orchestry a toto je vlastně taková jako výstavní skříň, výloha toho, co se letos a v minulých letech často je to takhle až časově dané, tak co se vlastně v tom světě klasické hudby orchestrální odehrává. Hmm. Přijde mi to nesmírně zajímavé.
1: A
0: to,
1: taky dobrodružné, bych řekl, objevovat vlastně tóny té soudobé.
0: To je pěkné slovo, ano. Ano. Hudební dobrodružství to tedy je.
1: Měli bychom si rozšiřovat obzory a vědět,
0: Děkuji, ano, ano.
1: Tak já jenom připomenu, že naším ranním hostem byl dnes mluvčí Filharmonie Hradec Králové Alois Neruda. Moc děkuju a ať jste i v té letošní 49. sezóně samozřejmě skvělý, pane Nerudo. Pozdravujte u vás ve Filharmonii a těším se, až se zase tady potkáme u nějakých dalších projektů, které určitě ještě přijdou.
0: Moc vám děkuji. Díky. A přeji pěkný den.
1: Naschledanou.
0: Všem. Naschledanou.
1: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku nás čeká Jana Kudevejsová v dnešním dopoledním Habaději, takže dál poslouchejte rádio vašeho kraje. Těším se na vás zase zítra. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vedení Hradce Králové chce opravit zchátralé severní terasy v centru města. Hasiči likvidují požár haly z kamiony v Plané nad Lužnicí. Hokejový obránce Jacob Modrý si po příchodu do Hradce pochvaluje spoluhráče. Čeká nás oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové by chtěl zchátralé historické severní terasy v centru města opravit postupně po částech a opět je otevřít veřejnosti. Informovala o tom radnice. Loni město ukončilo od roku 2012 chystaný projekt celkové opravy teras a přilehlých Žižkových sadů. Učinilo tak poté, co se mu ani na čtvrtý pokus nepodařilo najít projektanta rekonstrukce za odhadovaných až 200 milionů korun. Rekonstrukci teras, které jsou zavřené přes 10 let, radniční koalice zařadila mezi své investiční priority. Nové zázemí pro zdravotní personál vznikne ve stacionáři svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. Oblastní charita, která stacionář provozuje, získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Od 1. ledna proto v zařízení posílí zdravotní personál o 3 zdravotní sestry. V nově opravené místnosti bude zázemí a vybavení odpovídající standardům pro poskytování zdravotních služeb, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
2: Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantní, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moct využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné. Od ledna příštího roku už tak budeme moct přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péčí.
0: Hasiči zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Podrobnosti řekla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
3: Uvnitř haly hořelo několik nákladních vozů a odpad. Velitel si na místo povolal také statika a dron. Během zásahu došlo ke zranění jednoho z hasičů. Ten byl odvezen na ošetření do nemocnice.
0: Dnes a zítra bude zataženo, o prodlouženém víkendu se ale vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně slunečno, noční teploty spadnou i k 5 stupňům. Podle meteorologů se ráno můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude mezi 18 a 23 stupni. A v pondělí na Den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až na 25 stupňů. Sport. Druhý den je součástí extraligové hokejové kabiny Hradce Králové obránce Jacob Modrý. 27-letý syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého přišel do týmu na měsíční zkoušku, aby přidal do zadních řad více důrazu. Pokračuje Jacob Modrý.
4: Hradecká kabina je naprosto perfektní, nejen, že je tady hodně kluků z Kanady nebo Finska, ale i Češi a Slováci mluví perfektně anglicky, takže nemám sebemenší problém. Na první pohled to vypadá, že je tady dobrá parta a všichni spolupracují. Zatím je to pro mě vzrušující. Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 60. kilometru dálnice D11 ze směru na Jaroměř pokračuje odklízení dopravní nehody a v místě se tvoří kolona. Očekávejte v tomto úseku zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 9. hodině a s vámi stále zůstává Český rozhlas Hradec Králové. V tuto chvíli už začíná čtvrteční dopolední habaděj. Hradecké služby, které se v Hradci Králové starají o odklízení odpadu, už slaví 20. narozeniny a oslaví ho i s návštěvníky. Velkou akcí v sobotu na Stříbrném rybníku už za chvíli řekneme víc. A naše rozhlasová stopařka, reportérka Zuzana Boučková je dnes opět na cestách. Prý míří na jedno z nejromantičtějších míst v celém regionu. Které to může být? Tak o tom můžete popřemýšlet, které by to bylo třeba podle vás. No a kam to je v podání Zuzany, tak to se dozvíme zhruba někdy krátce po 9:30. Jana Kudivejsová přeje hezké dopoledne a úspěšný den.

Petr Rezek to trochu předpověděl, na dnešek jsou opravdu hlášené občasné přeháňky, ale směrem ke konci týdne by se počasí mělo vylepšovat, mělo by být krásně, mělo by být slunečno a i teploty by měly stoupat. Takže třeba víkendové akce, ty by měly být opravdu vydařené. Například v sobotu 26. září se v pevnosti Josefov konají řemeslné dílny v korunních hradbách a budou plné workshopů, jízdních kol, soutěží, taky hudby, bude otevřená cyklodílna, mimo jiné sítotisk, ten bude možné i vyzkoušet. A organizátoři, a to mě zaujalo, připravili dezorientační závod pevností. Bude se závodit v kategoriích děti, ženy a muži a bude to samozřejmě zábavnou formou a bude možné při tomto závodu navštívit zajímavá místa Josefova, protože kdo tam přijedete třeba poprvé, je možné, že se tam úplně nebudete moc dobře vyznat, ale to je právě o tom, abyste závod dokončili a abyste poznali i různá třeba dosud neobjevená zákoutí. No pak se chystá třeba klání cyklorytířské, pak samozřejmě koncerty, občerstvení zajištěno, takže nezbývá, než se rozhodnout a vyrazit, ale kromě Josefova se bude konat další akce třeba v areálu Stříbrného rybníka v Hradci Králové a na tu vás v dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové pozveme už za chvíli, protože se tam bude slavit jedno kulaté výročí.

0: A teď už ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dáme informaci o další akci, která se koná na tento víkend, konkrétně na sobotu, a bude to Den s hradeckými službami na Stříbrném rybníku v Hradci Králové. A nás už teď přišel pozvat a říct nám více ředitel hradeckých služeb Martin Hušek. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Vy budete slavit 20. kulaté narozeniny, to si určitě zaslouží oslavu, zaslouží si to i setkání s občany obyvateli Hradce Králové, i když určitě můžou přijet i mimo hradečtí. Co tedy chystáte? Bavili jsme se už tady o tom před chviličkou, že počasí má přát, to bude dobré, to je pojištěné, takže na co se můžeme těšit?
1: Ano, předpověď počasí vypadá zatím velmi dobře, mělo by být slunečno a máte pravdu, hradecké služby fungují už 20 let, už 20 let se staráme o odpady v Hradci Králové v okolních obcích a proto bychom rádi u této příležitosti pozvali nejen hradečáky na tuto akci na Stříbrném rybníku, kde čeká opravdu bohatý program po celý den.
0: Bude i hudba, budou ale i ukázky vaší svozové techniky a to si myslím, že to bude to, co bude lákat lidi a děti a možná i pány, ale i dámy úplně nejvíc. Takže ukážete svozová auta, řekněte, bude možnost se svést nebo aspoň do toho auta nastoupit, třeba sednout si za volant, vyzkoušet si, jaké to je.
1: Tak svozová technika bude v areálu k dispozici po celou dobu trvání akce, to znamená v tu sobotu 26. od 11 hodin do 18 hodin. Svést se nebude možné, protože to zkrátka z důvodu bezpečnosti a vůbec struktury toho areálu nelze. Nicméně bude určitě možné si všechno prohlédnout, sednout si do kabiny.
0: Vyfotit se
1: určitě, budeme tam předvádět různou manipulaci s nádobami, výsypy a tak podobně. Budeme tam mít zhruba 12 kusů techniky, budou tam svozová vozidla, bude tam náš nejnovější plně elektrický svozový speciál, který používáme ke svozu odpadu Hradce Králové, ale bude tam i manipulační technika, nakladáč, nový drtič, síto na třídění materiálu a tak dále.
0: No, takže toho bude k vidění hodně. Budou taky koncerty, mám tady poznamenáno od 14 hodin Bombardák, to bude hlavně pro děti asi.
1: Ano, Bombardák je skvělá akční dětská kapela, ta zahraje od 14 do 15 hodin a pak od 16 hodin vystoupí skvělá hradecká formace Jazz Police, takže ta bude vystupovat od 16 do 17 hodin.
0: Takže všechno bude, no a pojďme k těm 20. Za tu dobu se úklid města, odpadové hospodářství samozřejmě hodně proměnilo. Dokážeme nějak stručně říct, co vás nejvíc těší, že se povedlo za tu dobu?
1: Tak musím říct, že jsme za těch 20 let činnosti urazili velký kus cesty. Snažíme se neustále systém odpadového hospodářství v Hradci Králové zlepšovat, rozvíjet, dělat ho zkrátka funkčnější a jednodušší pro občany. Samozřejmě pracujeme i s cíly, které nám stanovuje legislativa. Myslím tím stanovuje městům a obcím. To znamená, snažíme se snižovat množství odpadů, který bez užitku končí na skládkách, naopak zvyšovat podíl odpadů, které jsou vhodné k recyklaci a vlastně s tímto cílem konáme, aplikujeme nové prvky a rozšiřujeme ten systém tak, aby fungoval pro občany co nejlépe.
0: Co si chcete nadělit ke 20. nebo co byste přál hradeckým službám?
1: Tak pro nás je velmi důležité, aby lidé, kteří žijí v Hradci a žijí v obcích, kde zajišťujeme svozy odpadů a vůbec zajišťujeme odpadové hospodářství, aby zkrátka s námi spolupracovali, aby využívali ty nástroje, které jim nabízíme, které jim dáváme k dispozici. To znamená, zmíním, aktuálně provádíme plošnou optimalizaci kapacit nádob v Hradci Králové, jak v centru města, tak v sídlištní zástavbě. Snažíme se přecházet na systém svozu, říká se tomu door to door, český svoz dům od domu, kde třeba rušíme veřejná stanoviště v centru města. Snažíme se ty nádoby přesouvat do vnitřních prostor, do vnitrobloků, průjezdů a dalších vnitřních prostor těch bytových domů. A v sídlištní zástavbě tam proměňujeme ty kapacity nádob pro ukládání odpadů tak, aby zkrátka tam byla větší možnost třídit, ukládat plasty, papír, bioodpad z kuchyní, sklo a tak dále.
0: No tak to bude den s hradeckými službami, které oslaví 20. na Stříbrném rybníku v Hradci Králové už tuto sobotu od 11 do 18 hodin. Ředitel Martin Hušek nás pozval, my přejeme, ať se to všechno vydaří, ať přijde hodně lidí. Jak jsme říkali, můžete se i vyfotit se svozovými auty, můžete si do nich nastoupit a budou koncerty, bude prostě všechno, co vás bude bavit. Takže přejeme hodně úspěchů do dalších let a ať se povede ten den s hradeckými službami. hradeckými službami.
1: Děkuji, zmíním ještě důležitou věc, vstupná akce je zdarma, budeme se těšit.
0: Tak vám děkujeme za pozvání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Je 9:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Když se ohlédneme za včerejším dnem a včerejší radioporadnou, tak jsme mluvili o důležitosti rehabilitace, a to konkrétně po operacích srdce, ale i před takovými zákroky, protože pohyb a více svalové hmoty je pro kardiologické pacienty velice významným ochranným faktorem. Fyzioterapeutka Lucie Kožešníková nám popsala i to, jak probíhá rehabilitace bezprostředně po operaci v prvních dnech a v prvních hodinách.
1: Ta naše intervence se opírá o tři pilíře, o dechový komfort, o hygienu dýchacích cest a o časnou mobilizaci. V řádu hodin po operaci ten člověk prochází už první mobilizací, už se může posadit na lůžku, může i se postavit a může začít jednoduchými krátkými kroky nebo chůzí kolem lůžka. Ten úplně první začátek je na lůžku jednoduchá pohybová aktivita, ať si zatím posluchači představí cokoliv, skrčení nohou v koleni, zvednutí horních končetin, jednoduchý nádech, výdej, naučí se odkašlávat a fixovat si ráno při tom odkašlání, protože to odkašlání je bolestivé, ale je potřeba ten hlen, který v těch dýchacích cest během toho výkonu byl, tak je potřeba ty plíce vyčistit, aby se pacient mohl nadechnout, tak je potřeba odkašlat. To může být někdy zdrojem takového jako diskomfortu, lehké bolesti, ale od nás dostanou pokyn a návod, jakým způsobem to udělat tak, aby to bolelo co nejmíň, a postupně dochází k navyšování zátěže. Ty první hodiny jsou na lůžku, následně se člověk posadí, postaví a začne se pohybovat prostoru.
0: Dýchací cvičení, o kterých mluvíte, jak si to máme představit? Je to něco, kdo třeba má zkušenosti s jogou, tak něco podobného, takové rozdýchávání?
1: Je to úplně stejné. Aha. Vzhledem k tomu, že tam je operační rána a ta operační rána samozřejmě bolí, vyvolává bolest, a je to takový ten diskomfort. A ten člověk se snaží tu bolest jakože potlačit, ale my naopak se tím dechovým cvičením snažíme ho v uvozovkách donutit k tomu, aby ten nádech byl co nejvyšší, aby se nadechnul, aby ten vzduch putoval do všech částí plic, a i tím způsobem, jak ho slovně vedeme k tomu nádechu a výdechu, se vlastně odbourá trošku takovej ten pocit toho diskomfortu, té bolesti, a ten člověk ztratí strach z toho se kvalitně nadechnout a vydechnout.
0: Tak to byla fyzioterapeutka Lucie Kožešníková. Včera v radioporadně s námi byl i kardiochirurg doktor Jan Gofus a popisoval nám, co obnáší takový kardiochirurgický zákrok. Vše najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Dnes už nás čeká zase jiné téma, a to s Tomášem Nuzhartem, cvičitelem psů. Tak budeme mluvit o výběru štěněte, o tom, jak zajistit domácnost, kde je právě štěně, jak odstraňovat bez křiku a bez stresu některé nežádoucí chování, jako je kousání věcí nebo kousání majitele štěněcími zoubky nebo dělání loužiček. O tom všem budeme mluvit po 11. hodině.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A dnes pro vás máme skvělý tip na klidný podzimní výlet, protože od včerejška máme podzim a počasí se má vylepšovat koncem tohoto týdne. Naše reportérka a stopařka Zuzana Boučková je právě teď v terénu a míří na jedno z nejromantičtějších míst v celém našem regionu. Já jsem vám říkala, že si můžete zkusit tipnout, no a teď se to dozvíme od Zuzky, kam přesně má namířeno a co jí tam právě dnes vede. Zdravíme, Zuzko, dobré dopoledne.
2: Také přeji pěkné dopoledne. Jede se velmi dobře, i když je pod mrakem, a já právě mířím k přehradě Les Království u Dvora Králové nad Labem. A proč právě tam? Protože jestli existuje technické dílo, které vypadá jako vystřižené ze staré rytířské legendy, je to právě tahle vodní nádrž. Všichni víme, jak umí být podzim kouzelný, a když se barevné listí spojí s pohádkovou architekturou, je to balzám na duši. Navíc Les Království vypadá romanticky, i když je pod mrakem nebo prší.
1: No ale Les Království je známý tím, že to není jen tak obyčejná betonová zeď. Co přesně tam na tebe, případně na naše posluchače, pokud zajedou na výlet, čeká? Co čeká na tebe, až dorazíš na místo?
2: Tak především mě čeká architektonický unikát. Hráz je postavená v pseudogotickém slohu. Místo chladného betonu uvidíte tam kamenné zdivo, červené střížky, věžičky s cimbuřím a nádherný obloukový most, po kterém se dá normálně projít i projet. Impulsem k postavení přehrady byla ničivá povodeň na konci 19. století a jméno má přehrada podle starého hraničního hvozdu Lesa Království. No a já se nemůžu dočkat, až tam budu, zaparkuju a začnu fotit a natáčet.
1: No, já si myslím, že to budou nádherné podzimní obrázky. Na co konkrétně se ale ještě chceš zaměřit, než se nám přihlásíš do vysílání zase odpoledne?
2: Tak určitě prozkoumám korunu hráze, projdu si a nafotím okolní lesní pěšinky, odkud je na přehradu ten nejkrásnější výhled, a chtěla bych se podívat i k historické hydroelektrárně z 20. let pod hrází, která stále funguje. Vše prochodím, nasaju atmosféru, zjistím informace a odpoledne vám řeknu, jaké to tam aktuálně je, kolik je tam lidí a co všechno se dá v okolí podniknout.
1: Zuzana Boučková tedy dnes míří k přehradě Les Království. Vy to sledujte na našem webu, taky na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Těšíme se, co zjistíš. Zatím naslyšenou.
2: Také se těším a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alena Čáková s námi v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď 9 minut před 10. hodinou. Před námi další zprávy s Karolínou Davidovou. Po 10. pokračujeme dál. Vy dobře víte, mnozí z vás, že po 10:30 nás opět čeká soutěž Věřte, nevěřte. A pokud byste někdo dnes chtěl jít na hokej, Hradec Králové hraje doma proti Bílým tygrům z Liberce, tak 2 vstupenky budou ve hře právě po 10:30. Můžete si s námi o ně zasoutěžit. Hezké dopoledne přejeme a hezký den, ať se všechno daří.
1: Do Alex a host přijde folková a countryová zpěvačka Helena Maršálková. Na hudební scéně je 55 let. Dodnes působí v kapele Pacific, kterou spolu zakládala. Jak na to vzpomíná? Ocitl se Pacific někdy blízko zániku? Jak funguje dnes? A co dělá Heleně Maršálkové největší radost? Nalaďte si nás po zprávách ve 13 hodin.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem. Sem má cenu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nemocnice v Náchodě dokončuje investici za více než 14 milionů korun. Ve vrchlabském areálu Vejsplachy dnes závodí 400 školáků. Česká fotbalová reprezentace má nového trenéra. Čeká nás oblačnost s teplotami do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba léčivé zahrady za více než 14 milionů korun. Hotová má být na jaře příštího roku. Její rozloha je 6300 metrů čtverečních. Nový prostor má sloužit jako místo setkávání pro pacienty a jejich návštěvy. Součástí budou i herní prvky pro děti, říká ředitel nemocnice Jan Mach.
2: Kromě příjemného posezení, tak pacienti a jejich návštěvy najdou v naší léčebné zahradě pítko pro ptáky, zastřešené posezení, herní prvky pro děti, aby třeba dětský pacient, který je toho schopný, tak si s doprovodem mohl vyjít z toho pokoje a jít se osvěžit na čerstvý vzduch.
0: Stovka čtyřčlenných týmů mladých sportovců dnes soutěží ve Vejsplachách ve Vrchlabí. Do druhého ročníku závodu Challenge Junior se kromě českých školáků zapojilo také 150 polských žáků. Všichni musí absolvovat 3 disciplíny. Závody sleduje naše reportérka Kateřina Kohoutová.
3: Závod jede naplno, ale počasí vůbec nepřeje. Hodně tady prší. Jednotlivé týmy složené ze dvou dívek a se dvou chlapců musí zdolat celkem 3 disciplíny, které v uplynulých dnech trénovaly. Jednou je závod s orientačním běhu, kdy běží společně s mapou v ruce a čipem a jejich úkolem je ve správném pořadí najít a označit všech 10 kontrolních bodů v terénu. Druhou je letní biatlon a třetí Spartan Race, což je překážková dráha s přírodními a umělými překážkami. Jsou tu místní sportovci z Polska, například i také z Lánova, ze Špindlerova Mlýna. Je tu také hodně fanoušků, které pozbuzují a hecují. Vrchlabí, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Pořadatelé hudebního festivalu Františka Ignáce Tůmy vybrali na koncertech v kostele svatého Jiří téměř 13 000 korun na obnovu historických varhan. Nástroj má téměř 1000 píšťal, z nich některé už nevydávají tón. Obnova proto pokračuje po částech. V letošním roce varhanáři pracují na třetí etapě. Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů. Zraněného obránce Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý, který zatím na národní tým nastoupil 2x. Fotbalisty čekají během reprezentační pauzy 4 zápasy, ten první v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Počasí. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici z Vrchlabí do Semil dejte pozor v obci Háje nad Jizerou, kde máme hlášenou zvěř na vozovce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po 10. hodině posloucháte dál dopolední Habadi Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chvíli se podíváme, co nového je v kinech, protože je čtvrtek, den filmových premiér. Po 10:30 si zahrajeme o knížku, taky o vstupenky na dnešní hokej Hradec Králové, Bílí tygři, Liberec. A taky budeme opět volat do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili aktuální počasí, abychom zjistili, kdy se vyčasí, kdy se vyjasní, kdy přestane pršet a kdy se taky začne opět oteplovat. I dál přejeme hezké dopoledne a ať se hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudinejsovou.

Jak jsem říkala, čtvrtek je dnem filmových premiér, tak i dnes jdou do kin novinky jak zahraniční, tak české. Pokud byste měli náladu na českou komedii, tak to může být třeba film s názvem Proč bychom se nezabili. A když bychom jenom tak úplně stručně načrtli ten příběh, tak odehrává se ve vesnici, kde každý ví všechno o všech, sousedské naschvály se tam dědí dokonce z generace na generaci. Samozřejmě, jak každý všechno ví, tak žádná ostuda nezůstane dlouho utajená a je tam několik nesměřitelných rodin, tam jejich představitele hrají Vasil Fridrich, David Novotný, no a jejich děti v podání Petra Uhlíka a Nely Řehořové se tajně milují, tak jak to už bývá, taky taková klasická osnova příběhu, jenomže se odehraje další rodinný naschvál a tak Marie souhlasí, že se zúčastní televizní reality show Svatba naslepo, dál už pokračovat nebudu, to určitě uvidíte v kině, pokud se rozhodnete právě pro tento film. Uvidíte tam ještě Štěpána Kozuba, Alberta Čubu, Jiřího Lábuse, Tomáše Měcháčka nebo třeba Michala Isteníka a název je Proč bychom se nezabili, novinka ode dneška v kinech. S vámi Český rozhlas Hradec Králové je 10 hodin 13 minut. Přejeme krásné dopoledne.

0: Kdo patříte mezi příznivce taneční televizní show Stardance, když hvězdy tančí, tak už se určitě těšíte na 14. řadu, která už je opravdu za dveřmi. První díl odvysílá Česká televize 10. října. Letos se naposledy setkáme s moderátorskou dvojicí Marek Eben a Tereza Kostková, kteří svůj odchod z úspěšného projektu oficiálně oznámili v polovině září. No a už teď se spekuluje, kdo by je mohl nahradit v případných dalších řadách, kdo by se televizním divákům líbil jako dvojice, kdo by měl u nich největší šance. To necháme, samozřejmě se to dozvíme, pokud to má být, určitě zavčasu, ale teď už se na parket s dětmi vydá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je taneční soutěž?
2: Tančujem.
1: A kde?
2: Na tančování.
1: Znáte nějaké tance?
2: Nevím.
3: Že baletky jsou na špičkách a musí tančet.
2: Takhle.
3: Píš holky, protože kluši nemůžou nosit baletky.
1: A při tanci se dva lidé musí držet nebo můžou tancovat sami? Jak to je?
3: Musí se to naučit.
1: A tancuje kluk a holka?
3: Spíš jenom holky.
1: Tancují vaši rodiče, Ondro?
4: Kdyby byly svatba, když se ženili.
1: Teď už netancujou?
4: Ne, protože se už nežení.
1: Chtěli byste být tanečnice, holky?
3: Jo.
2: Já.
3: A teď z nás se nám to jednou splení výspělost na kroužku a besedu, protože tam budeme tancovat.
4: Jo, tam budeme zpívat úplně
3: a
4: všechno.
3: A tam budeme dělat gymnastiku, co myslím.
4: Jo, budeme. My tam budeme dělat všechny tyhle cviky.
2: Já taky tančuju doma.
1: A na jakou hudbu?
2: Na skákal peš.
5: A takhle to vidíme my.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se kromě jiného s Šarmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak jaký bude dnešek, jaké bude 24. září, tedy čtvrtek, dnešní den, bude po celý den pršet, bude po celý den zataženo, tak na to už se zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové dnes Imricha Drapáka. Dobré dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
1: Pane Drapáku, jak to tedy bude vypadat po celém našem kraji dnes až do večera? A potom samozřejmě řekneme noc i zítřek, ale nejdřív pojďme říct ten dnešek, máme se ještě chystat na další srážky a přehánky.
2: Určitě se musíme chystat, teď nás přechází vlastně zvolněné frontální rozhraní od toho západu, takže to je převážně velká oblačnost s deště nebo přehánkami až později večer, potom by ty srážky začaly ubývat. Ty teploty pouze 12 až 15 stupňů a vítr většinou mírný, jo, západní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu. Se bude mít na severozápadní a večer částečně bude slábnout. Dobré prosté podmínky a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Podzim je prostě tady, nedá se nic dělat, ale my víme už od vašich kolegů, že by se počasí přece jenom v dalších dnech mělo proměnit zase trochu k lepšímu. Jak bude zítra?
2: Ještě zítra musíme počítat spíš s tím chladnějším počasím. V noci 9 až 6 převážně velká oblačnost a zejména na horách se může ještě vyskytnout nějaká přehánka, může se tam ráno vytvořit i mlhy. Zítra ještě velká oblačnost, ráno mlhy, nějaká přehánka opět spíše jenom na horách a později večer potom už ubývání oblačnosti a ty maximální teploty 13 až 16 stupňů a vítr slabý západní až severozápadní, večer potom proměnlivý do 4 metrů za sekundu a pak by se nám začalo oteplovat. Od té soboty potom ty teploty už od paní stoupaly někam ke 20 stupňům a v podstatě víkendu i ten příští týden nás čeká babí léto. To znamená s blatím bez srážek, slunečno ráno by se mohly vytvářet nějaké mlhy a teploty by šly nahoru v prostřed týdne, by se mohly atakovat i letních 25 stupňů.
1: Děkujeme Imrichu Drapákovi za předpověď a mějte se hezky, přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Když zpívá Marie Rotrová, jako právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, je to vždycky příjemné, ale jak asi zpívají poloopice? O tom si teď budeme povídat a to se možná právě teď taky dozvíte, protože je tu naše pravidelná soutěž, do které nám můžete telefonovat nebo odpovídat e-mailem 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a hrajeme o knížku z radioservisu Hledání veřejné služby od Ireny Ryšánkové, o knížku, která upřesní a vysvětlí některé pojmy, potom taky opět o minerál, achát, kámen rovnováhy, klidu a stability, jak ráda říkám, a potom také o dvě vstupenky na domácí hokejový zápas Mountfield Hradec Králové Bílí tygři Liberec. Hraje se už dnes v Hradci Králové od 18 hodin a opravdu budeme trošku zkoumat poloopice, protože je zkoumali vědci a přišli docela se zajímavými informacemi. Ten svůj výzkum uvádějí informací o tom, že když operní pěvkyně nebo pěvci zpívají vysoké tóny, tak může i nepatrná úprava tvaru úst a hrdla krku zajistit, že se ten zvuk rozlehne do větší dálky. A pravda je, když to sledujete zblízka, že někteří pěvci a pěvkyně umí otevřít tu pusu, že je to až úplně neuvěřitelné. Ale co ukázaly nejnovější výzkumy? Ty se totiž zabývaly zpívajícími lemury, což jsou poloopice, a oni vlastně dělají prý v korunách stromů něco podobného, něco takto promyšleného. Vědci je zkoumali v hustých pralesích severovýchodního Madagaskaru, kde jsou tak husté porosty, že lemuři se právě takto dorozumívají pomocí svých písní, jsou to lemuři indry. No a vědci zjistili, že tito primáti při vydávání vyšších tónů víc otvírají tlamy, takže funguje opravdu i u nich ta promyšlená hlasová technika používaná mezi zpěváky. A to je pravda, tím se ten výzkum opravdu zabýval. No ale já jsem samozřejmě hledala, že bychom si takového lemura mohli pustit. Mám tady připravenou ukázku, ale otázka je, jestli to je zpěv lemura, nebo jestli je to něco úplně jiného. Znáte to, může to být tak i tak, takže si poslechněte. Pozor, bude to takový opravdu výrazný zvuk. No a pak nám zavolejte, co si o tom myslíte na 726 46 46 46.

0: Já jsem je nechala na schvál doznít, abyste si udělali představu o tom a svůj názor, jestli to podle vás mohl být zpěv lemura nebo nemohl být. A vy už telefonujete. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: Dobrý den, Naděla Turnová. Já si myslím, že tohle lemuři nejsou.
0: Že nejsou. A co si myslíte, že to bylo, nebo kdo si myslíte, že to byl?
1: Já nevím, v dnešní době s tou umělou inteligencí a podobně, nevím.
0: No, to máte pravdu. Každopádně nevěříte, že zpívají nevěřím. Takhle přesně lemuři.
1: Já jsem myslím, chtěla křičet, ale tohle byste
0: netypla. Ale tohle byste netypla. Dobře, tak uvidíme. Mějte se moc hezky. Naschledanou, zdravíme. No a co si myslíte vy? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já bych tomu věřil.
0: Vy byste věřil, odkud nám voláte?
2: Z Hronova.
0: Z Hronova. Jak tam máte? Taky prší? Je zataženo?
2: Nejste neprší, zataženo.
0: Takže to čekáte. Dobře, tak vás taky zdravíme do Hronova. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
2: Napodobně naschledanou.
0: A dobré dopoledne přejeme i vám. Tady je soutěž Věřte, nevěřte.
3: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já jsem se dovolal zde v ulici a já tomu věřím.
0: Vy tomu věříte? Ještě jednou, odkud jste se dovolal? Trošku nám to...
3: Běleč nad Orlicí.
0: Z Bělče. Takže věříte. Docela bys to
3: typl. Pan Miroslav Běleč nad Orlicí.
0: Ano. A lemura jste někdy slyšel zpívat? Kromě toho
3: neslyšel,
0: tady u nás.
3: Typuju, možná mi to z dálky něco připomínalo, ale spíš tak jako typuju. No.
0: Ano, ano. No, uvidíme. Mějte se moc pěkně. Naslyšenou. No a ještě další tip tady bude. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo pak volá?
4: Já to tady koukám, poslouchám spožděně. Já to slumím.
0: Ano,
4: no, já si myslím taky, že to jsou lemuři.
0: Že to jsou.
4: Jako spíš bych řekl skoro bezpečně, že to jsou. Mm-hmm.
0: Dobře, takže dáváme ano. Odkud nám voláte? Vaše jméno poprosím.
4: Od Trutnova Jirka a pěkně tady leje.
0: Vážně už. No, tak musíme s tím dneska počítat, jak říkal Imrich Drapák, a pak se to bude vylepšovat. Tak se mějte hezky. I přesto přejeme hezký den. Naslyšenou.
4: Děkuju a nápodobně.
0: No a i vy ostatní se pojďte zapojit, tak zkuste to odhadnout, zkuste tipnout. Myslíte si, že jsme slyšeli zpívajícího lemura, nebo že to bylo něco jiného, někdo úplně jiný. Ještě si pak tu ukázku samozřejmě připomeneme, řekneme, co to bylo, nebo kdo to byl. Ještě je tu naše e-mailová adresa pro vaše odpovědi studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Máte rádi jazz? Líbí se vám hudba Laca Déčiho? Poslouchejte příští týden naše vysílání a v raní bleskovce od úterý do pátku vyhrávejte exkluzivní vstupenky pro dva na koncert Laca Déčiho a jeho kapely Cellula New York. Ten se uskuteční v neděli 11. října od 18 hodin ve Spolkovém domě v Náchodě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, teď stále ještě soutěž Věřte, nevěřte, ve které nás čeká odhalení a taky vyhlášení, kdo z vás získá knížku a achát a vstupenky na dnešní hokej. My jsme dnes mluvili o lemurech a to proto, že mě zaujal výzkum vědců, kteří zkoumali, jak lemuři, konkrétně lemuři Indry na Madagaskaru v hustých lesích se dorozumívají, že to je pomocí takového, opravdu se tomu říká lemuří zpívání a že dokonce vědci zkoumali, jak moc používají hlasové ústrojí a opravdu zjistili, že to používají stejně jako operní pěvci. To znamená, že když chtějí vyšší a hlasitější tón, tak musí použít víc otevřená ústa, musí je modelovat, ale nevím, jestli to je úplně tak vědomé, spíš asi přirozené. Tak když si představím lemura, že se někde v lese ztratil, chce najít kolegy, tak prostě bude zpívat tak dlouho, dokud je nenajde a pokud mu to bude připadat potichu, tak se bude snažit větší výšku, více hlasitěji a bude tak dlouho štelovat ten čumáček, až se mu to podaří. No ale zkrátka vědci to vyzkoumali takhle, to jsme říkali, že je pravda. No a pak jsme si pouštěli ukázku lemuřího zpívání s tím, že jste samozřejmě mohli i nesouhlasit a říct, že si myslíte, že je to zvuk úplně něčeho jiného. A to jste si taky hodně z vás mysleli, že je to něco úplně jiného. Dokonce jste se tady shodli ve velkém na jednom typu. Píše třeba paní Stáně, dnes nevěřím, připomínalo mě to pískání pomocí trávy mezi prstama, vzpomínka na dětství. A hned se tady k tomu připojují další vzkazy. Lemuři to nebudou, nevěřím, připomnělo mi to dětství, když se vložila tráva mezi dlaně a pískalo se na ní. Další odpověď od Markéty. Dobrý den, dnes nevěřím, myslím, že lemuří zpěv to není. Připadá mi to jako pískání na stéblo trávy a ta tráva se tady objevuje opravdu hodněkrát.

a Indriové taky často zpívají, aby se vzájemně našli v tom hustém pralese, když se jeden druhému ztratí. A k tomu používají pomalejší písně s delšími pomlkami. Tak na to všechno se zaměřili vědci. Je to pravda dnes i s tou naší ukázkou. Takže budeme vybírat z vás, kteří jste věřili, kdo půjde dnes na hokej, získá minerál a cháta ještě knížku z radioservisu Hledání veřejné služby. Bude to pan posluchač, který nám telefonoval z Bělče nad Orlicí, odhadl to správně, věřil, tak my moc gratulujeme, přejeme, ať si dneska hezky zafandíte a vůbec, ať se knížka i dekorace v podobě achátu líbí.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

Ať se na hucelský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout tam. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucou spíší ty najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucou spíší ty najmout dát. Jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucou spíší ty najmout dát. Jo. Ahoj. Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Město Dvůr Králové bylo oceněno v soutěži Komunální projekt roku. Za jaký projekt konkrétně? Tak to se od nás dozvíte ve zprávách v 11 hodin. No a pak nás čekají další zvířata. Teď jsme si povídali o lemurech po 11. hodině v radioporadně. To bude o psech se cvičitelem a trenérem psů Tomášem Nuzhartem. Budeme mluvit o tom, jaké jsou základy při výchově štěněte a jak odstranit některé nežádoucí chování. I dál vám přejeme krásné dopoledne. Za 7 minut bude 11 hodin.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zastupitelské a obecní úřady od dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. České stíhačky v noci vzlétly střežit vzdušný prostor nad Polskem. Organizátoři soutěže Komunální projekt roku ocenili Dvůr Králové nad Labem za nouzová tlačítka. Čeká nás oblačno s teplotami do 15 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
0: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad. Volit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. Stejně tak vzlétly Gripeny minulý pátek. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny. V posledních dnech Rusko podniklo několik útoků nedaleko polské hranice. Dvůr Králové nad Labem získal ocenění ve 12. ročníku soutěže Komunální projekt roku. Organizátory zaujal systém nouzových tlačítek pro přivolání pomoci.
3: Ve Dvoře Králové nad Labem systém zavedli nejdřív do všech základních škol a teď se stále rozšiřuje. Například do domu s pečovatelskou službou nebo nemocnice. Tlačítka po aktivaci přenášejí signál nejenom na centrální pult městské policie, ale také hlídkám v terénu. Projekt doplňují bezpečnostní audity, kamerové prvky, výcvik strážníků a také školení uživatelů bezpečnostních tlačítek. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: České házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy pro hrou s B-týmem Norska 30-38. Pokračuje trenér Tomáš Hlavatý.
4: Mali jsme tam dobré momenty, hlavně v té útočné fáze dať 30 gólov, lenže bohužel 38 dostaných je velmi veľa. Fyzickými silami my jsme si nevedeli poradit tam s obranou pivota, to je něco, na čem musíme pracovat ďalej, ale myslím si, že bol tam moment, keď jsme se pekne zdvihli a dotiahli jsme.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15, na horách kolem 8 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 60. kilometru dálnice D11 ze směru na Jaroměř pokračuje odklízení dopravní nehody. V tomto místě očekávejte zdržení a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po 11. hodině už je čas taky pomýšlet na něco dobrého. I to splníme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud byste rádi do domácího jídelníčku zařadili černou čočku, ale nevíte přesně, jak na to, je to snadné, jak slibuje Jarka Vykoupilová v Babských radách před polednem, nám řekne víc. Za chviličku už radioporadna, tentokrát se cvičitelem a trenérem psů Tomášem Nuzhartem. Budeme se bavit o tom, jak zajistit domácnost, kde je štěně a jak odstraňovat bez křiku a bez trestů některé nežádoucí chování, jako je třeba kousání věcí, dělání loužiček nebo kousání majitele štěněcími zoubky. Více už za okamžik, přejeme hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.
6: No tak posun.

0: Radio poradna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a dnes si budeme povídat o výchově, tentokrát o výchově psů, protože naším hostem je Tomáš Nuzhardt, trenér psů, autor knížky Neštěkej na svého psa, který se zabývá trénováním psů pozitivně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak je to myšleno, výchova a trénování psů pozitivně, pozitivním způsobem?
2: Že jsme na ně hodní, že na ně nejsme zbytečně zlí, což jo. Co si budeme bohužel, ta tradice toho tréninku v Česku je taková, že jsme na ně trošku ostrý občas a je to fakt zbytečný, tak my jsme na ně trochu hodní a jsme na ně hodní, protože můžeme, protože víme, jak to dělat jako líp. Nejsme na ně hodní, takže bychom jim nedávali žádný hranice, to vůbec, my jim ty hranice dáváme taky, jenom ty hranice nastavujeme jemnějš a s většíma vědomostma, s větším uvědoměním při tom tréninku. Jenom to není tak, že bych na toho pejska třeba křičel, nebo že bych ho nějak plácal, nebo že bych štěně tím máchal čumáček v lůžičce, nebo prostě takovýhle věci. Máme strašně moc důvodů, proč to tímhle způsobem nedělat a že si pokazíme ten vztah a ten pes se nás bude bát a tak. Když víme, že to jde dělat jemnějš a bude to často i účinnější, tak proč to tak nedělat?
1: No a počkejte, znamená to, že ani nezvýšíte hlas?
2: Asi bych neřekl, že nemůžu zvýšit hlas, nebo že tomu psovi nemůžu říct ne třeba, to určitě ne. Ale když na mě bude skákat, tak ho třeba jenom sundám a nemusím v tuhle chvilku ten hlas úplně zvyšovat. Vlastně zvyšování hlasu tam zas tak moc úplně nepatří.
1: A to je ten příklad zrovna, ke kterému se určitě ještě dostaneme. Když na vás pes skáče, vy to nechcete, tak vy k tomu tedy přistupujete jinak, než jsou takové ty rady, že mu máme šlápnout na packy, že ho máme vytahat za kožich, že ho máme okřiknout. To vy neděláte.
2: To já nedělám a podle mýho soudu je to týrání zvířat. Myslím, že máme v Česku něco, jako je zákon o týrání zvířat nebo na ochranu zvířat a myslím si, že tyhle věci jsou proti němu, protože se v něm říká, že nesmíme způsobovat bolest a nesmíme zvyšovat nezbytně stres a tak. Na druhou stranu chápu, že to někdo použije ve chvíli, kdy neví, co s tím a vlastně se k němu jako lepší rada nikdy nedostala a všude se k němu dostávají informace o tom, že na toho psa musí jít drsnej, musí jít buce smečky a tak. Tak jenom když na vás skáče pes, tak třeba jako ustoupím nebo ho něžně sundám a potom, když se skočí dolů, tak ho můžu odměňovat něčím za to, že má všechny ty čtyři packy dole, což tu chvilku nemusí být ani pamlsek, ale tou odměnou klidně může být ta naše pozornost. Takže třeba pokud to je můj pes, který mě vítá, tak já si prostě k němu ve chvilce, kdy můžu, tak si k němu dřepnu a budu ho vítat tak jako dole, aby na mě ani skákat nemusel a tím ho můžu učit, že na mě skákat nemusí, a když na mě pak vyskočí, tak dává smysl třeba mu zase říct, aby šel dolů a on se naučí, že tu pozornost dostává, když má všechny čtyři packy na zemi a ne když na mě skáče.
1: Tento pozitivní přístup fungoval vám vždycky u všech psů? Přece jenom se setkáváte s různými typy, pomáháte i s převýchovou a můžou být psi i ostří, kteří už mají něco za sebou, někde to někdo pravděpodobně pokazil a teď je na vás, abyste zkusil tento svůj přístup. Funguje to opravdu po každé?
2: Jo, ono je to prostě stejný jako s výchovou dětí, jako funguje jemná, respektující výchova na všechny, no funguje. Dá se to dělat jinak? Určitě dá. Dá se stejně jako v té výchově dětí používat spousta trestů, jenom my ty tresty potom řešíme za 20 let na nějaký terapii a ten pes je za 20 let mrtvej, takže to nikdo neřeší a prostě nám to jako projde. Ale určitě je to cesta, kterou trénovat všechny psy, zvlášť ty, který jsou třeba víc agresivní, že ta agrese velmi často nebo nejčastěji pramení ze strachu a ze stresu a tím pádem dává úplně nejmenší smysl být na toho psa drsnej, i když on mě na začátku chce sežrat, tak já mu na té první lekci klidně budu házet bušty za to, že mě chce sežrat.
1: Jakou roli hraje vnitřní nastavení majitele psa a vůbec naše povaha? Protože někdo v sobě tu přirozenou autoritu má a někdo ji prostě nemá.
2: Já myslím, že autorita do toho vlastně vůbec jako nepatří. Já když ty pejsci na ten trénink přijdou, tak já jsem úplně v pohodě se s ním válit po zemi a tak jako nechám si skákat občas po hlavě, když vidím, že jim to udělá radost a že to v tom tréninku k něčemu bude, ne vždycky. Ale autorita není to hlavní, co by člověk potřeboval pro to, aby trénoval psa. Já vždycky říkám, že to je láska a vědomosti. A je to obojí. Spousta lidí má tu lásku, ale nemá ty vědomosti. A pak i když toho psa máme fakt rádi, tak používáme věci, které prostě nedávají smysl. Takže spíš než autorita, jak se to velmi často prezentuje, tak je to láska a vědomosti.
1: No a jak využít tu lásku a vědomosti v praxi, tak o tom si budeme v radioporadně s Tomášem Nuzhardtem povídat za okamžik.

0: Naším hostem je dnes cvičitel psů, trenér psů Tomáš Nussehardt, který k trénování přistupuje pozitivně, jak už jsme si vysvětlili, a funguje mu to. Tak my se pokusíme to od vás trošku naučit. Tou autoritou, o které jsem mluvila před písničkou, já jsem spíš myslela, teď o tom tak přemýšlím, vnitřní nastavení majitele v tom smyslu, jestli dokážu být dost důsledná. A já třeba o sobě vím, že tam je moje slabina, že tam to není úplně stoprocentní. Před pořízením psa, jaké bychom si měli položit otázky sebekriticky a podle toho třeba i vybírat potom vhodné plemeno?
1: Obecně ten výběr toho psa je výrazně důležitější, než si myslíme. Myslím, že kdyby se v tom člověk měl patlat pár měsíců a fakt se o tom snažit zjistit úplně všechno, nebo klidně rok, než si toho pejska pořídí, tak je to správně, protože pak by se přesně nestávalo, jestli člověk pořídí psa, na který ho třeba nemá. Jsou plemena, které jsou vhodnější pro začátečníky. Když by si někdo pořídil pudlíka nebo italského chrtíka, když je začátečník, asi to bude vždycky vhodnější, než když si pořídí nějakého belgického ovčáka třeba nebo něco podobného, co může být trošku ostřejší. A tu důslednost to potřebuje. Ne, že by to potřeboval drsnější přístup. Potřebuje to, aby ty pravidla věděl, jaký jsou. A taky to bude potřebovat výrazně víc času. To znamená, to asi to nejvíc, co by si člověk měl říct, je, kolik času vlastně do toho tréninku nebo do těch aktivit s tím psem chce investovat. Podle toho vybírat. Fakt si nevybírat psa podle barvy, fakt si nevybírat psa jenom třeba podle velikosti. I když ta velikost může být jaký důležitá, myslím, že třeba je hrozně fajn jako uníst vlastního psa, že prostě když si člověk pořídí velkýho labradora nebo retrievera, tak najednou zjistí, že ho vlastně neunese. A že pokud se tomu psovi někde něco stane, nebo pokud se na vás bude řídit nějaký pes, který fakt vypadá, že jako vás chce pokousat nebo vašeho psa, tak vlastně nemáte tu možnost vzít do náručí. Což si myslím, že je fakt takový jako hrozně primitivní pravidlo, ale bylo by fajn, aby ho třeba lidi znali.
0: Co patří podle vás do základů výchovy psa? Kterých pár povelů by tam mělo být určitě, abychom my byli v klidu jako majitelé a aby ten pes byl spokojený a v bezpečí?
1: Já na to nejčastěji neodpovídám povelama, protože si nemyslím, že říct, že to je sedni, lehni, přivolání a k noze, že to je jako to ono. Tak se vlastně ta výchova na tohle se tady velmi dlouhou dobu smrskávala. My si z toho občas děláme srandu, že říkáme, že výchova je sedni, lehni, k noze, párek. Taková ta klasické jako čtyři povely nebo kolik na cvičáku. A tak já si myslím, že hlavně je to o tom, aby jsme si budovali s tím psem důvěru, aby jsme pro něj byli zábavní a zajímaví. Což chápu, že je trochu obecný, ale znamená to třeba na začátku to, že chci dělat věci, které toho pejska baví. Chci mít nějakou motivaci u sebe, která ho bude bavit. To znamená, když budu trénovat přivolání na začátku s ještěnětem, vůbec nebudu bát si vzít párek, pokud mu z něj nebude blbě nebo něco takového. Budu se s ním hodně snažit přetahovat třeba o hračku. Myslím, že přetahování o hračku je hrozně důležitá věc, aby ten pejsek viděl tu hodnotu v tom, že si se mnou hraje a že ta zábava je společná. Když tu hračku pak občas zahodím, tak se taky nic neděje. Můžeme jako občas něco házet tomu pejskovi, ale výrazně radši bych se třeba přetahoval. A jenom tohle, aby ten pes se mnou chtěl se přetahovat, aby se mnou nějaký ty chování byl schopný dělat třeba tím, že ho navádím kousek za pomozkem, pak ho odměním, nebo my v tom tréninku hodně používáme klikr, což je taková krabička, která kliká, když kliknu propiskou a to vlastně označujeme přesný moment, kdy to zvíře dělá něco správně, tak bych mu představoval spíš tyhle ty principy a na nich se potom ta výchova staví a teprve potom je důležitý, kdy se naučí sedni a lehni a knoze a tak.
0: No za mě ten povel ke mně, ten je opravdu stěžejní, ale teď vezmeme výchovu psů od začátku, když si pořídíme štěně, tak pojďme úplně prakticky, my mu musíme hned doma nastavit nějaká pravidla, nějaké hranice, kam může, kam nesmí, kde je jeho území, kde je jeho pelíšek, kde má místo pro jídlo. Třeba nechceme, aby vyskakoval na gauč, nebo nechceme, aby chodil do patra. Jak toho dosáhnout nějakou přátelskou formou?
1: Managementem toho prostředí, to znamená, musím si připravit tu domácnost na to, že v ní bude to štěňátko. Ať už se to týká věcí jako kabely a prostě na nějakou dobu nenechávat na zemi tak moc válet nějaký papuče nebo něco, protože to štěně zkrátka ten svět nejčastěji objevuje tlamou. A my musíme tu domácnost zabezpečit tak, aby to jednak bylo bezpečný a druhak, aby tyhle ty věci, které nám potom typicky vadějí, a pak by byla ta situace, kdyby někdo měl tendenci je trestat třeba, tak když tu domácnost zabezpečíme tak, že tyhle věci tam nebudou, tak pak nenastávají ty situace, kdy my tam musíme používat nějaký úplně nesmyslný trest. Zvlášť u toho štěněte, to je fakt jako dvou, tří měsíční, čtyřměsíční štěňátko, je jako úplně totální novorozeně, jako když si přinesu domů nějaký mimino a ono fakt jako tam jenom leží a kouká a je jako fascinovaný z celého světa, nebo možná ještě ani ne, protože ho ještě skoro ani nevnímá. Tak to je to štěně, jo. A to je živočich, na kterýho pak se někdo považuje za dobrý nápad mu jako máchat čumáček v loužičce, jo. Což teda mimochodem je úplně nesmysl a není to zapotřebí dělat, když se k tomu vracím po druhý. Ty psi se naučí se venčit venku, i když takovýhle věci dělat nebudem. Prostě jenom tak často venčete, že se to nějakou dobu doma dít nebude. můžete to venku odměnit, ale i když to nebudete odměňovat, tak ty psi se to naučej, protože se prostě doma venčit nechtějí.
0: Tak nám fungovalo opravdu dodržovat to pravidlo, jít s ním na zahradu po každém jídle, po každém hraní, po každém spaní, prostě pár týdnů, opravdu pořád dokola, i v noci jsem si dávala budík.
1: No, to je správně, to je super. Většinou to je po nějaký změně energie, přesně jak jste popisovala, když se probudí, tak je to z nějaký klidný energie na trošku jako akčnější, tak si chce dojít, nebo přesně po nějaký hře, kde je to naopak z té akční energie na to, že se chce trošku uklidnit, nebo potom jídle, který toho pejska taky rozjíždí. Občas se stane i to, že jdete s tím pejskem na procházku a pak přijde domů a teprve se sklidní a vlastně si teprve potom jako dojde. To se všechno může stát u toho štěněte, tak to prostě utřu a to je všechno.
0: S tím musíme počítat, když pořizujeme štěně. Jak mu určit hranice, tak o tom si budeme i dál povídat v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o výchově a výcviku psů s Tomášem Nushartem a skončili jsme u toho, že jsme pořídili štěně, potřebujeme mu vytyčit doma nějaké hranice, třeba proto, aby nám nevystupovalo na schody, nechodilo do patra, tak ideální je asi pořídit nějakou branku, ale přesto, když se stane, že jde někam, kam my nechceme, nebo zapomněli jsme někde ty bačkory a to mají pejskové opravdu rádi, nosit pantofle, okousat pantofle, tak co v takové situaci? Jak tedy nějak přátelsky, když už se to stane, vysvětlit, že tak to ne?
1: Zastavím to chování, to určitě. Nechci ho nechat žádný nežádoucí chování z našeho pohledu, z pohledu toho štěňátka je to asi velmi žádoucí chování, kousat bačkoru, tak ho nechci nechat dít se dlouho, takže ho chci zastavit. A tady ho můžu zastavit úplně jako jakýmkoliv něžným způsobem, štěňátko vezmu a takhle ho jako přenesu a nepotřebuju v tom jako vůbec žádnou drsnost. Branku jste zmínila skvěle, jo? To je fakt něco, co by podle mě v domácnosti, kde je štěně a jsou tam třeba schody, tak to by 100% tam jako mělo být, protože jinak se vlastně uchylujeme k tomu, že bychom měli na tom pejskovi mít úplně 100% pozornost, abychom byli schopni zaručit, že se někam nerozeběhne a ty schody jsou i nebezpečný. A nejenom, že by to štěně z nich mohlo spadnout, ale zkrátka i pro ty klouby, které jsou úplně takový gumový, když je to štěn do malý a chceme to dávat pozor. Takže musíme ty situace nastavovat tak, aby tyhle věci se neděly. A když začne kousat bačkoru, tak za ním dojdu, vezmu si do ruky nějaký pamosek a takhle mu jednou rukou ukážu ten pamosek, ono po něm skočí a mezi tím takhle pomalu v klidu zvednu tu bačkoru.
0: No a nespojí si to ale s tím, že když bude kousat bačkoru, tak za to ještě dostane odměnu?
1: Dobrý dotaz. Nemyslím si, že se to stane tolikrát, abychom tam to chování nebo ten řetězec toho chování takhle vytvořili.
0: Teda takhle, ale je pravda, že našemu psovi je 8 a miluje ty bačkory doteď. Miluje veškeré boty a když nekontrolovaně se mu podaří vklouznout do chodby, tak už jí nese v hubě, ale je to proto, že vlastně my to víme, že si chce hrát, že nám ukazuje, že tam je, ať si ho všimneme a odevzdá tu botu.
1: Jo.
0: Ale vlastně jsme vypozorovali, že čím víc ho honíme a čím víc tomu dáme tu pozornost, tak tím víc ho to baví. Že když mu tu botu vezmeme v klidu, tak si řekne, udělali jsme si ten svůj rituál, když přišli domů, ale prostě už je nebudu provokovat.
1: Vždycky, když si ten pes vezme něco do tlamy, ať už to je nějaký, že si najde nějaký rohlík venku nebo jakouhle bačkoru, tak když ho budu nahánět a budu mu tu věc jenom brát, tak se stane jedna ze tří věcí. Buď to s ním bude zdrhat, nebo začne být agresivní a začne si jí bránit nějaký pes, který má třeba sklony ke zdrojové agresi, a nebo jí co nejrychleji sežere, aby jsme mu ji nevzali. Jedna z těch třech alternativ se prostě stane z dlouhodobého pohledu, takže my musíme ty věci měnit. Musíme dělat výměny v obchod, prostě tady máš za to něco jiného. Typicky to může být třeba vyšší hodnoty, pokud venku si něco ten pes najde, tak je to jako extrémně hodnotný a měli bychom v tu chvilku mít fakt něco jiného než piškot. Piškot většinou nebo granule v tu chvíli už možná nezabere. Tak když říkám párek, tak tím myslím nějakou vysoce hodnotnou ňamku. Občas to klidně může být ten párek, ale mít vždycky u sebe něco, za co to můžu vyměnit a hlavně toho psa nenahánět. Protože pak už je otázka, jestli si z toho vypěstuje jenom hru, anebo jestli je to hra, ale vlastně trochu nechci, abyste mi to jako vzali, což ani jedno z toho není dobrý. A třeba to přetahování, který jsem zmiňoval, tak je pravý opak. My vlastně jako furt ukazujeme, hele, tady se můžeme přetahovat o něco a mám to já, a pak toho psa strašně často nechávám vyhrát, a on se tím naučí, že může s tou hračkou zase běžet za mnou, což je vlastně pravý opak toho, co se pak děje, když my chceme, aby něco pustil. On to má a chce s tím zdrhat a my ho při tom přetahování učíme, ty to máš a běhej s tím všem za mnou, protože s tím bude největší zábava a když to nebude něco, o co se chci přetahovat, tak ti to vyměním prostě za párek.
0: Co ničení věcí, s tím samozřejmě řada majitelů bojuje, protože se nevyhneme tomu, že to štěně třeba musíme nechat na nějaký čas samotné doma.
1: To štěně bych neměl doma nechat do té doby, dokud si nejsem jistý, že mu tím nepřivodím nějaký velmi vysoký stres. Nebo i středně vysoký stres. Ty odchody by se měly trénovat výrazně postupnějiš a pomalejš, než asi většina majitelů si myslí. To znamená to, že mám doma štěně a po víkendu jdu do práce na 8 hodin, je fakt velký přestřel. A je to jeden z důvodů, proč separační úzkost je jeden z problému, který teď řešíme velmi často. Neříkám, že se to děje jenom tímhle, nejvíc ze všeho to ovlivňuje genetika toho psa, jestli ten pes tu separačku bude mít nebo nějaký problémy se samotou nebo ne. Ale zkrátka ta samota by se měla trénovat velmi postupně. A postupně může znamenat, že štěně odpočívá na gauči a já se zvednu a jdu ke vchodovým dveřím a ani jima neprojdu a hned jdu zpátky. A 10-15 dřím počkám a zase odcházím ke vchodovým dveřím. A jenom ve chvíli, kdy ten pes je s tím v pohodě, tak můžu těma dveřma projít a hned zase třeba jít zpátky. A tady s těma začátkama by bylo dobrý se jako popiplat nějakou dobu, aspoň třeba jako týden, 14 dní, si myslím, že je fakt důležitý. A pak už záleží na konkrétním psovi, jak rychle se to naučí. Ale ten důvod, proč ty pejsci něco často ničej, je prostě stres. Neříkám vždycky, občas to může být nuda, ale velmi často je to stres a to se děje, protože jsme to uspěchali.
0: Dneska si povídáme o psech, o výchově a budeme v tom pokračovat za okamžik.

0: Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové s Tomášem Nuzhartem, trenérem psů. Se bavíme o výchově psů. Teď konkrétně to bylo před chvílí o některém nežádoucím chování, jako je ničení věcí. Stále jsme zatím u štěňat. Já tady mám jeden takový dotaz na nežádoucí chování u pejska, kterému je už 6 let. A úplně najednou začal značkovat zeď v obýváku. Většinou to dělá, když ho nikdo nevidí. Ale majitelé dodávají, že nemají pocit, že by se u nich něco změnilo, že má režim jako normálně, nemocný není, a ptají se, jak na to reagovat, jak ho to odnaučit, případně jak trestat, i když to asi rovnou vylučuju ve vašem případě.
1: Správně.
0: Tak spíš proč se to může dít takto najednou a jak na to reagovat?
1: To zdraví bych určitě u čehokoliv, co je spojený s nějakým jako značkováním nebo vůbec vyprazňováním doma, tak je moc důležitý. Takže fakt vědět, že ze zdravotního pohledu tam nic není, je důležitý. Ale takový nejobecnější pravidlo, jak to řešit, je, že toho psa nenechávám bez dozoru na tak dlouho, aby se to stalo. Bylo to, když je o samotě, že jo, myslím spíš.
0: Bylo, ale třeba jsou i doma, ale no, jsou v jiné místnosti.
1: Přesně, tak to je přesně ten návod, jak to dělat. Na nějakou dobu si toho pejska budu nechávat co nejblíž k sobě, takže se s ním klidně třeba jako zavídám, když jsem v pracovně, tak tam mám toho pejska sebou a ty dveře si zavřu a vlastně si pomáhám hrozně moc tady tím managementem toho prostoru, což se dobře dělá, když jsem s ním doma. Když je doma sám, tak je to samozřejmě komplikovanější a tam už bychom se museli víc pitvat po tom konkrétním důvodu, proč se to děje. Ale to nejobecnější pravidlo je hodně si pomoct managementem toho prostoru, jestli toho pejska nechávám u sebe, pak je ta pravděpodobnost výrazně menší a když už se to děje, tak bych to určitě netrestal, protože má to nějaký důvod.
0: Myslíte, že to můžeme brát i jako naschvál v některých případech od toho psa, jako nějaký projev nespokojenosti?
1: Myslím si, že spíš jako nudu.
0: Potom ještě další, když zůstaneme u toho štěněte, ale ono se to někdy může přenést i potom do pozdějšího věku. Štěňátka mají ostré zoubky a samozřejmě tihleti pejskové nás rádi okusují, nejenom věci, ale i naše ruce. Někdy to může být až nepříjemné, zvlášť třeba když máme doma malé děti a oni zkoušejí si hrát taky s dalším mládětem tímhletím způsobem. Jak toto odnaučit?
1: Vyndám si toho psa z té ruky zrovna v tu chvíli, když je tam jako zabodlej. Oni ty štěněčí zoubky fakt bolej docela, to jsou fakt jehličky občas. A pak tu pozornost toho pejska ideálně přesměrovávám na nějakou jinou aktivitu. Ideálně to můžu využít k tomu přetahování o hračku, pokud vidím, že to štěně zrovna potřebuje nějakou akci. Na druhou stranu, pokud bych toho pejska už potom chtěl třeba sklidnit, tak tím přetahováním o hračku ho úplně sklidnit nemusím. Můžu tu energii nebo ten stres udržovat furt jako hodně, hodně vysoký, myslím, stres ve smyslu vzrušení, rozrušení, a pak pro toho pejska může být těžký se sklidnit. Takže když už naopak budu chtít sklidnit spíš, tak mu dám nějakou lízací podložku nebo nějakou čmuchací dečku. To jsou takový dvě hračky, které si myslím, že měl mít doma fakt každý, nebo zkrátka jenom vezmu 20 pamusků a rozhodím je po celém bytě a ten pes jede chvilku vyčmuchávat, nějakou chvíli mu to zabere, trochu se u toho může sklidnit a přesměruju tu aktivitu nebo tu energii zase někam jinam.
0: Pak ještě jeden dotaz. Pokud jsou v rodině menší děti a pes je bere nějakým způsobem jako konkurenci nebo jako další štěňata ke hře, může to být nepříjemné, děti se ho potom bojí. Proč toto vzniká? Kde by mohla být chyba ze strany majitele?
1: To štěně si s těma dětma hraje jenom z toho důvodu, že ty děti si s ním jako víc hrajou třeba, nebo že jsou divočejší, tak to pro toho pejska může být víc zajímavý, že je chce chňapat jako do rukou, protože těma ručičkama takhle třeba víc mávají nebo víc běhají, dělají víc zvuků, tak to toho pejska víc rozjíždí, ale že by to dítě běhalo po tom obýváku a ten pes na ní skákal, protože si myslí, že mu chce dominovat, tak to tak určitě není.
0: Pokud ale máme pocit, že se k těm dětem chová jinak než k nám dospělým, a máme z toho strach, protože si myslíme, že by z toho mohlo i hrozit nějaké nebezpečí. Co s tím dělat?
1: Jo, to je na druhou stranu určitě správně, protože nechávat o samotě psy a malí děti je podle mě občas výrazně víc nebezpečí, než si majitelé uvědomují. A občas, když vidím nějaký roztomilý videa, kde se dítě válí po zlatým retýrovi a objímá ho kolem hlavy, tak si říkám, že tohle bych určitě se svým psem nedělal, i když bych si byl extrémně jistý, že ten pes je totální flegmouš a tomu dítěti nic neudělá, tak to vůči němu není vlastně vůbec fér. Musíme ty děti učit, jak se chovat kolem psů, neječet, neběhat tam úplně divoce. A jako s veškerým pochopením toho, že to občas je jako složitý a ne vždycky to jde a ten život se nějak děje, ale to neznamená, že bychom je to prostě neměli učit. To znamená, učím je, že se pes neobjímá oběma rukama, že se hladí jednou rukou, že když ho hladím, tak ho hladím 3 vteřiny a pak dám ty ruce pryč a zeptám se, jestli ten pes to chce. A podle toho, jak se hejbe, jestli se otáhne nebo přitáhne, nebo tam zůstane, nebo jak ten pes kouká, tak buď to v tom hlazení pokračuju nebo nepokračuju, nebo když ten pes někde leží a odpočívá, takže v tu chvilku na něj taky nemusím jako nutně šmatat, přiběhnout k němu a začít na něj taky těma ručičkama ušahat na hlavu. Tak takovýhle základy toho, jak se chovat vůči těm zvířatům, si myslím, jsou hrozně důležitý.
0: Víc už už se do dnešní radioporadny o výchově psů nevejde, tak snad zase někdy příště s Tomášem Nuzhartem, trenérem psů, autorem knížky Neštěkej na svého psa. Mimochodem, je nějaká taková zásada na závěr, co byste vzkázal rodinám s dětmi? Co byste tam viděl jako úplně nejdůležitější pro spokojené soužití?
1: A myslím, že to je skvělý. Myslím, že když dítě vyrůstá se psem, je to boží a učí ho to jako hrozně fajn věci. Jenom je zapotřebí s tím dětem fakt pracovat a když bychom chtěli být úplně nejkonkrétnější, tak aby ten pes mohl odpočívat, aby nebyl přestřelený z toho, že se furt kolem mě něco děje a furt tam jde běhá, aby měl čas a prostor na odpočinek.
0: Dobře, tak vám děkujeme za návštěvu a mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky moc děkuju, mějte se.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 9 minut bude 12 hodin, posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové, před námi Babské rady, tentokrát Jarka Vykoupilová opět přijde s jedním tipem do kuchyně, ale ještě předtím taky připomenu, že dnes je 24. září a svátek slaví Jaromírové, nejen Jaromír Jágr, ale určitě znáte spoustu dalších, tak na ně nezapomeňte, vzpomeňte si na ně, můžete jim poslat písničku v našem vysílání už popolední.
1: Babské rady.
2: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pozor! Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Včerejšek byl letos zatím nejtragičtějším dnem na silnicích. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Pětka v Rychnově nad Kněžnou ukáže veřejnosti své prostory. Hradečtí hokejisté odpoledne vyzvou Liberec a dnes bude maximálně 15 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí. Letos zatím nejvíce. Pokračuje policie Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Včerejší nehody měly první oběti hned ráno. Kolem 6. hodiny zemřeli 3 lidé při 2 haváriích na Pardubicku a na Blanensku. Na Rychnovsku se dopoledne čelně střetla 2 auta. O život přitom přišli oba řidiči. Popolední zemřel další člověk při nehodě na Blanensku, jen kousek od místa ranní nehody. V základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze, kde se v pondělí objevila nákaza salmonelózou, použili ve školní jídelně na přípravu uhlířských špaget vejce s prošlým datem trvanlivosti. Informovala o tom hygienická stanice hlavního města. Infekcí se nakazilo 250 dětí a dospělých, kteří právě toto jídlo konzumovali. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Vedení školy vyhlásilo až do konce tohoto týdne ředitelské volno. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Pětka v Rychnově nad Kněžnou dnes pořádá sousedskou kavárnu. Od 15:30 odpoledne si lidé můžou v Tylově ulici prohlédnout prostory centra a dozvědět se, jak funguje a s čím dětem a mladým lidem pomáhá. Součástí programu bude také setkání s pracovníky centra a neformální posezení. Sousedská kavárna zároveň nabídne pohled do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Setkání má podle ředitele sociálních služeb od 5-10 Martina Vlesáka pomoci bourat předsudky a přiblížit veřejnost, jak nízkoprahová služba skutečně funguje.
6: Můžeme se tady všichni sejít a můžou vidět, jak fungujeme, pracujeme a hlavně bourat takovou tu představu, že nízkoprah je nějaký feťácký doupě, ale že je to místo, kde mladí lidi nejenom zažívají, že jim někdo pomůže, ale třeba taky místo, kde můžou pomáhat ostatním v rámci dobrovolnictví.
4: Setkání je součástí celorepublikové akce Týden nízkoprahových center.
7: Sport.
4: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 18 hodin k extraligovému duelu proti Liberci. Obránce David Mudrák očekává vyrovnaný duel.
8: Myslím si, že obě ty čtyři hry jsou dost podobné, takže bude to podle mě atraktivní hokej. Víme, že to je mladý, rychlý tým a budou silní na forčeku, takže bude to o nás. Musíme zapnout a musíme hrát my tu našu hru a věřím, že budeme nakonec těšit na svými výbornými fanoušky.
7: Počasí.
4: Odpoledne čekáme proměnlivou oblačnost a na většině území občasný déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Později večer budou srážky ubývat. Teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10. Vítr fouká většinou mírný jihozápadní až západní, postupně se bude měnit na severozápadní a večer částečně slábnout, v bouřkách ale zesílí. A biozátěž je na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu pokračuje oprava silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi a přes Kopidlo.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dnes je 24. září a když se tak dívám na počasí a na hodiny, že 12 hodin 4 minuty, tak si tak říkám, že by to chtělo dnes něco takového na zahřátí, něco dobrého, třeba dýňovou polévku nebo bramboračku s houbami. To by asi taky šlo, protože úlovky jsou v těchto dnech stále ještě bohaté. No a u toho posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové a můžete si i vybrat nějakou písničku, která by vás potěšila, případně můžete potěšit třeba Jaromíry, protože ti mají dnes svátek a protože už se blížíme ke konci týdne, tak se můžeme podívat, kdo bude slavit ještě zítra, pozítří a v neděli budou to Zlaty, v sobotu Andrej a v neděli potom Jonášové. Posloucháte písničky od srdce, můžete si u nás vybrat třeba Věru Martinovou v tuto chvíli, Olgu Lounovou, skupinu Lucie, Mariku Gombitovou, Ivone Přenosilová, je tady Pavel Dobeš, Něco o lásce nebo třeba Hana Zagorová. Jak na to? Můžete nám zavolat si o písničku na číslo 726 46 46 46 nebo můžete psát e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz anebo SMS-kou a to na číslo 900 11 04. Hezké odpoledne.
10: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 24. září, svátek má dneska Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
2: Tady je Petr Jungmann. Svůj první lázeňský pobyt v Karlových Varech zahájil ruský car Petr Veliký v roce 1711, to je přesně 315 let. Za rok se vrátil. Oba vládcovi pobyty měly pro město velký reklamní význam a záhy po nich začaly do města jezdit početní příslušníci ruské a polské šlechty. Toskánský velkovévoda Cosimo III. Medičejský poprvé v roce 1716, to je 310 let, definoval, ve kterých oblastech se bude pěstovat to nejlepší Chianti.
4: Gaiole, Castellina e Radda.
2: Jedno z prvních chráněných zeměpisných označení původu tak položilo základy pozdější slavné provincia del Chianti.
4: Tutti bene.
5: Nejdříve nám dovolte otázku. Slyšeli jste už trávu růst?
6: Ne, tak si ji poslechněte.
2: Pořad kuriozit a zajímavostí na přání posluchačů Piš a Sliš byl v Československém rozhlase poprvé vysílán před 65 lety, v roce 1961.
7: Milý v rozhlase, chtěl bych vědět, co dělá žirafa.
2: První znojemské historické vinobraní se konalo před 60 lety. V roce 1966 město poprvé uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu. Dodnes trvá tento krásný zvyk a to letošní vinobraní od 10. do 12. září navštívili opět 10 000 návštěvníků z celé země. Kulatou osmdesátku má dneska písničkář Jan Nedvěd. A 50 svíček spoukne zpěvák skupiny Divokej Bill Vašek Bláha. Já přeju hezký den.

Přejeme hezké odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové, i když deštivé, ale i to k podzimu patří. Pokud byste si chtěli zlepšit náladu, zpříjemnit si den, zavolejte si k nám o písničku nebo napište. Až do 13. hodiny můžete buď volat nebo posílat SMSky nebo e-maily. Teď nám dorazil ještě jeden e-mail od pana Davida, který reaguje na dnešní radioporadnu, ale přišel trošku později, tak už jsme to nestihli přečíst přímo v poradně. Dnešní radioporadna byla o výchově psů, o výchově štěněte a pan David posílá i fotky a píše, máme anglického bullteriéra Diesla a hlavně ze začátku to chce fakt pevné nervy a hodně tolerance. Někteří si toto plemeno pořídí a pak se diví, že ho nezvládají. Prostě to není pes pro každého, ale je to náš milovaný mazel a neměnil bych, i když uznávám, že první dva roky jsou to čisté nervy. No a teď ještě ty fotografie zkusím aspoň popsat. Na té jedné je jejich pes bullteriér s kolí, jak si hrají na louce, a ta druhá fotka, tak ta je úplně výstavní. Tam ten bullteriér Diesel sedí, před ním sedí malé koťátko, oba úplně v klidu a usmívají se do kamery foťáku. To by byla fotka klidně do nějaké soutěže, prostě taková ta krásná, příjemná dávka roztomilosti. Děkujeme za to, pane Davide, a posíláme písničku, no ať se vám s pejskem i s kotětem žije dál dobře.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Můžete do nich psát i telefonovat. Zatím chodí hodně SMSek a teď jste poslali další. Prosím, zahrajte Péťovi Prokešovi do Jičína písničku Pro radost, ať mu ten dnešní uplakaný den rychle uteče a jde za svým pejskem. A Jim to přeje Martina ze Smidara.

Kdo může vystřídat skupinu Olympik? Teď to bude Marika Gombitová, tu už tady mám přiřazenou k dalšímu vzkazu, no a dál můžete někomu poslat třeba písničku Sen od skupiny Lucie nebo od Jana Kalouska Řeku v plamenech, Ivone Přenosilová, tu má písničku Tak prázdná, pak je tu Michal Tučný, Hana Zagorová, taky Jakub Smolík. Tak teď ta další písnička bude pro Václava Maška Střebechovic. Hezké narozeniny a hodně zdraví mu přeje přítelkyně Marie.

12 hodin 39 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ještě chvíli si můžete navzájem posílat písničky, ale taky právě proto, že už je čtvrtek, tak se vždycky díváme, co nás tak čeká v nadcházejících dnech, o nadcházejícím víkendu, co by mohlo být zajímavé, pěkné. Mohlo by to být třeba bylinkobraní v domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, kde mají bylinkovou zahradu, tak se tam můžete zajet podívat a dozvíte se spoustu věcí o využití bylinek v lékařství, v kuchyni nebo v kosmetice. Bylinkobraním vás provedou profesionální zahradníci a možná si i něco třeba taky odvezete. Tak to tedy bude v neděli, teď tento týden 27. září. No a komu dalšímu posíláte písničku a jaký to má důvod? Zahrajte Prokačku Dittrichovou k dnešním narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů ve škole i ve florbalu přejí mamka a taťka, brácha Max a babička s dědou ze Svobody.

Kdo další bude mít radost minutu před 15:45? Budeme hrát pro Věru do České Lípy a potom taky pro našeho milého dědu Jardu Alberta do Stěžer. Vše nejlepší k svátku přeje vnučka Irča a celá rodina.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, už je 12 hodin 53 minut. Je pravda, že dnes je to takový trochu ospalejší den, možná i proto, že už je čtvrtek, ale odborníci, různí psychologové, lékaři se shodují v tom, že na sebe nemusíme nutně tlačit, abychom toho co nejvíc stihli, že už to zkrátka bude znát, že se náš organismus dává do takového toho pomalejšího podzimně zimního režimu. Takže pokračujte v tom, co máte rozdělané, ale takovým tempem, abyste to zvládali v poklidu. S vámi dál u toho bude Český rozhlas Hradec Králové. Dál vám budeme hrát po 13. hodině třeba i písničky Heleny Maršálkové, protože právě tahle zpěvačka bude hostem u Alex Minářové. A my pomaličku zavřeme polední písničky Od srdce s datem 24. září ještě posledními dvěma vzkazy. Zahrajte pro moje kamarádky Věrku a Hanku do Lázní Bělohradu. Přeju příjemný pobyt, ale už se na ně těším zpátky v Polici. Díky Štěpánka a zahrajte pro mého muže Jaromíra k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, zdraví nejvíc přeje Šárka. No a my z Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme, ať se dál hezky poslouchá.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Národní rozpočtová rada kritizuje rozvolňování rozpočtové politiky. Královéhradecký kraj se vrátil mezi nejpoctivější regiony v odevzdávání nespotřebovaných léků do lékáren. Sportovní areál Vejs Plachy ve Vrchlabí dnes patří dětskému závodu Challenge Junior 2026 a odpoledne bude na většině území kraje pršet. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. České veřejné finance jsou podle Národní rozpočtové rady neudržitelné, uvedl to její předseda Mojmír Hampl. Kvůli vládnímu rozvolnění rozpočtové politiky se taky posouvá očekávaný nárast na dluhovou brzdu z roku 2037 na rok 2034. Podle rady je loňský rok posledním, ve kterém se stát snažil konsolidovat veřejné finance. S nástupem kabinetu ANO, SPD a motoristů sobě se tento trend výrazně otáčí. Změnu i rozpočet na příští rok rada kritizuje, pokračuje její předseda Mojmír Hampl.
3: Tahle 2 léta, 2026 a 2027, představují z hlediska Národní rozpočtové rady velmi silnou expanzi fiskální politiky, a to tak velkou, že v dobrých časech nebo nekrizových časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky v roce 1993.
2: Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Obyvatelé Královéhradeckého kraje loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. Vyplývá to z dat Ministerstva životního prostředí, která získala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Region tak zvrátil předchozí pokles a vrátil se mezi poctivější kraje v Česku. Celostátně lidé vrátili 770 tun léků, což je 5leté maximum.
4: Přesto část prošlých léků stále končí v koši. Podle březnového průzkumu agentury NMS vyhazuje nepotřebná léčiva do komunálního odpadu téměř každý pátý Čech. Odborníci proto připomínají, že nespotřebované léky patří výhradně do lékáren a doporučují provádět kontrolu domácí lékárničky alespoň jednou za půl roku. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Stovka čtyřčlenných týmů mladých sportovců dnes závodí ve Vejs Plachách ve Vrchlabí. Druhého ročníku závodu Challenge Junior se kromě českých školáků ze 6. až 9. tříd účastní také 150 juniorů z Polska. Mají za sebou 2 tréninkové dny a dnes akce vrcholí hlavním závodem. Soutěží ve 3 disciplínách, v letním biatlonu, orientačním běhu a Spartan Race, což je překážková trať s přírodními i umělými překážkami. Sport. Etická komise fotbalové asociace České republiky udělila rekordní trest. Marek Kalina má za ovlivňování zápasů maximální možný zákaz činnosti, tedy na 20 let. Dosud nejdelším byl původně 15-letý trest pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Kalina figuruje v kauze, která se týká ovlivňování utkání v nižších soutěžích. Zapojené jsou ale i týmy Karviné nebo Opavy.
0: Počasí.
2: Odpoledne čekáme na většině území občasný déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Později večer budou srážky ubývat. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 10 a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 104. kilometru dálnice D11 na exitu Smiřice ve směru na Prahu dejte pozor na olej na vozovce. Na místě jsou záchranáři. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčnej stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, v který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací? Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práce, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím začala dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako, začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly v oblečení, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: Nehodí no, se ale to, je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když to je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla Aha. jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte s chodou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je, naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený, to my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla
0: proč
1: Tonda.
0: Proč je Pacifik Pacifikem?
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takový poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: jo,
0: píseň?
1: Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: A ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co ano. Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, teď to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladí lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdy a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říká, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřekl.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo
1: vůbec
0: všechno probíhalo hladce? A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že se moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete si čas?
1: To ještě ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože to on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Tak. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívala? Zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny možná objedno.
1: Na kytaru zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: To určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem se s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říkala, tak to je výborné.

0: je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím půl hodiny a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano,
0: září.
1: Ano, to je teď hned 30. září a 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává?
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíc se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater. To je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti. Organizátoři soutěže Komunální projekt roku ocenili Dvůr Králové nad Labem za nouzová tlačítka. České tenistky se chystají na semifinále poháru Billie Jean Kingové a pátek bude oblačně až zatažený se srážkami hlavně na horách. Pěkné odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. S nedostatkem by kromě navýšení počtu lůžek mohlo pomoct i celkové zvýšení efektivity systému, řekl ve vysílání Českého rozhlasu Mikláš.
5: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
4: O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Dvůr Králové nad Labem získal ocenění ve 12. ročníku soutěže Komunální projekt roku. Organizátory zaujal systém nouzových tlačítek pro přivolání pomoci.
6: Ve Dvoře Králové nad Labem systém zavedli nejdřív do všech základních škol a teď se stále rozšiřuje. Například do domu s pečovatelskou službou nebo nemocnice. Tlačítka po aktivaci přenášejí signál nejenom na centrální pult městské policie, ale také hlídkám v terénu. Projekt doplňují bezpečnostní audity, kamerové prvky, výcvik strážníků a také školení uživatelů bezpečnostních tlačítek. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Děti od 4 do 8 let si dnes můžou v Rychnově nad Kněžnou vyzkoušet lední hokej. Na zimním stadionu v 16 hodin a 30 minut začne akce Týden hokeje. Pořádá ji místní hokejový klub ve spolupráci s Českým hokejem. Program je určený dětem bez ohledu na jejich zkušenosti s bruslením.
7: Děti si vyzkouší první krůčky na ledě a připravený pro ně bude také program Mimo led. Rodiče se dozvědí, co obnáší začít s ledním hokejem a jak může sport přispět k pohybovému i osobnostnímu rozvoji dětí. Na akci si mají vzít brusle, helmu a rukavice, případně chrániče kolena loktů. Pokud vybavení nemají, můžou se předem obrátit na pořadatele kvůli jeho zapůjčení. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
8: Sport.
4: České tenistky se připravují na semifinále Billie Jean Cupu proti Španělkám, které si v čínském Shenzhenu poradili s hráčkami Kazachstánu. Jedničku českého výběru Lindu Noskovou výsledek nepřekvapil.
9: Za mě bylo trošku jasný, že včera vyhrajou, i když se jim to trošku zkomplikovalo. Je to těžký tým samozřejmě, i když jim nedorazila Badosa, taky tak je to prostě těžký, ať už s tou Buxou nebo s tou Bovzasmanejro, sami jsme si to otestovali loni právě v Ostravě, takže jim to budeme chtít trošku vrátit.
3: Počasí.
4: Noc přinese velkou oblačnost a zejména na hory ojediněle přehánky. Teploty klesnou k 6 a na horách ke 4 stupňům. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne výjimečně mlhy a hlavně na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky a později večer ubývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Hradci Králové je kvůli práci na inženýrských sítích mezi železničními přejezdy částečně uzavřena ulice Na Důchodě. Práce tam budou pokračovat do konce září. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Pěkné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ve sportovním areálu Vejsplachy ve Vrchlabí před chvílí skončil závod Challenge Junior 2026. Jaké disciplíny mladí sportovci absolvovali a jak se jim dařilo, sledovala naše reportérka. Naváže Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě na výhru v anketě Strom roku před 6 lety a vyhraje i anketu Strom čtvrtstoletí. Místní akční skupina Stolové hory strom nominovala a podporuje ho ze všech sil i akcemi pro veřejnost. Více nám řekne o 14:30 Mirka Soldánová. A také pro vás budeme mít i dnes řidičskou abecedu a radíme vám až do konce září, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči chybují často. Dnes to bude pravidlo pravé ruky na parkovišti. Zůstaňte s námi, hezký poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.
2: Znáš mě?

Včera v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jsme mluvili také třeba o Univerzitě třetího věku a páteční noci vědy na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. A zítra dopoledne bude mít Lada Klokočníková v naší rozhlasové kavárně hosty z Univerzity Hradec Králové. A řeč bude mimo jiné také o letošní noci vědy na jejich fakultách. Letošní noc vědy se v Hradci Králové ponese obecně ve znamení komunikace. Zapojené instituce a jejich hodně nabídnou program plný objevování experimentů, her a zajímavostí z různých oblastí vědy a techniky. A připravili i program pro rodiny s dětmi. Univerzita Hradec Králové chystá například zážitkový program pedagogické fakulty pro děti i dospělé, tajná podzemní pošta Zachraňte lesní internet, o tom, jak si stromy a houby podzemí předávají důležité zprávy a komunikují a pomáhají si. Knihovna města Hradce Králové od 15 hodin připravuje odpoledne pro rodiče s dětmi plné her, kvízů a zábavných aktivit zaměřené na kulturu a její bohatství. Studijní a vědecká knihovna zve do fascinujícího světa hmyzí komunikace na program Tajná řeč hmyzu a neb tykadla vůně a neviditelné zprávy od 17 hodin. A zítra se veřejnosti poprvé otevře také nový kampus Univerzity Karlovy v sousedství fakultní nemocnice. A obě fakulty, lékařská i farmaceutická, tam připravili program. Lékařská fakulta program Jazyky světa a jazyk medicíny. Návštěvníci nahlédnou do světa lékařských zpráv a otestují své znalosti lidského těla. Na farmaceutické fakultě můžete objevit fascinující svět molekulární komunikace. A Hradecká hvězdárna a planetárium chystá program Příjem přepínám od 17 hodin. Tam budete s dětmi ladit správné frekvence a dešifrovat tajné zprávy. Připraven je také bohatý odbornější program pro dospělé, je toho opravdu hodně. Všechno je třeba na webu nocvědy.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. 104členných týmů mladých sportovců závodilo ve vejsplachách ve Vrchlabí. Do druhého ročníku závodu Challenge Junior se kromě českých školáků zapojilo také 150 polských žáků. Všichni museli zvládnout 3 disciplíny a závody sledovala reportérka Kateřina Kohoutová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak jednak závodili v orientačním běhu každý 4členný tým tvořený 2 dívkami a 2 chlapci běželi společně s mapou, čipem a buzolou a ve správném pořadí museli najít celkem 10 kontrol v terénu. Dále absolvovali letní biatlon, tedy běh kombinovaný se střelbou. No a komu se nedařilo na stříle, tak pochopitelně co chyba, tak to trestné kolečko. No a poslední byl Spartan Race, kde si závodníci vzájemně pomáhali při zdolávání překážek, ať už jak těch umělých, tak i přírodních.
0: Už jsme to trochu naznačili, odkud tedy přesně mladí sportovci přijeli?
1: Tak kromě tedy zmiňovaných polských dětí, polských sportovců, závodili ve vejsplachách také desítky žáků z vrchlabských základních škol, z gymnázia. Přijeli ale také třeba děti z Rudníků, z Lánova nebo ze Špindlerova mlýna. Závodilo se ve 2 kategoriích, mladší 6. až 7. třída a potom starší 8. až 9. třída.
0: No a jak se jim dařilo a jak vznikla vůbec tahle akce?
1: Dařilo, tak já musím jednoznačně říct, že všichni mají můj obdiv a nejen můj, protože jen co ten závod odstartoval, tak začalo silně, ale opravdu silně pršet a ten déšť neustával téměř celé dopoledne. Děti byly mokré, prochladlé, ale neuvěřitelně bojovaly, co jim síly stačily a počasí dovolilo. Zahřívali se teplým čajem a mezi disciplínami se schovávali pod přístřešky. I přes toto počasí, tak ty jejich výsledné časy byly neuvěřitelné. A ten Challenge Junior se ve Vrchlabí konala loni poprvé a měla velký úspěch, proto jí pořadatelé zopakovali a nejspíš v ní budou pokračovat. Jde v podstatě o společný projekt s polskými kolegy a snahou je děti jednak zkamarádit, samozřejmě motivovat je ke sportu, prověřit jejich fyzickou zdatnost, orientaci, ale hlavně také učit je týmovou spolupráci.
0: Říká reportérka Kateřina Kohoutová, která dnes přihlížela závodu Challenge Junior ve vejsplachách ve Vrchlabí. Děkujeme a pěkné, snad už ne tak deštivé odpoledne. Naslyšenou.
1: Budeme doufat. Krásný den. Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Charme. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se kromě jiného s Charmem vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. Spisovatele Jana Štiftra se zeptáme, jak se píše kniha, a s koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pamatujete se na rok 2020, kdy jeden starý křivý ovocný strom opanoval anketu Strom roku? Letos tahle jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě reprezentuje region Stolových hor v jubilejní soutěži Strom čtvrtstoletí. Anketa připomíná nejvýznamnější příběhy stromů za uplynulých 25 let a Machovská jabloň má velkou podporu díky místní akční skupině Stolové hory. A za ní je tu Mirka Soldánová. Vítám vás opět ve studiu. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Já jsem si vzpomněla, Mirko, že před lety, teď nevím, kolik let to je, ale vy jste přišla tenkrát do studia Českého rozhlasu Hradec Králové s výborným jablečným štrůdlem. A to už je takový symbol jabloně u Lidmanů. A to bylo právě u příležitosti jejího vítězství, myslím.
1: Ano, je to 6 let zpátky, neuvěřitelných 6 let, jak to uteklo, a přinesla jsem tehdy štrůdl, dneska jsem ho nepřinesla kvůli tomu, že jsme měli včera přednášku a všechen štrůdl se snědl.
0: Předpokládám, protože to je speciální odrůda a na štrůdl jsou ta jablka výborná. Představte nám ten strom.
1: Je to stará odrůda Reneta Blenheimská a přiznávám, že momentálně pečeme z jiných jablek, protože je to starý koženáč, takže ty jablka jsou z toho stromu u Lidmanů, z té jabloně, jsou vhodná ke zpracování až třeba v únoru. Takže je to ta odrůda, která teďka se uskladní ve sklepě a v zimě, jako když najdete.
0: Takže pořád rodí?
1: Pořád rodí, je obalená jablky letos, takže dostalo se jí na jaře ošetření odborného, takže plodí a stále stojí.
0: Je to možná třeba i proto, že je o ní dobře postaráno, že se účastnila ankety Strom roku a vyhrála, protože anketa slaví letos 25 let a já se tady dívám na stránky vlastně nadace partnerství, která ji pořádá, že za těch 25 let měla anketa 282 finalistů a víc než 800 tisíc lidí se účastnilo hlasování a vybralo se nebo získalo se pro stromy, péči o stromy a výsadbu stromů více než 3,5 milionu korun. A to je celý ten smysl té ankety. Kromě toho stromům pomáhat taky veřejnost vlastně informovat a edukovat v tom smyslu, že stromy jsou strašně důležitá součást našeho života, našeho světa. No a ta jabloň u Lidmanů navíc ještě je mimořádná tím, že to byl vlastně jediný snad ovocný strom, který vyhrál.
1: Do té doby, 2 roky po nás, vlastně vyhrála ještě hrušeň.
0: Ještě tak hrušeň, je, možná inspirována právě vítězstvím jabloně u Lidmanů v Machovské Lhotě. No a letos teda jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě bojuje o titul strom čtvrtstoletí. Paradoxně není v tom finále všech těch 25 stromů, ale jenom vybraných 13. Jak se tam dostala?
1: Oslovili nás právě z nadace partnerství, jestli se do toho chceme zapojit, takže samozřejmě nešlo nesouhlasit. A máme teda 12, řekněme, konkurentů, ale my to tak moc nebereme, jsou to prostě všechno, to jsou krásné stromy, ale přiznejme si, ta malá, stará, křivá jabloň je tam taková trošku rarita mezi těmi lípami a vzrostlými duby.
0: Tak. No navíc je to jediný strom za celý Královéhradecký kraj, jestli se nepletu, který soutěží o titul strom.
1: Ano, je to tak. Některé kraje, třeba na Vysočině, tak tam jsou snad 3 nebo 4 stromy. Z Královéhradeckého kraje to je tahle naše jabloň.
0: No proto ji tak podporujete.
1: Ano.
0: Proto ji tak podporujete. Dáváte do toho všechno. V jaké fázi teď je hlasování?
1: Momentálně probíhá první kolo, jabloň je teda momentálně na 5., teda posledním postupovém místě, protože 29. září, to je úterý, v 5:59, ano, známe přesně tento čas, se uzavírá první kolo a do druhého kola postupuje právě pouze 5 finalistů a poté bude možné pro ty stromy hlasovat znovu.
0: Čili je na 5. místě, to znamená, že má šanci na postup do finále.
1: Ano, my jsme teda s kolegy z místní akční skupiny Stolové hory jak na trní, pořád to sledujeme, hlasy se tak různě přelívají, jabloň tak jako postupně stoupá, protože ten začátek, neměli jsme ten rozjezd takový, takže byla třeba na nějakém 9., 10. místě, ale ale věříme, že to dopadne, děláme pro to všechno.
0: No i tak je to skvělé, z 13 stromů je na 5. místě a teď jde vlastně o ten boj o finále. Ale už to by byl úspěch, kdyby se dostala do toho finále, takže má velkou šanci. Co pro to všechno ještě hodláte udělat, to už je hrozně málo času?
1: Momentálně vlastně od pátku do neděle bude probíhat výstava u Lidmanů, putovní výstava, kde jsou vyobrazeny všechny stromy, které se té ankety zúčastní. My jsme tam k tomu udělali i takový štrůdlový koutek, řekněme. Takže zvu všechny o víkendu, má být krásné počasí, takže si udělejte výlet, jak my říkáme v tom našem koutku, k Lidmanům do Machovské Lhoty. Můžete se podívat na tu výstavu. Včera jsme měli přednášku o ovocných stromech. Přijel za námi Honza Kačer z České Skalice. Tak to bylo taky skvělé, že se každý mohl dozvědět, jak o ty stromky ovocné pečovat. A na příští týden, na 1. října, chystáme odpoledne nejdříve mezigenerační pečení štrůdlů, protože seniori mají ten den svátek, takže přijdou nejenom seniori, ale i děti.
0: Kde to bude?
1: Bude to samozřejmě kde jinde než u Lidmanů v hospodě, teda přímo na sále tam. A poté zvu všechny na přednášku 1. října od 5 hodin. Nejdřív si teda upečeme štrůdly, aby jsme je pak na té přednášce snědli. Přijede za námi pan Boris Krška, profesor z Mendelovy univerzity, ale také vedoucí vlastně jedné sekce ve výzkumném ústavu v Holovousích. A dokonce jsem ho přemluvila k tomu, že si může každý, kdo se té přednášky zúčastní, tak si může přinést jablko ze své zahrady, protože málo kdo zná ty odrůdy.
0: A on to určí,
1: takže na to se moc těším, na to odpoledne 1. října u Lidmanů.
0: 1. října u Lidmanů. No a kromě toho jste ještě vyhlásili soutěž.
1: Ano, fotosoutěž. Můžete se zúčastnit, pokud se přidáte k nám do facebookové skupiny Jabloň u Lidmanů z Machova a vložíte tam právě nějakou fotku, třeba z toho vašeho víkendového výletu k Lidmanům. Vyfoťte tu jabloň naší z jakéhokoliv úhlu. Představivosti se meze nekladou a když ji tam vložíte, tak máte šanci na krásnou výhru.
0: No, dobře, dobře. Takže, když to shrneme, kdo by se chtěl zapojit do hlasování o titul Strom čtvrtstoletí, tak stačí otevřít stránky ankety Strom roku, protože tam je celá tahle soutěž. Jsou tam všechny stromy, včetně tedy jabloně u Lidmanů v Machovské Lhotě, která je na úžasném 5. místě a má velkou šanci na postup do finále. Rozhodne se o tom příští úterý.
1: Je to tak.
0: Je to tak a pak se uvidí, co bude dál. Tak to by bylo skvělé, kdybychom vás tady, Mirko, mohli přivítat, až budeme znát výsledky a kdyby jabloň u Lidmanů alespoň do toho finále se dostala, no a kdyby to bylo o nějaké lepší umístění, tak to bychom se radovali. Je to jediný strom za Královéhradecký kraj v soutěži o strom čtvrtstoletí, tak vám držíme palce a nevzdávejte to.
1: Moc děkuju a vyberte strom, který je vašemu srdci nejbližší a pošlete mu hlas.
0: Mirka Soldánová z místní akční skupiny Stolové hory, díky, pěkný den.
1: Krásný den i vám, děkuju za pozvání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jako každý zářijový den, i dnes je tu naše řidičská abeceda. Až do konce září vám ještě budeme nabízet každý den jednu situaci z provozu, situaci, ve kterých se často chybuje, a dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové posloucháte ve čtvrtek 24. září a právě dnes v hradeckém kině Biocentrál se koná konference Lidé, kteří mění naše města. Je to takové unikátní setkání, plné tvůrčí energie, terapie pro všechny, kteří věří v města pro lidi. A nemluví se o nějakých vzletných vizích, ale o konkrétních realizacích, včetně toho, co se povedlo i co ne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Rozpočet Hradce Králové byl v pololetí v přebytku. Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou. Hokejový obránce Modrý si poprvé zahraje na profesionální úrovni za český tým a pátek bude oblačně až zatažený se strážkami hlavně na horách. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné odpoledne. Hospodaření Hradce Králové skončilo v prvním pololetí přebytkem 165 milionů korun. Vyplývá to z výsledků pololetního hospodaření města, které schválila Rada města. Příjmy krajského města vzrostly o 16% na rekordní bezmála 2 miliardy korun, a to díky vyšším daňovým výnosům i prodeji městských pozemků. Výdaje města přitom rostly výrazně pomaleji.
6: Investice Hradce Králové klesly o 16% na 231 milionů korun. Nejvíce peněz město dalo na opravu domu pro seniory Harmonie, rekonstrukci základní umělecké školy Střezina a na přestavbu křižovatky Mileta. Celoroční upravený rozpočet sice zatím počítá s 2miliardovým schodkem, ten ale město zřejmě plně nevyčerpá. Na jeho krytí plánuje využít peníze našetřené z minulých let a z části úvěr. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Družina základní školy ve Staré Pace na Jičínsku má větší a modernější prostory. Město pro potřeby školy přebudovalo bývalý byt školníka. Sloužit budou také pro výuku. Na přestavbě se kromě stavbařů a řemeslníků podíleli i rodiče a dobrovolníci. Ti pomohli hlavně při stěhování a výzdobě.
7: Nové prostory tvoří hlavní místnost, chodba, technická část a sociální zázemí s toaletou pro děti i pedagogy. Vzniklo tak místo, které může být využíváno různými způsoby a které přirozeně rozšířilo možnosti školy. Chodí tam žáci například na půlené hodiny, kdy se učí v menším počtu. Prostor zároveň umožňuje také zajistit ranní i konečnou družinu, což přináší další možnosti a větší pohodlí pro děti i jejich rodiče. Ze Staré Pace Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus.
8: Sport.
5: Extraligová hokejová kabina Hradce Králové se rozrostla o obránce Jacoba Modrého. 27-letý syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého přišel do týmu na měsíční zkoušku, aby přidal do zadních řad více důrazu. V minulých letech působil v zámoří v nižších soutěžích.
9: Je to přechod do jiného prostředí, je tu také širší hřiště, ale konec konců vždycky je to prostě hokej a já miluju tuhle hru. Je úplně jedno, kde hraješ, prostě do toho dám 110% a udělám všechno pro to, aby se mnou byl tým spokojen.
5: Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy. V semifinále kategorie do 54 kg totiž prohrála v semifinále s Finkou Kajvojovou. V bulharské Sofii tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná.
8: Počasí.
5: Noc přinese velkou oblačnost a zejména na hory ojediněle přehánky. Teploty klesnou k 6 a na horách ke 4 stupňům. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne výjimečně mlhy a hlavně na horách čekáme ojediněle slabý déšť nebo přehánky a později večer ubývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Oprava utržené krajnice silnice 1/16 do 19. října pokračuje mezi Pilníkovem a Volanovem u Trutnova. Úsek je zcela uzavřený. Objízdná trasa vede přes Mladé Buky, Rudník a Hostiny.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vás zdravíme 4 minuty po 15. hodině a za chvíli se spojíme s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, která strávila dnešní den na přehradě Les Království. Včera oslavil Miloň Čepelka, básník, prozaik, textař, herec, scénárista a také rozhlasový moderátor 90. narozeniny. A k jeho kulatinám se dnes v Náchodě koná velká oslava a řeč o něm bude i za chvíli v našem vysílání. Po 15:30 vám nabídneme radiobazar, tak zůstaňte napříjmu, hezký poslech.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Září se blíží ke konci a čeká nás prodloužený víkend. Krkonoše zůstávají i o něm otevřené návštěvníkům a stále nabízejí hodně možností pro společné dny venku. Nadcházející prodloužený víkend navíc slibuje babí léto a hory očekávají nápor turistů. Kdo se tam vydá, měl by počítat s větší návštěvností a plánovat trasu s předstihem. Je také dobré si na túru přivstat, a to ze dvou důvodů. Na podzim se zaprvé dřív stmívá a kratší den nechává na výlet méně času a zároveň se parkoviště u nejvíce vyhledávaných míst během dopoledne rychle plní. Kdo by chtěl zaparkovat v klidu, měl by tam být do 10 hodin. Nejznámější místa budou o prodlouženém víkendu vytížená. S dětmi se proto vyplatí vybrat trasu, která odpovídá jejich věku a kondici. A můžete se podívat i po méně známých lokalitách. Třeba Paseky nad Jizerou zvou na procházku po ptačí stezce. Farma Hucul na projížďky na koních po stráních Janovy hory. Dotek v Horním Maršově na řadu programu a tvoření pro malé i velké a Rýchorská bouda zase na domácí dobroty a klid. To je taková malá ochutnávka z míst, která patří do průvodce pohádkové Krkonoše. Tipy na prodloužený podzimní víkend pro rodiny s dětmi, trasy vhodné i pro děti, aktuální provoz lanovek i rady pro správnou výbavu na túru najdete na oficiálním webu Krkonoš, krkonoše.eu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 15 hodin, 17 minut a my se spojujeme s reportérkou Zuzanou Boučkovou. Strávila dnešní den na přehradě Les Království. Dobré odpoledne. Haló, haló, slyšíme se? Tak, Zuzana nám zmizela, tak se pokusíme navázat spojení ještě jednou a zatím si dáme písničku a bude to písnička od kapely Škvor.

0: Tak doufám, že dál bude ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové spojení s reportérkou Zuzanou Boučkovou. Tak teď se slyšíme, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji, já slyším perfektně.
0: Výborně, Zuzko, jak už jsem říkala, dneska si vyrazila na přehradu Les Království. To jsi teda vody užila víc, než si možná plánovala. Jaké jsou tvoje dojmy?
1: Je to tak. A ještě prší. Ráno jsem myslela, že bude romantika, odpoledne bylo úplně jiné. Teď jsem pod terasou Štěrbovy vily, která je jen 100 metrů od přehrady. Musela jsem sem zalézt na teplý čaj, protože pršelo vydatně a i já jsem promokla. Musím ale říct, že fotky v průvodcích vůbec nedokážou přenést na člověka tak dobře zdejší atmosféru, když stojíte na přehradě mezi dvěma kamennými věžemi s červenou stříškou a pod vámi se leskne hladina Labe. Dneska si sice sluníčko vzalo dovolenou a nahradila ho hluboká poetická mlha, ale okolní lesy a temná hladina dodávají celému místu takový spíše tajuplný pohádkový výraz. Je to tu teď dokonale klidné a vlastně pro mě pěkně fotogenické.
0: No a tím klidné myslíš i málo výletníků? Odradilo je počasí?
1: No, musím říci, že masový nájezd se dnes nekonal, což mělo i obrovskou výhodu. Potkala jsem jen pár skalních a hlavně skvěle vybavených dobrodruhů a fotografů, kteří vědí, že ty nejlepší snímky vznikají, jak se říká, když se čerti žení. Přehrada má díky tomu pravou energii pro duševní relax. Koruna hráze je volně přístupná, lidé se procházejí, dýchají ten čerstvý vzduch a užívají si, že je tu klid a pohoda.
0: Ty jsi zmínila v našem vysílání technické zázemí přehrady, tak dostala ses k té historické elektrárně pod přehradou, omluvila si o ní ráno v našem vysílání.
1: Ano, ano, déšť mi v tom nezabránil. Sešla jsem dolů pod hráz a ten pohled pod monumentální kamenné zdi je v tomhle počasí ještě stokrát působivější. Vodní elektrárna ze 20. let minulého století divoce hučí. Voda tam burácí a vy na vlastní kůži cítíte sílu této 103 let staré dámy, která v roce 1919 královala celému Československu. Člověk tu před tehdejšími inženýry smeká, a to nejen klobouk, ale rovnou celou pláštěnku.
0: Když jsou posluchači už v této lokalitě, nebo kdyby tam byli, máš nějaké tipy na další zastávku, někde třeba v okolí a do sucha?
1: Určitě. Hned nad parkovištěm u přehrady je historické sídlo stavitelů přehrady bratří Františka a Emila Štěrbových, kde se dá občerstvit a hlavně v teple najíst. A odkud vám vlastně teď volám? A pokud budete chtít den ještě více vylepšit, Dvůr Králové nad Labem je jen kousek. Tamní městské muzeum s expozicí tradičních vánočních ozdob vám v tomhle nečase spolehlivě rozsvítí den. Ale zima nezima, procházka kolem přehrady má své kouzlo i s deštníkem v ruce.
0: No tak doufám, že toho mlhavého fotogenického světla a atmosféry si využila i ty, takže se můžeme těšit na fotky i videa na sítích Českého rozhlasu Hradec Králové a na webu. Tak uschni a měj se hezky. Zuzana Boučková.
1: Přeji krásné odpoledne.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Včera 23. září oslavil své 90. narozeniny Miloň Čepelka, básník, prozaik, textař, herec, scénárista, také rozhlasový moderátor. A nás těší, že tento rodák z Pohoří u Opočna nikdy v jakémkoliv rozhovoru neopomene zmínit milované východní Čechy a taky rozhlas, který má rád a kde natočil mnoho pěkných pořadů. K jeho kulatinám se dnes v Náchodě bude konat velká oslava. A na Miloně Čepelku takhle vzpomínali členové hudebního uskupení 6 na chodníku, když byli u Lady Klokočníkové v rozhlasové kavárně.
1: Pojďme tedy trošku oslavit toho našeho Miloně nebo vašeho nehrajícího kapitána, protože je to maraton slavnostních událostí, které ho čekají. Jak se objevil u vás, kde se zrodilo to přátelství, které teď už je, protože patří do té vaší hudební rodiny?
2: No to se stalo, kdy kolega Macura, kolega Synovec, Štěpán Macura,
3: pořádal akci v Náchodě, která byla poetická a je vždycky, jeho akce jsou poetické.
4: On dělá festival poezie.
3: A pozval proto tehdy šanzonujícího Miloně, bylo to s Vladimírem...
4: S Jaromírem Klempířem
3: a s Markétou Vankejovou. Měli projekt takový šanzonový a říkal, hele, vy byste se k ním hezky hodili, my se Štěpánem známe od malička, tak říkal, to by bylo pěkné. A my jsme si tam okamžitě padli do oka, ale jako, že na první dobrou, jak se říká, to je vzácná věc, že okamžitě jsme pochopili, že se máme rádi i s tím Jaromírem Klempířem, který byl opravdu dojemná osobnost české pop music, dá se říct, protože napsal spoustu hitů pro Karla Gotta.
4: Selavý, jeho skladba.
3: Úžasné kamarádství vzniklo, no a pak jsme dokonce i ve studiích rozhlasu byli v Českých Budějovicích společně, no a pak už to začalo jet.
1: Začalo. A najde se ten čas, abyste se společně našli, protože přece jenom to společné vystupování, to chce občas se sejít, vyzkoušet, ty vaše pravidelné schůzky tedy, aby ten Miloň stíhal i toho cimrmanologa v divadle v Praze a všechny ty další věci, které souvisejí s jeho životem.
4: No on je opravdu jako skvělá umělecká bytost, obdařená mnohými talenty a hlavně schopností být tady a teď. Takže jestli si někdo představuje, že když my máme potom nějakou připravenou produkci, že jsme nějak jako naskoušeni, tak nejsme. Mm-hmm. My opravdu dokážeme, a to je velká jako devíza jeho, že dokáže vlastně vycházet z toho, co slyší a co se děje na tom jevišti. A tím potom připraví, samozřejmě on se nějak připraví, ale no, připraví se tak, že pro nás je to vlastně více méně premiérová věc. My víme, že nikdy to nebude špatně a řekneme si, co zhruba třeba bude znít, ale on vždycky dokáže ze své prozy, ze své poezie, ze své tvorby vytáhnout něco, co má nějakou linku směrem k nám, nebo my máme linku směrem k němu.
2: Musíme říct, že to nás vždycky překvapí.
3: Že velmi často vytáhne věci, které nikdy v životě nepublikoval. Ještě buď to jsou novinky, anebo tehdy ty dopisy svému příteli zesnulému tragicky, kdy on říkal, tohle jsem nikdy nečet, a my jsme říkali, Miloni, to musíš vydat, a bylo to třeba 20 roků staré v šuplíku. Takže nás vždycky mrazí, protože nevíme, s čím přijde.
1: No, on pro vás tedy také skládá, složil kolik, 2-3 věci nebo víc?
4: My jsme vlastně poprvé udělali změnu v tom, že pořád tvrdíme, že jsme autorské se skupení, že tvoříme pouze autorskou hudbu, to má jediný důvod. Já, jak se necítím být jako zpěvačkou, tak kdybych měla vzít do svého repertoáru něco, co už někdo naspíval to dobře, tak bych se bála, že to neudělám dobře. Takže proto, když mám autorské věci, jak se nemusím bát.
3: Ale to už se taky změnilo.
4: Ale když jsme právě měli to první setkání v roce 2012 v divadle Pod zámkem, ten náš první battle, tak tam se mi moc líbila písnička, kterou Miloň otextoval. Jaromír Klempíř právě byl autorem hudby a moc jsem si přála ji vyzkoušet a ptala jsem se, jestli by to hoši mohli jaksi přearanžovat pro nás a jestli by nevadilo, kdybychom ji do toho repertoáru zahrnuli. A Miloň byl nadšený, že jako samozřejmě ano. Takže to byla vlastně první vsunutá píseň.
3: Na poslední desce myslím,
4: a na poslední desce, myslím, nebo na předposlední.
3: Prostě se podařila i nahrát ve finále.
4: Tak. A pak v době covidové náhodou jsem jela kolem a přes plot s rouškami jsme na mě zavolal a říkal, já jsem ti něco napsal.
3: Jo.
4: A napsal text Žalm, se to jmenuje, a my jsme při hned první příležitosti, možná toho
3: hned
4: dne,
3: jsme to zhudebnili.
4: Byla písnička hotová, protože se mi takhle předložila, říkám, kluci,
3: to
4: tohle nám dal Miloň.
3: Text.
4: A vlastně my jsme odcházeli večer po té zkoušce a ta písnička v podstatě byla tak, jak jsme ji nahráli pak na desku.
1: Tady, Luci, jednak si vynikající zpěvačka, jo, takže jako to jenom všichni mi tady zají za pravdu, jo, takže skromnost stranou. A já si myslím, ten žalm, dali bychom ho teď, když by to?
4: Veselé to není, ale ono není všechno v životě vždycky veselé.
1: Ale je to krásné,
4: veselé.
1: Jak tady zaznělo.
4: A přesně, určitě to bude dobře. Krásné. Milon Čepelka.
1: Dobře, takže druhá písnička a tímto zdravíme Miloně Čepelku i z naší rozhlasové kavárny a přejeme vše nejlepší k těm 90.

To byla vzpomínka z naší rozhlasové kavárny na oslavence Miloně Čepelku. Včera oslavil 90. narozeniny. A jestli chcete slyšet víc, můžete dnes navštívit jeho velkolepou oslavu. Ta se bude konat v Náchodě v Městském divadle doktora Josefa Čížka, čili v Beránku od 19 hodin. Samozřejmě, že hudební uskupení 6 náchodníků, neboli náchodníci, u toho chybět nebudou. A zároveň také dnes v Beránku u toho oslaví 20 let existence své kapely. Tak to je tip na dnešní večer od Českého rozhlasu Hradec Králové.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, tak je tady Radio Bazar, jako každé pracovní odpoledne po půl čtvrté. Telefon jste slyšeli, tak volejte a inzerujte, nabízejte, schánějte. Dobré odpoledne, co nám nabídnete?
2: No, haló.
1: Dobrý den, Radio Bazar.
2: Dobrý den. Já bych prodal zječovací přístroj Opemus 6x6, elektrický hoblík 675, pak rádio 70 let a spirituál, decimálku plus závaží a magnetofon B100 stereo plus reprovedný. Uh-huh. A je to vlastně Bělohrad a číslo telefonní je 72 36 42 230. Děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Pán volá z Lázní Bělohradu a nabízí zvětšovák, elektrický hoblík, rádio ze 70. let a decimálku, taky magneťák s reprobednami na adrese 7230 na telefonním čísle 723 642 230. Takhle to vezmeme a jdeme dál. A dobré odpoledne, jaký je váš inzerát?
3: Dobré odpoledne, moc vás zdravím. Já bych nabídla gumový třífázový kabel, 2 cm silný, z mědi, délka 30 až 50 metrů a bylo by to s koncovkami, cena dohodou. A bylo by to na, bylo by to Holicko a bylo by to 731, 589 248.
1: Mm-hmm. Moc krát
3: děkuji.
1: Taky děkujeme. Nashledanou. A mějte se. Nashledanou. Tak, tady máme nabídku. Měděný kabel, gumový, třífázový, s koncovkami 30 až 50 metrů. Na Holicku 731 589 248. Dobré odpoledne, můžete inzerovat v Radiobazaru.
4: Dobré odpoledne, prodal bych loupač kukuřice litinový Hradec Králové, telefon 602 180 531. Děkuji.
1: Uh-huh. Pěkný den i vám, naslyšenou. Loupač kukuřice Hradec Králové 602 180 531. Tak další nabídka. Co to bude? Dobré odpoledne, Radio Bazar.
5: Dobrý den, nabízím elektrický vertikulátor Alco Comfort, cena do 500 korun. A pak nabízím novou nepoužitou elektrocentrálu, velký výkon na 400 V 7,5 kW na 230 V 3,9 kW. Cena k jednání do 5000. Je to Horní Jelení 732 90 45 11. Děkuji.
1: Mm-hmm, pěkný den a naslyšenou. Tak, elektrický vertikutátor do 500 a elektrocentrála, ta je úplně nová, na 400 nebo 230 voltů do 5000 korun v Horním Jelení a telefon je 732 904 511. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
6: Dobrý den, já si jenom zkoumím rádio a
1: díky.
6: Já bych měl k nabídce šicí stroj Veritas kufříkový, potom zahradní grill plynový na kolečkách, takový větší, ve velmi dobrým stavu. Byl to špatný dárek. A dvě kola Favorit retro, spíš pro sběratele.
1: Uh-huh.
6: A vzduchovku vzor 618.
1: Ano.
6: A to by bylo všechno a bylo by to na čísle 737 366 048.
1: Tak,
6: děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Šicí stroj Veritas kufříkový, zahradní grill plynový, větší, pojízdný skoro nový, dvě kola, Favorit pro sběratele spíš a vzduchovka. A číslo je 737 366 048. Vítejte v Radiobazaru, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Pronajmu sluný byt s hostinem 3 plus 1. Cena pronájmu je 13 000 a telefon by bylo 721 350 133.
1: Uh-huh. Tak jo.
7: No, děkuju, taky... budu už tak v archivu, kdo to nestihne, tak budu v archivu.
1: Dobře, dobře, ano, to byl odkaz na náš audioarchiv na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde si celý radiobazár vždycky můžete najít a poslechnout znovu. Paní nabízí v hostinném sluný byt 3+1 k pronájmu na čísle 721 350 133. Tak a ještě stihneme další. Dobré odpoledne, můžete inzerovat radiobazár.
8: Dobrý den, já bych chtěla darovat dětskou autosedačku, je ve velmi dobrým stavu, je to značka Cibex a na telefonní číslo 605 129 849 Výrava. Děkuju, naschranou.
1: Taky děkujeme, hezký den. Tak, tady je nabídka, paní daruje dětskou autosedačku ve velmi dobrém stavu, je z Výravy, telefon je 605 129 849 a ještě jeden, a ten už bude opravdu poslední. Dobré odpoledne, Radiobazar.
9: Dobrý den, poptávám krmnou řepu, asi 2 metráky, a je to na čísle 736 219 627.
1: Tak dobře, mějte se pěkně a naslyšenou.
9: Naschledanou.
1: Tak a tady poslední inzerát je poptávka. Paní schání krmnou řepu, potřebuje asi 2 metráky. A můžete nabídnout na telefon 736 219 627 a tím končíme pro dnešek.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

No a co bude dál ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové? Za 3 minuty zprávy s Tomášem Myslivečkem a potom dnešní humoriáda. Hostem bude Petra Černocká a provede vás Pavel Kučera a Romana Joudalová přeje příjemnou zábavu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Starším seniorům by se mohly navýšit důchody. Hradec Králové připravuje obnovu severních teras. Policie chystá plošný test DNA u žen v Rovensku pod Troskami. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 16 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze. Počítá s tím novela, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
2: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
0: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Hradec Králové chce postupně opravit a znovu otevřít schátralé severní terasy v centru města. Zavřené jsou kvůli bezpečnosti víc než 10 let. Původní plán na celkovou rekonstrukci za 200 milionů korun radnice zrušila, protože ani na čtvrtý pokus nesehnala projektanta. Podle nových průzkumů je ale možné postupovat po částech. Jako první přijde na řadu oprava kanalizace za necelé 3 miliony. Navazující práce chce město zahájit koncem roku 2027, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
3: V současné době má město připraveno zadání projektové dokumentace zaměřené na zajištění a opravu vybraných částí. Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta, kterého by radnice chtěla mít vybraného během října. V příštím roce by pak město zažádalo o stavební povolení. Řemeslníci by se do oprav mohli pustit už závěrem příštího roku.
0: Policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Hledá matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Štýrové budou policisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují taky kamerové záznamy z místa i širšího okolí.
4: Sport.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsal na svém webu. Míň koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou 2 vítězové Velké Pardubické, Sakamiro z roku 2023 a Godfrey z roku 2024.
4: Počasí.
0: Noc přinese velkou oblačnost a zejména na hory ojedinělé přehánky. Teploty klesnou k 6 a na horách ke 4 stupňům. Zítra ráno bude oblačno i zataženo, ráno a dopoledne výjimečně mlhy a hlavně na horách čekáme ojedinělé slabý déšť nebo přehánky. Později večer pak ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty je 13 až 16 stupňů, na horách maximálně 11 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehoda komplikuje provoz na 53. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř. Levý pruh je tam neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno. A teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
5: Zdravíme, legrace, přátelé. Mějte se s námi šťastně a vesele.
1: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já no, to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do Rahdy a tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: co že... potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala, ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého
0: rapera.
1: A teď
0: Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to
1: no,
0: myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchaců si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od éry Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich ary jako by se vytratila ona rozhodnost elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brudě.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší, jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ahoj. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeniga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
5: děkuju,
7: velmi vždycky naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
5: Dobrý den.
8: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdravím vás oba Františka Netoli.
2: Zdravíme.
9: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
5: Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
9: Děkuji.
2: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
11: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér z Nuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my, pracháči, musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš s pošťákem.
11: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Tak hlasujte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla
5: cizí.
2: Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně
2: ne,
1: naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: povede. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravě 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý
2: a
1: Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali
2: Poznáme.
1: Ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šouply. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím, že?
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to
1: od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Hele, to nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní Petru i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A já jsem...
5: Pracního, že se o ní tak
1: je to pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říkal, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano. A tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyně z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, byl se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Trpasníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, pardon, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas.

od dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, no, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, penček.
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch koulí na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch koulí je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
2: Sportem to v Humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Jsem
2: už ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: Jo? A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je
3: protože
2: výborné
3: to rozumíš,
2: jídlo.
3: To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme ale dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro volby do Senátu. Národní hřebčín ve Slatiňanech otevřel nové stáje. Kajakář Jakub Krejčí postoupil do semifinále mistrovství Evropy. A zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 16 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidé díky nim můžou hlasovat v kterékoliv volební místnosti, musí ale zůstat ve svém senátním obvodu. Písemně je možné o průkaz zažádat nejpozději týden před volbami, osobně pak do 2 dnů před hlasováním. Pro souběžné volby do obecních zastupitelstev se průkazy nevydávají. Hostinné buduje u cyklostezky u splavu nové zázemí pro pěší a cyklisty. Stavbaři převezou v následujících dnech na místo mobilní kontejnerovou stavbu. Upraví ji a obloží dřevem a s příchodem jarní sezóny by v ní mělo začít fungovat občerstvení. Město už nechalo vybudovat několik herních prvků a podle vedoucí odboru investic a majetku Moniky Vackové toho bude na místě ještě víc.
3: Lanový centrum a měl by tam vzniknout jakýsi bike point pro obsluhu té cyklostezky, tak aby cyklisti se tam mohli prostě občerstvit, případně si třeba opravit něco na kole, ale hlavně to bude sportovištěm pro děti.
2: Původní oblíbený kiosek byl po letech provozu zbourán kvůli nesouladu s územním plánem. Ve Slatiňanech na Chrudimsku národní hřebčín otevřel nové stáje pro starokladrubské koně. Stavba stála téměř 136 milionů korun. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra pro koně, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny.
4: Cíle zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
5: Říká ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zhříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávali přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
6: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
5: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Letošní mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí postoupil do semifinále mistrovství Evropy. V kvalifikaci šampionátu v italské Ivreji skončil třetí. Krejčí doufá, že má i na poslední akci sezóny stále dost sil.
7: To se uvidí na ty semifinálové a ty finálové trati, která by měla být jiná. Doufám, že o trošku těžší. Zároveň budeme mít, doufám, co slavit a odvezeme si odsaď nějaký medaile nebo aspoň nějaký dobrý jízdy, protože je to konec sezóny a člověk chce vstoupit do té nové sezóny s nějakým povedeným závodem a ne s tím, že se mu ten poslední závod nepovedl.
2: Z kvalifikace do semifinále mistrovství Evropy vodních slalomářů prošly i všechny ostatní české, mužské i ženské lodě.
1: Počasí.
2: Noc přinese velkou oblačnost a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty klesnou k 6 a na horách ke 4 stupňům. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne výjimečně mlhy a hlavně na horách čekáme ojedinělé slabý dešť nebo přehánky a později večer ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty je 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U základní školy Výčiněvsi do konce října pokračuje stavba chodníků na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Čtvrtek 24. září a po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Obyvatelé Královéhradeckého kraje loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých léčiv a náš region tak patří k nejpoctivějším v Česku. Podrobnosti nabídneme za chvíli. O 17:30 nabídneme rozhovor s předsedou agrární komory Královéhradeckého kraje a zemědělcem z praxe Jiřím Černým. Budeme mluvit o aktuální situaci v našem kraji. Jak moc výkyvy počasí ovlivnily letošní úrodu, jaká opatření bude nutné přijmout a znamená to, že kvůli ztrátám zemědělců budou zdražovat potraviny. Nejen o tom víc v pořadu O čem se mluví o 17:30. Hokejovou extraligu může v tomto ročníku rozšířit další potomek slavného otce. Poté, co se do týmu Českých Budějovic dostal během léta syn Milana Hejduka Marek, zkusí v Hradci Králové štěstí Jacob Modrý. V tomto případě se jedná o syna bývalého hráče NHL a reprezentanta Jaroslava Modrého. Co si od 27-letého obránce na východě Čech slibují, uslyšíte ještě před 18. hodinou a dnem v kraji vás provede Romana Joudalová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji. Je to...

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu je se zprávami Tomáš Mysliveček.
2: Ceny paliv v Královéhradeckém kraji rostou už pátý týden po sobě. Litr benzínu Natural 95 teď stojí průměrně 45 korun a 92 haléřů. Za litr nafty řidiči dají průměrně 49 korun a 57 haléřů. V oblastní nemocnici Náchod pokračuje výstavba léčivé zahrady za víc než 14 milionů korun. Hotová má být na jaře a má sloužit jako místo setkávání pro pacienty a jejich návštěvy. Součástí budou i herní prvky pro děti, říká ředitel nemocnice Jan Mach.
3: Kromě příjemného posezení, tak pacienti a jejich návštěvy najdou v naší léčebné zahradě pítko pro ptáky, zastřešené posezení, herní prvky pro děti, aby třeba dětský pacient, který je toho schopný, tak si s doprovodem mohl vyjít z toho pokoje a jít se osvěžit na čerstvý vzduch.
2: Obyvatelé Královéhradeckého kraje loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých léčiv. Po předchozím poklesu se tak region vrátil mezi nejpoctivější v Česku. Celostátní výsledky a další podrobnosti nabídneme za pár minut. Na Sněžce dnes padal první sníh, letos o den dřív než před rokem. Sněžit tam začalo kolem poledne, kdy se teploty na vrcholu pohybovaly kolem nuly. 104 členných týmů mladých sportovců závodilo ve vejsplachách ve Vrchlabí. Do druhého ročníku závodu Challenge Junior se kromě českých školáků z druhého stupně zapojilo i 150 polských žáků. Závodili v orientačním běhu, v letním biatlonu a v překážkové trati. A hokejisté Hradce Králové nastoupí v 18 hodin k extraligovému duelu proti Liberci. Obránce David Mudrák očekává vyrovnaný duel.
4: Myslím si, že obidva tie štýly hry sú dosť podobné, takže bude to podľa mňa atraktívny hokej. Vieme, že to je mladý, rýchly tým a budú silní na forčeku, takže bude to o nás, musíme zapnúť a musíme hrať my tú našu hru a verím, že budeme nakoniec sa tešiť s našimi výbornými fanúšikmi.
0: Den v kraji. Stručne, jasne, prehľadne.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Už jsme zmínili, že lidé v Královéhradeckém kraji loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. A je to výrazně víc než v předchozích letech. A náš kraj se tak podle autorů projektu Nevyhazuj léky vrátil mezi regiony, kde lidé léky nejčastěji správně likvidují. Přesto ale část prošlých léků stále končí v běžném odpadu. Je to téma, které teď podrobněji rozebereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Adélo, můžeš na úvod vysvětlit, kdo ty údaje o odevzdaných lécích sleduje?
1: Jde o data Ministerstva životního prostředí, které získala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, my to zkraťme na AIFP, ta společně s Asociací provozovatelů lékárenských sítí stojí za projektem Nevyhazuj léky, a který na správné zacházení s prošlými a nepotřebnými léky upozorňuje. A podle těch údajů lidé loni v celém Česku odevzdali do lékáren 770 tun léčiv. A to je nejvíce za posledních 5 let a téměř o 20 tun víc než v roce 2024. A pro představu, oproti roku 2021 je to nárůst přibližně o třetinu.
0: No a jak se množství odevzdaných léků v kraji měnilo v posledních letech?
1: Tak za posledních 5 let obyvatelé Královéhradeckého kraje odevzdali víc než 187 tun léčiv. Podle autorů projektu se tím podařilo zvrátit předchozí pokles. Loňských 41 tun představuje zhruba 5% všech léčiv, které lidé v Česku odevzdali do lékáren.
0: Jak bychom měli vlastně doma při kontrole léku postupovat? Na co si dávat pozor?
1: Tak odborníci doporučují projít domácí lékárničku ideálně každého půl roku. Datum použitelnosti lidé najdou přímo na krabičce nebo na tom blisteru pod zkratkou EXP nebo pod nápisem použitelné do. A pokud už datum není čitelné, lék by se určitě neměl užívat, protože po expiraci už není zaručená jeho bezpečnost a ani účinnost. A důležitá věc, při vyřazování by léky měly zůstat v původních obalech, tedy v blistrech nebo v lahvičkách, a takto vložené do sáčku se pak odnesou do lékárny.
0: Tak ještě připomeňme, co dělat s prošlými léky, které doma lidé najdou. Kam patří?
1: Neměli bychom je vyhazovat do běžného odpadu, ani je dál používat. Stačí je skutečně dát do sáčku a odnést do kterékoliv lékárny bez ohledu na to, kde byly koupené. A podle průzkumu agentury NMS pro asociaci a IFP, ale přesto prošlé léky do komunálního odpadu stále vyhazuje téměř každý pátý Čech. A tenhle průzkum z letošního března taky ukázal, že starším příbuzným pomáhá s tříděním léků jen necelá třetina lidí. A projekt proto apeluje, aby lidé při kontrole vlastní lékárničky nezapomínali ani na rodiče nebo třeba prarodiče, pro které to může být složité. Tenhle průzkum se uskutečnil letos v březnu na vzorku 1056 starších lidí 18 let.
0: Říká reportérka Adéla Kavříková.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Je čtvrtek 24. září a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je meteorolog Imrich Drapák. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den přeji.
1: Pane Drapáku, měla jsem dneska pocit, že je duben. To bylo úplně aprílové počasí. Ráno, že by psa nevyhnal celé dopoledne a teď je velmi krásně. Tak je to, je to takový typický zářijový den, asi moc ne. Byly i bouřky, jste říkal.
2: Překázal nás frontální systém od toho severozáporu, proto v těch dopoledních hodinách bylo více srážek. Teď už proudí takový chladnější vzduch za tím frontálním systémem, takže taková proměnlivá oblačnost. Ještě se tam budou vyskytovat i přehánky zpočátku, i bouřky, ale ty bouřky jsou velice slabé, nejsou nějak, ale nějaké krupy se i v tom objevily. Potom později večer od severozápadu už bude těch srážek ubývat i oblačnosti a k ránu se nám začnou vytvářet mlhy, ty minimální teploty 9 až 6 stupňů. Zítra ještě musíme počítat, že bude ještě chladno, 13 až 16, no, ty maximální teploty a velká oblačnost, ráno a dopoledne se jim bývá ještě vyskytnou mlhy. Nějaké přehánky slabé by se měly objevit zejména na horách a později večer potom od západu by začalo těch srážek ubývat a i oblačnosti by začalo ubývat a vítr slabý západně až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: To máme pátek, no a pak bude prodloužený víkend, v pondělí je svátek. Prý bude pěkně.
2: Ano, no co bude se nám postupně oteplovat, začne k nám proudit teplý vzduch od jihu za frontem, za celkovou výši, která se k nám bude přesouvat, ty teploty postupně půjdou nahoru, takže budeme velké rozdíly mezi ranními teplotami a odpoledními, takže opět nastane ten problém, jak se ráno oblíknout a odpoledne zase slíknout. Takže ranní teploty spíše nějakých 9, 6, postupně 12, 9, ty maximální teploty by stoupaly nahoru, v sobotu nějakých 21, neděli už nějakých 23 a potom pondělí nějakých opět 23 stupňů. A na začátku toho příštího týdne bychom mohli atakovat i letních 25 stupňů.
1: No tak to už s tím oblékáním nebude takový problém. No tak to moc děkujeme za pěknou vyhlídku na příští dny Imrichu Drapákovi do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Hezký zbytek služby, naslyšenou.
2: Tak je zbytek služby, naslyšenou.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: O čem se mluví?
1: Ladíte Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Krajské družinky oslavily práci na polích, jenomže hned po sklizni přicházejí neúprosné účty. Výkyvy počasí, tropické teploty, ale i drahá nafta a honojiva nutí zemědělce měnit to, jak v našem kraji hospodaří. Z polí mizí dobytek a na obzoru je otázka, jak se to všechno promítne do cen potravin. Ve studiu je předseda Agrární komory Královéhradeckého kraje Jiří Černý, člověk přímo z praxe, který sám hospodaří. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Pane předsedo, Agrární komora čerstvě po sklizni odhaduje celostátní ztráty na víc než 25 miliard korun. Není to jen hodně pesimistický odhad, kterým chcete zatlačit na stát, aby vám pomohl?
2: Tak z mého pohledu to přehnané údaje nejsou. Já samozřejmě ty data jsem nevypracovával, ale věřím jim. A vidím to třeba v našem hospodaření, kdy ty výnosy opravdu jsou slabší než v jiných letech.
1: Největší ztráty hlásíte u obilí přes 5 miliard korun v tom celostátním měřítku. Jak to vypadá s celkovou úrodou obilí přímo u nás v Královéhradeckém kraji?
2: Tak v našem Královéhradeckém kraji ta úroda obilí byla nižší než v minulém roce. Je to řádově někde 15-20%. Samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách v daném místě a v daném regionu.
1: No a které okresy jsou na tom tedy nejhůř, to se dá říct?
2: Úplně takhle v tuto chvíli ještě to říci nelze. Já můžu říci za Královéhradecký okres a možná Zajíčínský, že tam ty dopady sucha nebyly tak výrazné jako v jiných regionech naší republiky. V naší oblasti jsme měli štěstí a zapršelo víc než jinde.
1: Takže pro východu Čech je dobrá zpráva.
2: Nemůžeme si vyskakovat, ale zase není to úplně na to, abychom nahlas příliš brečeli.
1: No, vedle počasí vám roste i cena nafty nebo hnojiv kvůli situaci na Blízkém východě, tak co vám dělá větší vrásky? Jsou to ty rozmary počasí nebo zvyšující se náklady?
2: Tak oba dva jsou to faktory, s kterými toho příliš mnoho nemůžeme udělat. Počasí je, jaké je. My si můžeme něco přát, můžeme chodit do kostela modlit se. Nesmíme to zase přehnat, aby nebyly povodně, takže nám nezbývá, než si s toho dělat legraci, ale samozřejmě, že trošičku se adaptujeme na tu klimatickou změnu a snažíme se ty postupy přizpůsobovat tak, abychom dokázali těm výkyvům počasí lépe vzdorovat.
1: No, můžete být konkrétní, protože to sucho v našem regionu také není žádná novinka. Tak co dělají zemědělci pro to, aby nemuseli čelit těm nižším výnosům?
2: Tak určitě je to dobrá péče o půdu, to je jako na prvním místě, dostatek organické hmoty v půdě a když tedy zaprší, tak aby ta vláha v té půdě zůstala pro růst rostlin, ať už to je v kritické fázi jejich scházení, což může být letos třeba při zakládání řepky i olejky, což se dělá někdy v průběhu srpna, tak bylo jako nesmírné sucho v těch vyšších vrstvách půdy. A v podstatě jsme čekali na to, až zaprší, aby vůbec ta řepka vzešla.
1: Ministr zemědělství slíbil sektorům zasaženým suchem pomoc téměř 4 miliardy korun. Pomůže to hospodářům reálně, nebo je to jenom kapka v moři?
2: Víte, samozřejmě my jsme vděční za každou pomoc, která přijde a my fungujeme na jednotném trhu Evropské unie a vlastně i na celosvětovém trhu. A pokud ostatní státy podporují zemědělce vyšší měrou, tak pro nás je potom složitý v tom prostředí hospodařit a konkurovat. A samozřejmě, že každou podporu vítáme a jsme za ní rádi. Jsou to prostředky, které nejsou jenom ze zdrojů České republiky, jsou to částečně i evropské peníze a měly by nějakým způsobem kompenzovat právě zvýšené náklady na hnojiva, naftu a také kompenzovat i újmu zemědělcům, kterou měli díky jarním mrazům, suchu a v podstatě dá se říct i extrémním teplotám.
1: Dá se s takovými výkyvy počasí i cen v zádech v našem kraji vůbec ještě plánovat dopředu, nebo dnes zemědělci doslova řeší sezónu od sezóny?
2: Tak zemědělci samozřejmě plánují dopředu svoje osevní postupy. Bez toho se správná zemědělská praxe nedá dělat. Plánujeme rok dopředu, dva roky dopředu s tím, že samozřejmě musíme se přizpůsobovat i měnící se legislativě a podmínkám pro správné hospodaření. Takže aby si to dokázali posluchači lépe představit, jeden rok třeba je nám nařízeno, že nesmíme na 5% plochy pěstovat produkční plodiny. Musíme tu plochu využívat pro přírodu, pro spěšná opatření. Pak třeba podmínky se změní, můžeme nějakým způsobem na to zareagovat a třeba část té plochy osít plodinou, která nám přinese nějaký přínos finanční, tak abychom dokázali v těch špatných časech vlastně dál hospodařit a přežít ekonomicky, když to řeknu nad nulou.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem pořadu O čem se mluví je předseda Agrární komory Královéhradeckého kraje Jiří Černý, zemědělec z praxe. Pane Černý, sklizeň krmení pro zvířata byla letos místy poloviční. Mají chovatelé v kraji vůbec čím krmit na zimu nebo budou muset krmivo dovážet?
2: Tak určitě ty podmínky jsou individuální. Každý podnik to má trošku jinak. Jsou oblasti písčitých půd, kde to sucho se projeví výrazněji než někde, kde je hlubší půdní profil, lepší propustnost a vlastně i zádržnost té půdy. Vlastně na těch písčitých půdách, pokud zaprší, tak třeba ta půda rychleji steče do těch spodních profilů a ty rostliny už třeba na ní nedošáhnou. Je to komplexní věc, nedá se to říct úplně ve zkratce, a taky lokálně, kde ty srážky přijdou nebo nepřijdou. Jo, někdy rozhoduje prostě jeden déšť o tom, jestli je úspěch nebo neúspěch.
1: U mléka a vepřového masa odhadujete škody na víc než 7 miliard. Proč by zemědělci v kraji neměli ztrátové chovy skotu a prasat jednoduše zavřít?
2: Tak ty ztráty vyplývají z současné době nízkých výkupních cen, které nepokrývají náklady. Provozování živočišné výroby není krátkodobá záležitost. Vybudovat stádo to trvá několik let. Takže samozřejmě zemědělci se snaží nějakým způsobem přizpůsobovat těm okolním podmínkám. A v momentě, kdy jsou příznivější ty výkupní ceny, což jsme třeba zaznamenali před rokem dvěma u mléka, tak nějakým způsobem se třeba snaží posílit ten chov nebo zefektivnit výrobu. Ale pokud to udělají všichni najednou, tak zase dojde k tomu, že najednou je přebytek na trhu a v tu chvíli klesnou ceny.
1: No ale spíše slýcháváme ty informace, že ta živočišná výroba je na útlumu, že to je komplikovanější, tak kolik podniků v Královéhradeckém kraji už živočišnou výrobu úplně zrušilo, protože odmítli zvířata doplácet právě z těch polí. Vy také nemáte tu živočišnou výrobu už několik let, tak určitě zatím jsou nějaké finanční okolnosti.
2: Tak já můžu hovořit třeba za svůj podnik v tomhle. My jsme se rozhodli před 10 lety a opustili jsme výrobu mléka. Bylo to dáno asi našimi subjektivními podmínkami, neměli jsme úplně k tomu dostatečnou kapacitu té výroby, tak aby nám to dokázalo pokryt ty výrobní náklady, a rozhodli jsme se jít jinou cestou. Nicméně jsme to udělali tak, abychom pořád ještě dokázali do té půdy vracet tu organickou hmotu, ten hnůj.
1: No to, jo,
2: co je důležité právě pro správné pěstování plodin, ano. Tak ten svůj kravín jsme pronajali a vlastně ten hnůj si kupujeme zpět a dáváme ho do půdy.
1: Aby lidé, kteří se tou půdou vůbec nezabývají, věděli, tak bez dobytka chybí půdě hnojivo, organická hmota, což sucho potom následně ještě zhoršuje. Takže zemědělci, kteří odmítají tu živočišnou výrobu, tak svým způsobem ohrožují úrodnost své půdy.
2: Je to tak, vracení organické hmoty do půdy ve formě hnoje je klíčová věc pro naše zemědělství. Stavy hospodářských zvířat v České republice klesly od doby po revoluci
1: výrazně.
2: Já si myslím někde zhruba na třetinu. Je to dáno taky tím, že se zvýšila užitkovost těch zvířat a vlastně ten odbyt takový není.
1: Problematický je i chov vepřového v České republice, přestože ho sníme 40 kg na osobu ročně. Jak je to možné, že se chov zemědělcům nevyplácí a z poloviny ho musíme dovážet?
2: Tak samozřejmě těch vlivů tam je několik. Například náš podnik zrušil chov vepřového v roce 1993. Zase je to odvětví nebo záležitost, která opravdu se vyplatí už jenom ve velkém měřítku dělat. S tím, že je velká konkurence evropských hráčů, čte Dánsko, Španělsko, které jsou schopni vyprodukovat to vepřové maso za výrazně nižších nákladů než u nás.
1: Jinými slovy, špatná je z vašeho pohledu dotační politika, která nahrává velkým hráčům na trhu a malé zemědělce likviduje.
2: Určitě takhle bych to neřekl. Spíš jde o to, že zemědělci neurčují tu výkupní cenu. Oni prostě dokáží buď toto vyrobit za tu cenu, nebo nedokáží. A ten trh buď to si to od nich koupí, nebo nekoupí. A ve chvíli, kdy máte zase živočišnou výrobu náročnou, plánujete dopředu a vyrábíte to vepřové maso dlouhodobě se ztrátou, tak jeden moment už se potom rozhodnete, že už to dál dělat nechcete.
1: Máte údaje, informace o tom, kdy ještě v Královéhradeckém kraji zůstávají silné chovy a mají šanci současný ekonomický tlak vůbec přežít?
2: Tak přiznám se, že na tuto otázku připravený jsem.
1: Mm-hmm. Je jich dostatek z vašeho pohledu?
2: Tak když se na to podíváme z celorepublikového hlediska, tak ve vepřové mase jsme soběstační, tuším, někde kolem 40%. No, takže asi to je odpověď na vaši otázku.
0: Český rozhlas Hradec Králové, O čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
1: Mluvím dnes s Jiřím Černým, předsedou Krajské agrární komory, o sklizni, ústupu odchovu zvířat a teď také o tom, co to všechno znamená pro peněženky běžných lidí v našem kraji. Pane Černý, o kolik si běžný člověk v Hradci nebo Trutnově myslíte na podzim připlatí za pečivo, maso, mléko? Dá se to odhadnout?
2: To je spíš otázka na někoho z potravinářů. My máme jedinou možnost v daný moment prodat nebo neprodat. Počkat si, jestli ta cena se zlepší nebo nezlepší, ale samozřejmě potřebujeme peníze na provoz, už zakládáme další výrobu, takže takové zlaté pravidlo říká, že zemědělec by měl třetinu úrody prodat dopředu. Je to pro nás trošku loterie, je to prostě obchod na burze pro zemědělce, je věc, kterou se musí čím dál víc zabývat.
1: A vy ty ceny budete zvedat, nebo jste zvedali?
2: My neumíme zvedat ceny. V daný moment, kdy chceme prodávat, tak buď to ten trh na to slyší, nebo ne. A samozřejmě cena potravin se stává z mnoha složek a ta část, která připadá na tu základní komoditu, třeba u rohlíku pšenice, tak ano, to jsou opravdu jednotky procent, to je třeba 10-11% tvoří cena mouky. Ten rohlík, který stojí dneska, já nevím, 3 koruny, tak z toho dejme tomu 30 halířů nebo 35 halířů stojí ta mouka a zbytek jsou lidská práce, energie, logistika, marže obchodu a tak dále.
1: Mluvíme o těch cenách potravin. Určitě jste zaregistroval ale, že se hovoří už otevřeně o tom, že ty potraviny, ty ceny zkrátka stoupnou. Uh-huh. Tak se ptám, proč si myslíte, že by měl kupující v kraji chtít dražší české potraviny, když vedle nich leží v supermarketu levnější dovoz ze zahraničí?
2: Tak těch důvodů tam je celá řada. V první řadě je potřeba si říct, že my tady máme velice propracovaný systém kontroly kvality potravin. Důvodem je i to, že pokud chce, aby existovali čeští zemědělci, tak by si měl kupovat české potraviny, protože pokud ta situace by se dlouhodobě vyhrotila a čeští zemědělci by neprodukovali u nás potraviny, tak by jsme museli velkou část jich dovážet a v tu chvíli bychom byli ještě více závislí na okolních zemích a v momentě nějaké nestandardní situace na trhu, ať už třeba jsme to viděli při covidu, kdy se zavřely hranice, tak v tu chvíli každý stát se zabezpečí nejprve svoji vlastní potřebu a pak teprve se bude ohlížet na ostatní.
1: Ideálně asi ty produkty z našeho regionu přímo, nevím, jestli to je reálné, že zabezpečuje Královéhradecký kraj opravdu ten svůj region, nebo tady to zabezpečit nejde a tady ta fluktuace nějaká v rámci republiky je.
2: Tak samozřejmě ideálně v místě, kde se vyprodukují ty potraviny, s tím, že v současné době bych řekl, že se zesiluje tendence podpořit zejména třeba ve veřejném stravování právě používání českých potravin, takže
1: lokální možná.
2: A lokálních za to samozřejmě děkujeme. My jako agrární komora přispíváme svojí činností k podpoře právě lokálních producentů potravin tím, že pořádáme celorepublikové soutěže, snažíme se je propagovat i právě třeba akcích typu dožínky, kde lidi mají možnost si to sami ochutnat, zakoupit.
1: Stát vás ale svazuje pravidly, obchody tlačí ceny dolů a lidé chtějí levné jídlo, jste pod silným tlakem, jak z toho ven?
2: Mám takovou filozofii, když chci být zdravý, měl bych jíst zdravé jídlo. A to zdravé jídlo mnohdy může být dražší než to méně zdravé. Neplatí to vždycky úplně jednoznačně, ale alespoň je to nějaké vodítko a my zemědělci usilujeme o to, aby to, co vyrobíme, bylo náležitě oceněno. Vyrábí se to na půdě, kde historicky máme svoje kořeny, kde jsme vyrůstali. Má to tu správnou chuť a vůni to jídlo, tak určitě nám to udělá větší potěšení než dovezené z druhé poloviny světa.
1: Je to taková pěkná výzva pro naše posluchače, ale začínali jsme opravdu těmi nepříjemnými údaji a čísly ohledně této sezóny, tak na závěr řekněte, co je ten úplně nejdůležitější krok, který musíte v kraji udělat do té příští sezóny, abychom tu za rok neseděli nad stejnými čísly.
2: Zemědělec má nějaké možnosti, jak třeba hospodařit s tou vláhou v půdě. Mluvili jsme tady o organické hmotě, ale není to jediná věc. Máme možnost trošičku agrotechnickými opatřeními třeba zmírňovat dopady sucha tak, že s tou půdou pracujeme už na podzim.
1: Co
2: nebo
1: konkrétně
2: sázení.
1: Teď tedy děláte?
2: Takže třeba když na podzim zořeme to pole, aby ta vláha tam zůstala právě pro scházení těch rostlin. Ale samozřejmě ne vždycky to je možné. Když pak třeba na podzim té vody je moc, tak zase se nemůžeme do toho pustit už na podzim a musíme čekat, až to vyschne na jaře. Jak říkám, no, je to hodně o štěstí. Vy něco děláte v tom zemědělství a nevíte, jaký bude počasí.
1: Tak končíme takže možná tou modlitbou, že budete chodit takže, dál ano, do kostela a modlit se, aby počasí přálo. Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové byl Jiří Černý, předseda agrární komory Královéhradeckého kraje a zemědělec z praxe. Pane Černý, děkuju za rozhovor.
2: Já také děkuji.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Hokejový Hradec Králové získal do kabiny slavné jméno. Na měsíční zkoušku přišel do extraligového klubu obránce Jacob Modrý, syn bývalého reprezentanta a hráče NHL Jaroslava Modrého. Co si od tohoto kroku na východě Čech slibují, přibližuje generální manažer klubu Aleš Komoníček.
1: Jacob je typologicky naprosto odlišný hráč, než máme my v současné defenzivě a trenéři si dlouho už takového hráče přejí. To znamená, když se naskytla možnost Jacoba nějakým způsobem oslovit, tak jsme to udělali a domluvili jsme se na měsíční zkoušce, tak aby i Jacob zjistil, jestli je schopen tuto úroveň hrát a se na jeho působení těším a pevně věřím, že tu svou zkoušku promění a že ho tady budeme vídat další dobu.
2: Důvody jsou tedy jasné. Přinést do tvořivější skladby hradeckých obranných řad více důrazu. To by pro téměř 2metrového a 100kilového beka neměl být problém. Otázkou ale je, zdali zvládne dynamický styl hokeje, který trenér Tomáš Martinec praktikuje.
1: To už bych asi věštil z křišťálové koule, tak je to relativně kluk v dobrých letech. Má i dobré bruslení na to, jak velký a silný je, tak to je ten důvod té zkoušky a uvidíme, jestli sem k nám Jacob zapadne či nikoliv.
2: Nahlíží do blízké budoucnosti manažer Komoníček. Defenzivní zadák Jacob Modrý se na své profesionální dráze dostává mimo Severní Ameriku poprvé, když za Atlantikem působil v nižších soutěžích. Sám hráč věří, že změnu zvládne a na zkoušce uspěje.
3: Je to přechod do jiného prostředí. Je tu také širší hřiště, ale konec konců vždycky je to prostě hokej. A já miluju tuhle hru. Je úplně jedno, kde hraješ. Prostě do toho dám 110% a udělám všechno proto, aby se mnou byl tým spokojen.
2: Syn slavného otce zároveň přichází do prostředí, které by mu mohlo vyhovovat. V hradecké kabině ho totiž kromě českých hokejistů přivítali 3 Kanaďané, 2 Finové, Dán, Francouz a 4 Slováci.
3: Hradecká kabina je naprosto perfektní, nejen, že je tady hodně kluků z Kanady nebo Finska, ale i Češi a Slováci mluví perfektně anglicky, takže nemám sebemenší problém. Na první pohled to vypadá, že je tady dobrá parta a všichni spolupracují. Zatím je to pro mě vzrušující.
2: Stejně tak i pro Jacobova otce, díky kterému má nejen americké, ale také české občanství. Jaroslav Modrý začínal s hokejem v Českých Budějovicích. Po návratu z NHL, kde nastoupil k více než 700 zápasů, končil kariéru v Liberci a Plzni. K Česku má podle jeho syna stále velmi silný vztah.
3: Je naprosto nadšený a je to pochopitelné, vždyť je to jeho vlast a tím pádem i trochu moje. Cítím státy takovou tu hrdost, že jsem dostal šanci, abych se prosadil v českém klubu.
2: Jestli k tomu dojde, ukáže příští měsíc, během kterého se hokejový obránce Jacob Modrý bude snažit navázat na českou stopu svého otce, tentokrát v Hradci Králové. Dnešního extraligového souboje s Libercem ale ještě nezasáhne. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: na místním referendu během říjnových komunálních voleb. Pro jeho konání nazbírali na petici dostatečný počet podpisů. I tomuto tématu se zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové budeme věnovat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Rozpočet Hradce Králové byl v pololetí v přebytku. O fotbalistu Daridu měla zájem reprezentace a noc bude oblačná s teplotami kolem 5 stupňů. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Pěkný podvečer. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80níkům a starším v pravidelných 5letých intervalech zvyšovaly o 500 korun, stoletým o 1000.
4: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů.

0: kterou si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
1: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
0: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
2: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
0: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Hospodaření Hradce Králové skončilo v prvním pololetí přebytkem 165 milionů korun. Vyplývá to z výsledků pololetního hospodaření města, které schválila Rada města. Příjmy krajského města vzrostly o 16% na rekordní bezmála 2 miliardy korun, a to díky vyšším daňovým výnosům i prodeji městských pozemků. Výdaje města přitom rostly výrazně pomaleji.
4: Investice Hradce Králové klesly o 16% na 231 milionů korun. Nejvíce peněz město dalo na opravu domu pro seniory Harmonie, rekonstrukci základní umělecké školy Střezina a na přestavbu křižovatky Mileta. Celoroční upravený rozpočet sice zatím počítá s 2miliardovým schodkem, ten ale město zřejmě plně nevyčerpá. Na jeho krytí plánuje využít peníze našetřené z minulých let a z části úvěr. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září a skončit by měly do zimy. Stavební povolení je podle starostky Deštného Simony Vlkové z Žijeme pro Deštné potvrzené. Kapacita parkovacích míst v horském sedle tak ze současných 80 stoupne zhruba na 200. Parkování tam bude nově zpoplatněné. Sport. Fotbalistu Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně Českému rozhlasu.
5: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případně mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je, a pochopil to. Počasí.
3: Noc přinese velkou oblačnost a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty klesnou k 6 a na horách ke 4 stupňům. Zítra ráno bude oblačno i zataženo, ráno a dopoledne výjimečně mlhy a hlavně na horách čekáme ojedinělé slabý déšť nebo přehánky a později večer pak ubývání oblačnosti od západu. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 a biozátěž na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehoda osobního auta komplikuje provoz v levém pruhu 105. kilometru dálnice D11 ve směru na Jaroměř. Počítejte se zdržením, na místě je policie.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je po 18. hodině, příjemný čtvrteční podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové vám od mikrofonu přeje Romana Joudalová a v tomto čase se pravidelně vydáváme na návštěvu a stejně tak tomu bude i dnes. Věra Herstová je úspěšná česká malířka a výtvarnice, žije a tvoří v Podkrkonoší v obci Vrchovina u Nové Paky. A je známá hlavně malbami kytic a motivy přírody. Využívá širokou škálu technik, olejomalbu, akvarel, temperu nebo kombinované techniky. Věnuje se i linoritu, pořádá kreativní workshopy pro veřejnost a třikrát se vydala do Indie, aby se o světě něco dozvěděla. Vydala se za ní s mikrofonem kolegyně Vlaďka Vildová. Příjemný poslech přejeme a pěkný podvečer.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: S malířkou Věrou Herstovou jsme se sešli na naší rozhlasové návštěvě poněkud netypicky. Jsme totiž v kostele narození Panny Marie v Hořicích. Tady natočíme část rozhlasové návštěvy, ale pak nebudeme rušit, protože za chvíli začne mše a půjdeme potom do Hořických ulic. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech této návštěvy přeje Vlaďka Vildová. Proč jsme se zastavili nejprve tady?
2: Tak všechno proběhlo nečekaně od A až do Z. Jsme v kostele narození Panny Marie, který se nachází hned vedle Hořického náměstí, tohoto krásného městečka. A tahle akce vznikla na popud Aničky Vaculíkové, naší kamarádky, která je členkou našeho spolku podkrkonošských malířů, nebo výtvarníků spíš. A bylo to taky nečekaně, bylo to rychle. Sešla se tady úžasná parta, možná 10 výtvarníků, každý za svoji disciplínu. Já jsem vyfasovala linorit, ani jsem nevěděla jak, ale byl tady akvarel, malba špachtlí, rotační malba a spoustu dalšího ještě, malba na hedvábí. A vznikla z toho krásná akce. Byl to napjatý kvůli počasí samozřejmě touhle dobou, ale i když vichr byl místama opravdu silný, hlavně teda nepršelo a všechno to dobře dopadlo, přišli lidi a myslím si, že byla velká spokojenost dětí i dospělých.
1: Slyšela jsem, že to měl takový specifický název.
2: Wow. Projekt.
1: My už jsme kolem vašich obrazů prošli tam u vchodu, u vstupu. To jsou ty nádherné, zářivé, řekla bych, že už takové náznakem podzimní kytice. A tady jsme v další části. Samozřejmě tady je spousta dalších autorů a jsou tady i známá místa. Nejen Hořická, ale i Novopatská. A tady máte další část tvorby, tak nám k ní něco řekněte, Věro.
2: Tady jsou novější obrázky, impresionisticky podaný nebo lehko špachtlí lehkým štětcem. Jsou to tempery. Dva obrázky vznikly teda v Polsku v příhraničí a jeden u naší milé kamarádky Lidušky Švábenické, kde se vždycky sejdeme jednou za rok. Horda malířů, která okupuje půdu, pec a ona má chaloupku, takže je to jedna velká obytná místnost, kde je ještě gauč, takový ten typický otoman se zdviženou části pod hlavou.
1: Stále natáčíme v Hořickém chrámu narození Panny Marie. Mm-hmm. Obrazům, kresbám a malbám to tady sluší, bych řekla.
2: Já jsem byla překvapená a je to díky nádherným oknům a dnešnímu slunečnému počasí. Tady sluníčko prozařuje na ty obrazy a nasvěcuje.
1: Protože mše začne. Odbyla celá. Půjdeme ven. Taky samozřejmě tady bude trošku hluk z té ulice.
2: Akce Wow Projekt probíhala tady v tomhle okolí kostela, kde je krásný zelený trávník a kameny, jak jinak v Hořicích, pískovcový lavičky.
1: Teď přemýšlím, jestli tam ten chrám byl také nějak zachycený. Byl tam?
2: Já myslím, že ne.
1: To bylo asi moc velké sousto, protože...
2: No možná příští rok.
1: Tak, a to bude chtít s nějakým trošku odstupem, protože odsud by se asi maloval dost těžko.
2: A nebo leda, detail.
1: Nebo abstrakci.
2: Aha,
1: už
2: ale
1: by
2: bude,
1: to také šlo.
2: Nebo detail.
1: Tak bude se to opakovat?
2: Mluvilo se o něm jako o nulzém ročníku. To znamená, že je taková naděje, že to Anička bude chtít. Pochopili jsme, že je velice, velice schopná organizátorka. Myslím si teda, že samozřejmě to pro ní bylo náročné, ale že to všechno takhle dala vlastně docela dost lidí dohromady, plus občerstvení, hudbu, projev pana faráře tady.
1: Všechno nám to ladí dohromady. Teď už slyšíte odbíjení zvonu, tak my se na chvíli odmlčíme a po hudební pauze se zase s Věrou Herstovou, s malířkou z Vrchoviny, sem do

0: Věra Hestová je podle mě regionální osobnost, regionální výtvarnice. Je originál zdejší.
1: Bezdejší. Nebo teda na tom Novopatsku, kde to miluju, kde je nádherná malebná krajina. Já vždycky říkám, že ta plocha červená odráží to krásný modrý nebe a je to protkaný zelenýma liniema a rozhoupaný houpacíma plochama, ozdobený kvítím a je tam prostě dobře, je tam krásně, tak mě to ani nikdy nikam moc netáhlo. Jo, na chvíli se podívat určitě, to je fajn, ale jinak opravdu jsem od dětství ve Vrchovině, u Nový Paky.
0: A v tom stejném
1: ne.
0: Domě?
1: Zase ne, ale jenom fakt kousek vedle, protože můj tatínek měl vizi, že postaví dům. Jak je známo, tak teď teda už se to stalo realitou, Novopatský obchvat, ale jeho předzvěst vlastně už nás provázela mnoho a mnoho let předtím a prošli jsme několika verzema, kde jednou měl být most kousek od nás a pamatuju si, že sousedka, která byla báječná ženská zemitá, tak říkala, to je krása, tady bude most. A já tady nasednu na pionýra a dojedu do Vidochova do práce, jo. Paní Hilmarová, klidek, to se asi jen tak rychle nedočkáte, no. A paní Hilmarová teda už je docela dost let v jiné realitě. Tak já vím, že každá věc v tomhletom světě má dvě stránky, tu světlejší a tu tmavší. A tak samozřejmě Nový Pace se ulevilo a ten provoz na Krkonoše je trošku odvedený stranou, ale zaplatila to ta nádherná krajina.
0: Ta nádherná krajina, dokud tam ještě byla, tak si myslím, že Věra Hestová neodolala a ten štětec si do ní opřela, do té krajiny.
1: No určitě, tak to je bezedna studnice, inspirace, dojmu, radosti, krásy.
0: Věro, kdy jste poprvé přistihla svůj talent?
1: Tak asi tam nějaký náznaky byly vždycky, ale pak díky mý kamarádce dobrý, která paradoxně dojížděla z Vrchlabí a tak mě dovedla do Nový Paky, kde existoval už nějakou dobu malířský spolek a tenkrát byla trošku mý hektická ještě doba, takže jsme se scházeli velmi často. Potom jsem chodila na schůzky i s Kočárkem. To vždycky nějak šlo udělat. No je to takový plíživý. Asi to, co člověka naplňuje, tak si tu cestičku najde k té realizaci. A já vždycky říkám, že cítím ty barvy v zubech. Jo, jako šáhnu štětcem. To tak samo.
0: Ty barvy berete tak, jak je potřeba, jak to vidíte v té přírodě. Ale přesto, máte ty tóny nějaké oblíbenější, syté spíš, nebo já jsem si všimla, že jsou sytější, že to nejsou ty až takové příliš něžné, až by se dalo říct, někdy se jim říká i vybledlé.
1: Chci říct, že se v tom taky odráží ta vnitřní podstata člověka, čím si prochází, jaký má nastavení a vím, že jsem mývala období, kdy ty barvy byly mavší a sytě modrá, hnědá, ale už dlouho mám paletu složenou z hodně zářivých barev.
0: Při této příležitosti vysvětlím, proč natáčíme s Věrou Hestovou v Hořicích. My jsme začínali na té návštěvě v kostele Narození Panny Marie, tady v tom nádherném barokním chrámu. Tam totiž je výstava, která je výsledkem projektu WOW. Součástí toho projektu byla i Věra Hestová, která dokonce vedla dílnu Linoritu. Mm-hmm. Je to tak. My se tady cítíme hezky, bezpečně, navíc na nás nádherně svítí sluníčko, tak si užíváme té hřejivosti a toho laskání tím sluncem. Když jste byla v tom spolku výtvarníků podkrkonošských a tak jste, někdo vás tam ovlivnil nebo inspiroval, nebo na koho z těch začátků ráda vzpomínáte?
1: To ovlivňování

0: probíhá, tak jako mimochodem si myslím, právě ta energie potom jako sčítající se a podporující se vzájemně a inspirující se vzájemně. Určitě vždycky se ty práce vystavovaly, diskutovalo se nad nima, probíralo se to. Nemůžu říct, že vyloženě někdo konkrétně, ale jakože by se člověk nedal ovlivnit nikdy a nikým, to snad ani neexistuje.
1: Věro, teď si někdo řekne, když se objevil její talent, nebo když zjistila, že jí to nejen těší, ale že to i k něčemu vypadá. Řekl to úplně lidově.
0: Že to tě může udělat radost. No, to asi tak jako největší devíza, že někdo přijde a řekne, no, já se ráno probouzím a dívám se na obrázek od vás nebo od tebe a vidím, že ten člověk je potěšený a že to dodává radost do nového dne.
1: Čas tady plyne příjemně, ale docela rychle a tak už po hudební pauze se sem vrátíme a povíme si víc o dalších zálibách a koníčcích výtvarnice Věry Herstové.

0: pro rozhlasovou návštěvu Věra Herstová teď odtajní, co všechno jí v životě těší, kromě rodiny. Výtvarné umění, to je jasné, malba, kresba, všechno, co s tím souvisí.
1: Tvoření, no.
0: A co dál?
1: Občas mám takový jako záchvat šperku.
0: Ale?
1: Ale to je takový jako třeba z vlny, nebo objevím, že mají nějaký jako natahovací bužírky, které prostě jsou úžasně nádherně barevný, že jo, tak to tam nemůžu nechat. A takový jako spíš alternativně, no.
0: A ještě další věc, o té jsme mluvili, že jste slýchala Evou Šinkmanovou, což je dnes už emeritní členka spolku podkrkonošských výtvarníků, už není mezi námi, že jste ji slyšela zpívat, protože k vám ten zpěv do života také patří. To je ta další asi vaše záliba velká.
1: Jo, no, mnoho let jsem vlastně, než jsem dojížděla do Jičína, a pak se tady založil sbor Hlas. Byla tady ředitelka základní umělecké školy paní Martincová, která celoživotně zakládá a spravuje a vede sbory, takže tady si asi to nemohlo dopadnout jinak, takže tady založila Hlas. Docela brzo potom mě někdo oslovil a začala jsem tam docházet. To je další taková oblast. Asi kdo má blízko, je citlivější, tak ho nemůže minout taky hudba. Takže ten sbor mě provázal taky mnoho let. Teď teda jsem se rozhodla, že asi už skončím.
0: Ne.
1: No. Protože ta doba je teďka tak zrychlená, rodina si žádá svoje, takže myslím, že asi bude dobrý, aby se to tak netříštilo. No. Ta hudba podporuje, zkrášluje, dělá radost taky. Pomáhá, no. Je hezký i u toho tvoření si pouštět hudbu a potom, když člověk si zaspívá, tak to vůbec to tělo krásně rozrezonuje.
0: Dá se říct, Věro, že to malování, to výtvarno, že vás provází, že to je v podstatě pro vás už profesionální záležitost, anebo jste v životě vystudovala ještě něco jiného?
1: Dalo by se to říct, ale teď vlastně převážela hodně ta rodina, takže to šlo trošku stranou a i mě začaly zajímat nějaké alternativní techniky osobního rozvoje a léčení. Takže jsem trošku ty priority přerovnala, přerozdělila. Vidím, teď možná nastává pomaličku čas se k tomu trošku vracet, k tomu malování. No.
0: A nechtěla jste tu malbu nebo kresbu studovat? No, nebo jste studovala? Já to nevím.
1: Já jsem měla pana profesora Vratislava Jana Žižku. Já jsem za ním nějaký čas dojížděla do Prahy na uměleckou školu průmyslovou. Nakonec se z toho stalo takový jakoby přátelství. Pan profesor Žižka byl nevyčerpatelná studnice všech možných oborů a oblastí. Všechno ho zajímalo. Taky mi uváděl výstavy, jednu v Nový Pace, kde nebyl k zastavení absolutně. Takže měla jsem oporu hodně v něm. Samozřejmě ještě v dobách, kdy pan Šustr, pan Klouček a pan Pavlovec, tak to už byli tenkrát pánové. Jako v letech a já jsem úplně začínala, ale jsem ráda, že jsem je mohla poznat, no, že to tam ten kontakt proběhl. No.
0: To určitě ten vliv jejich bychom tam pocítili. Držíte si stále stejně, jak se říká, styl nebo tu výtvarnou linii, to, co už jste měla třeba od začátku, anebo jste zkoušela také nějaké nové styly a postupy?
1: Samozřejmě, že člověk zkouší, taky se nedržím třeba jenom jednoho typu barev. Používala jsem nejenom olejové barvy, ale akvarely a tempery. Mám ráda tempery, protože používám je takovým způsobem hodně ředěný a vlastně využívám tam trošku ty schopnosti chovat se jako akvarel a zároveň ty možnosti, že se tam dá použít trošku ta hmota. která zase v akvarelu není samozřejmě, má jiný devizi, čistý akvarel. A to vždycky ovlivní výslednou podobu toho obrázku. Jako to nikdy nekončí tohleto. Loni jsme navštěvovali, tady jsme měli možnost při Hořickém muzeu, tak jsme nějaký grafický techniky si tady mohli prohloubit.
0: Jste k sobě navzájem kritičtí v tom spolku?
1: My jsme hlavně přátelský. Opravdu jo, to jako můžu říct, že společnost těch lidí vždycky byla taková něco trošku jako druhá rodina, kde jako jsme si pochvalovali, že tam nikdo není z takového ranku, že by byl zlomyslný nebo že by prostě nepřál těm druhým.

0: My už se vám opět hlásíme s Věrou Herstovou, s výtvarnicí z Vrchoviny. Na co se, Věro, zaměřujete nejvíc? Mohu za sebe říct, co mám moc ráda, tak to jsou ty vaše kytice. To není žádný kýč, ta kytice taková, že to je realistický dílo, každým coulem prostě přemalovaná fotografie.
1: No, já mám ráda, když ten motiv tam je, ale zároveň je v takovém odlehčení.

0: ten obraz mohl dýchat, aby si mohl žít svým životem, aby tam byla hra barev. Někdy celý obraz podmaluju červenou, někdy naopak cítím, že to chce tu pařížskou hlubokou modř. Ta barva pak udává tón celému obrazu a asi se tam hodně promítá momentální rozpoložení, momentální náboj. Někdy opravdu ta energie tam pulzuje a někdy je to zase takový zasněný. Ale miluju krajiny, miluju právě ten náš kraj nádherný. Samozřejmě ty kytice jsou, nebo i moře je velikánská inspirace, obloha je nádherná inspirace a mám ráda, když to ubíhá tak jako víceméně do abstraktna, aby to nebylo příliš popisný.
1: Jak tuto vaši profesi brali a berou v rodině? Fandí vám? Snaží se vám ušetřit čas, abyste se mohla malování věnovat?
0: Určitě to chápou a jsou úžasný. A musím říct, že teďka jeden z dvojčat, Samuel, že je moc šikovnej a občas přijde, že chce plátínko, ať mu dám plátno. Barvy má svoje, samozřejmě dostal stojan. Rodina to nejen chápe, ale možná tam bude nějaký pokračování, nevím.
1: To byste si přála určitě, aby bylo.
0: Tak samozřejmě, že by mě to potěšilo, ale já vždycky říkám, hlavně ať jsou v tom, čem jim bude dobře, a nebazíruju na ničem.
1: Když máte chvíli volna, tak malujete si. A nebo se ráda touláte třeba tou krásnou krajinou Novopatskou?
0: Já miluju se toulat. To miluju, no, za jakýhokoliv počasí, protože jestliže člověk se pohybuje v té krajině a je v takovém napojení, tak neexistuje počasí, který by bylo špatný.
1: Doporučíte nám nějaké místo? Ne, abychom tam šli v davech, to určitě ne. Kde by skutečně na chvíli spočinuli nejen zrakem, ale i tou svou duší a souzněli s tou přírodou?
0: Tak já miluju oblast mezi Vrchovinou a Podlavínem a Novou Pakovou, tam se říkalo Balka a jako dítě jsem tam často trávila s babičkou a s rodičem, a babička tam měla, tomu se říkalo Záhumenka, měla políčko, a kde se pěstovaly brambory a i pšenice. Můj tačka byl rozený kutil, takže si vyrobil vlek za auto. Měli jsme takový historický, ještě máme, Chevrolet, což byl válečný konfiskát, dovezený z Ameriky.
1: Ale s ním ještě jezdíte?
0: Ne, nejezdím. A bohužel taťka už potom, když nejezdil a to auto bylo pod kůlnou, tak na něj pršelo a podobně, takže chudák teda.
1: To by srdce některého sběratele zaplesalo.
0: No, to určitě, no.
1: Ale já myslím, že to je takové rodinné dědictví a to se hned tak někam nedává.
0: Já jako nelpím tak úplně na věcech, ale viděla jsem, že bratr by to těžce nesl, takže to zatím se to neřeší.
1: A vy jste třeba na tom Záhumenku pomáhala také někdy? Vzpomenete si jako dítě?
0: Je, tak tam byla zapojená celá rodina.
1: Všichni pracovali. No.
0: Ale pak se třeba udělal vohýnek a tam se pekly brambory. A
1: milé zážitky, milé chvíle.
0: Když mluvím, tak opravdu to
1: cítíte. Také jsem měla babičku na venkově a také jsme tam opékali brambory, také jsme pomáhali a stále cítím vůni té hlíny, jako zvlášť na jaře, jak se to všechno tak jako probouzí. To jsem milovala, když jsme tam přišli a teď to ke mně zlínalo.
0: To před jaří, že jo, když vlastně je to takový z toho tajícího sněhu, ta půda je vlhká a to je nádhera.
1: A ona někdy, to, co cítíme doopravdy, tak ono, jako kdyby to bylo cítit i z těch obrazů, vidíte, někdo to umí, má tam
0: možná
1: takovou atmosféru,
0: možná,
1: že ten ohýnek můžeme cítit a ty brambory tam můžeme si představit.
0: Určitě nejde, aby to tam někde nebylo, aspoň trošičku schovaný. No, tak.
1: A spojí se nám to s tím dětstvím, pochopitelně.
0: Ano,
1: a zahradničíte ještě třeba sama ve Vrchovině, nebo ne?
0: Moc ne, mě to k tomu úplně netáhlo a teď teda jsem se soustředila na jahody, že na balkoně mám takovou konstrukci, kde se dají uspořádat truhlíky s jahodama a ještě to tak různě rozšiřuju. My tam jsme v takový křižovatce struh a potoka, je tam nadúroda slimáku a hrysu a Ano. Možná, že do budoucna nějaký vyvýšený závody, že by to vyřešili, ale uvidíme, no. Já miluji, když se zbudím třeba ve 3 nebo ve 4 a když tam mám takovej ten klid pro sebe, anebo právě jsem měla období, kdy jsem opravdu zůstávala hodně pozdě, hodně a ta posvátná noc taková.
1: Všichni spí, ale
0: všichni, nikdo tady nic nechce. Pořádně baví teda něco zkoumat. Hodně věcí mě zajímá. Hodně oblasti psychologie, lidského vnímání a jednání a cítění a potom, ale mě zajímají i technické věci docela a jako mě to baví hodně moc. No, tak.
1: Takže jste schopná obsluhovat i to, co třeba jenom muži obsluhují, když ta technika vám
0: jo,
1: jde.
0: Tak jako v 15 mě rodiče pořídili Pioníra Javu 50 a tak to mě fakt jako bavilo si vyčistit trysky a promazat, to mě bavilo fakt.
2: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly, jedním okem, jedním

0: Tak my jsme tady trošku jako na vejmínku s Věrou Herstovou. My jsme se tady rozseděli, nám se odsud nechce, sedíme v Hořicích a já už vlastně naposledy vysvětlím, proč jsme tady, protože tady v tom kostele za těmi dveřmi jsme se na začátku návštěvy byli podívat na díla. Wow, díla. Většinou lektorů tedy toho projektu a mezi nimi má svou tvorbu také výtvarnice, malířka z Vrchoviny na Novopacku Věra Herstová. Já jsem zahlédla vaše fotky, Věro, z Indie. Proč jste vyhledala právě Indii?
1: To tak někdy v životě je, že si některé věci udějou sami. Díky jedné mé kamarádce Evičce Dolhové z Jablonce nad Nisou jsem se mohla podívat do Indie, nejenom, že podívat jako turista, ale vlastně bylo to se záměrem, protože Evička byla výborná léčitelka. Nějak se to přihodilo, že jsem se mohla připojit a navštívili jsme v jihovýchodní Indii takový centrum, jmenovalo se to Univerzita jednoty, místo, kde se potkávali lidi opravdu z celého světa. Jsou tam nádherné budovy z bílého mramoru a je tam obrovský chrám s velikým sálem bez podpěry, kde ty účastníci se scházejí, meditujou. Bylo řečené, že ten chrám má dosah opravdu celoplanetární energeticky. Jo. Líbilo se mi, že ti zakladatelé a má Bhagavan sice jsou buddhisti, ale víra nebo nevíra tam vlastně nerozhodovala. Jednou jsem tam byla v době předvánoční nějak, takže tam dali normálně křesťanský stromeček ke křesťanským Vánocům. To, co v téhle společnosti a realitě většinou řešíme, tak jsou ty rodový a rodinný různý vzorce a nánosy, který nabereme hlavně v dětství a potom teda i škola nám nadělí. Celkově prostě společnost, ten systém, který tady je obecně zavedený. Čím více nám toho podaří rozpustit, odložit, tak se nám žije snadněji. Ta radost, která tam vždycky je v tom nitru, tak může víc a víc prosvítat na povrch.
0: A jak na vás Indie celkově zapůsobila?
1: No to je šok. Samozřejmě naprosto jiný ovzduší, naprosto jiná společnost, naprosto jiný způsob mezilidských vztahů. My jsme přilítali do Chennaie, což je hlavní město toho Tamil Nadu, myslím se jmenuje ten stát indický. Takže samozřejmě horko, všude přítomný troubení, hluk, úplně jiná příroda. Člověk tam uvidí i hodně ty bídy nelehkého života, protože když se projíždí, tak člověk vidí, že opravdu jsou skupinky lidí nebo rodinky, že mají někde u příkopu na čtyřech kůlech střížku a to je celý jejich domov. Člověkem to trošku otřese nebo víc. Měli jsme možnost i takový věc, jako že jsme mohli si užít trochu moře, než jsme teda se dostali do toho centra. Dostali jsme se na posvátnou horu Arunachalu, to je nad městem Tiruvannamalai. Tam slavný buddhistický učitel Ramana Maharishi tam měl takovou jeskyni a jde se tam takovou stezkou mezi tou tropickou vegetací, kde jsou opičky, ale zjistili jsme, že dole prodávají banány, ale my jsme nepochopili, že to jsou pro ty opičky, že jo? Takže opičky byly naučený, takže si i uměli říct o ty banány před tou jeskyní, kde mniši v těch oranžových rouchách rozbíjejí kokosové ořechy pro ty opice a má to takovou opravdu osobitou atmosféru. Podél ty stezky tak na zemi rozložená deka a tam vytvářejí ty nádherné sošky. To je nesmírně obdivuhodný, ta jejich šikovnost, manuální zručnost. Na druhou stranu byli schopni dát síťku proti komárům, kde ty oka byly tak velký, že ty komáři hravě prolezly, anebo do budovy zatejkalo, tak to taky dokázali. jinak si myslím, že jsou manuálně nesmírně zruční ty Indové, no, a jako jsou i chytrý to lidi.
0: Bylo to pro vás obohacující?
1: Samozřejmě, že to bylo obohacující, protože úplně jiná kultura, probíhaly tam různé cvičení a přednášky a i procesy, kde vlastně člověk právě mohl pracovat na těch svých programech a přesvědčeních, který člověku, spousta programů nám slouží samozřejmě a zjednodušuje život, ale potom tam máme velké množství programů, který nám spíš stěžují život.
0: Věro, malovala jste tam také?
1: Ne, to na to tam absolutně nebyl čas. Tam člověk je tak zaměstnaný, že je opravdu rád, že si stihne vypracovat svoje věci a jít se najíst a ten čas tam je hodně vyplněný.
0: Vy jste tam byla už třikrát?
1: Byla jsem tam třikrát. Byla jsem tam v roce 2008 a dvakrát v roce 2012. Myslím si, že člověk ani vlastně nepotřebuje nikde daleko cestovat, že to cestování potom je hlavně sám k sobě dovnitř.
0: Sklidňujícím dojmem na mě působí Věra Herstová. Možná, že to souvisí i s tou Indií, kdo ví. Možná, že s tím, že se rozhodla, že se nebude přizpůsobovat tempu doby. Já vám, Věro, přeji tady u chrámu Narození Panny Marie v Hořicích, aby se v životě cítila dobře, klidně, obklopená těmi nejbližšími, aby se vám dařilo jak ve vztazích, tak hlavně ve zdraví, ale také v tom, co budete dělat. I když ten zpěv to dál asi nebude, tak to výtvarné umění dozajista ano.
1: Děkuji moc.
0: Věra Herstová, výtvarnice z Vrchoviny. Těším se na viděnou a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí Laďka Vildová. Naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Hradec Králové připravuje postupnou obnovu severních teras. Na cyklostezce u splavu v Hostiném vzniká nové zázemí. Podání omamné látky do pití by mohlo být trestné a zítra bude maximálně 16 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Hradec Králové chce postupně opravit a znovu otevřít zchátralé severní terasy v centru města. Zavřené jsou kvůli bezpečnosti víc než 10 let. Původní plán na celkovou rekonstrukci za 200 milionů korun radnice zrušila, protože ani na čtvrtý pokus nesehnala projektanta. Podle nových průzkumů je ale možné postupovat po částech. Jako první přijde na řadu oprava kanalizace za necelé 3 miliony. Navazující práce chce město zahájit koncem roku 2027, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: V současné době má město připraveno zadání projektové dokumentace zaměřené na zajištění a opravu vybraných částí. Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta, kterého by radnice chtěla mít vybraného během října. V příštím roce by pak město zažádalo o stavební povolení. Řemeslníci by se do oprav mohli pustit už závěrem příštího roku.
3: Hostinné buduje u cyklostezky u splavu nové zázemí pro pěší a cyklisty. Stavbaři převezou v následujících dnech na místo mobilní kontejnerovou stavbu. Upraví ji a obloží dřevem a s příchodem jarní sezóny by v ní mělo začít fungovat občerstvení. Město už nechalo vybudovat několik herních prvků a podle vedoucí odboru investic a majetku Moniky Vackové toho bude na místě ještě víc.
5: Dětský lanový centrum a měl by tam vzniknout jakýsi bike point pro obsluhu té cyklostezky.

0: stezky, tak aby cyklisti se tam mohli prostě občerstvit, případně si třeba opravit něco na kole, ale hlavně to bude sportovištěm pro děti.
1: Původní oblíbený kiosek byl po letech provozu zbourán kvůli nesouladu s územním plánem. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně v hazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
2: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
1: Novelu podpořila i opozice. Teď ji projedná ústavně právní výbor.
3: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové hrají v Tipsport Extralize s libereckými Bílými Tygry. Krátce po začátku druhé třetiny zápasu je Mountfield ve vedení 1-0.
3: Počasí.
1: V noci čekáme velkou oblačnost a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty klesnou k 6 a na horách ke 4 stupňům Celsia. Zítra ráno bude oblačno i zataženo, ráno a dopoledne výjimečně mlhy a hlavně na horách ojedinělé slabý déšť nebo přehánky a později večer pak ubývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách bude maximálně 11 a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Semelsku dejte pozor na silnici mezi Jilemnicí a Horní Branou. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta. Šťastnou cestu a dobře dojďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu e-mail od pana posluchače Jiřího, který už delší dobu sleduje v rozhlase, dříve jen u některých politiků, rozšíření pozdravu o další přídavné jméno, například krásný dobrý den a mnoho dalších jiných variant. S pobavením sleduje, jakou variantou vylepšení pozdravu ho ještě třeba moderátoři ohromí. Vždy si vzpomene na titulování ve hře Afrika divadla Jary Cimrmana. Bratře otče blbče, s druhém pozdravu krásné dobré jítro se setká vám i v literatuře, píše pán Jiří. Tak a možná názor na tohle a pak se ptá, jak je to tam s psaním čárky.
2: Tak to vezmeme po pořadě.
1: Už je to v pořádku? Prostě musíme se s tím smířit?
2: Jestli je to už i v literatuře, tak se nedá nic dělat. On ten pozdrav dobrý den v podstatě je doporučený ve formálních situacích, z čehož vyplývá, že častým užíváním se významově vyprazňuje, formalizuje se. No a
1: my nechceme, abychom zněli formálně, že? Když chceme pozdravit třeba posluchače, tak jim chceme dopřát krásné dobré ráno.
2: Ano, aby věděli, že v tom pozdravu je ten optimismus. Takže se to řeší třeba právě tím dalším přídavným jménem a když se použije konkrétně to krásný, tak to znamená velmi hezký, velmi pěkný. Takže patrně proto, aby se obnovil ten význam a bylo to hodně optimistické, tak se to zkrátka začalo takhle zdvojovat.
1: A jak je to tam s tou čárkou, když tedy chci napsat krásné dobré ráno, je to bez čárky?
2: Na to žádné pravidlo nemáme, takže když to napíšeme bez čárky, bude se to brát jako přívlastek postupně rozvíjející, dobré ráno, krásné dobré ráno. No a když tam tu čárku dáme, taky se nic nestane, bude to zkrátka přívlastek několikanásobný, to znamená, že ta dvě přídavná jména budou souřadná, rovnocená, takže jako bychom řekli dobré ráno a krásné ráno.
1: Můžete si vybrat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: prachy. Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, Lačera Tyšukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14. Lavu.

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělení do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bez domova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určený.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. My se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek zkolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9 hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětině, to je takovej docela oříšek, i když vykážeme lidi bez domova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostředí chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky, No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu, kolikrát se stane, že za náma sami přijdu s nějakým problémem, by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona je třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž. Jo. Byli takoví, kteří se nás ptali, jestli bychom nemohli pomoct prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Romava Keren, dobrý večer. Mika Umajku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: Reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala z Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palikera v Hojšune na Zamenca. A čem devlil? Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
0: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
0: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: Cenu města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folkloru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména

0: Na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojedinělé přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost, nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na Voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešovské do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linhartu a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: myslím,
0: prací?
1: Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No, ale je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strummers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárnej člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jaký mám dělat. Jasně, když je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla, aha, jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme. Tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste se ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My
0: teď
1: jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, ano, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je naštěstí Tonda přived úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už to nik je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, já bych to řekla Proč Tonda.
0: Pacifik před Pacifikem?
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: dnešním hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali, no tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto
1: píseň? Někdy jo, a hlavně když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí a já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou a já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná, ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Než zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co ano. Tony Lindhardt odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, teď to je táta té muziky. Pepa Blažejovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnil, že my jsme hrávali pro mladí lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: Ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozejí. Já jsem dřív vozila kapelu. A 30 let... A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažejovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: Vůbec.
0: A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že se moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: to
0: si
1: ještě
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech vy už jste
1: zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru
0: objedno.
1: Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: Ne, určitě ne. Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano.
0: No ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili Malostranskou besedu a koncert ve středu 30. září.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemůžu si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, Malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce něco, těším co? Na Gong, jako vždycky. Mm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Veterinoservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty namíříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Libora Skaly velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic spoléhá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: CZ. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, ale troufnu si říct, jak je stará, to bylo nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhaduji.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudrymu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky. Do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půl hodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k Zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozváželi cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Carl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo. Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kdepak. To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa vysoké míta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie. A pokud se ve vysokém mítě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mítě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů a ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od Československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy Československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií. Samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mítě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta Edvarda Beneše Hana, Jan Werich, doktor Adolf Schwarzenberg. Pro Jana Antonína Baťu vyrábí na podvozku Forda pojízdnou kancelář s prosklenou karoserií a vnitřní cirkulací vzduchu, psacími stroji, bufetem a rozhlasovým přijímačem. Zkouší to s výrobou různých přívěsů, dokonce i kluzáků, a pouští se i do výroby prvních karoserií autobusů.
2: Úspěch Sodomkovy karoserie v mezinárodní konkurenci. V soutěží elegance a pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
4: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
3: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
1: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, když se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopali řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. A tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady S11, to už to takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu, a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy SD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
3: Z těch autobusů Karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
1: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno, si myslím, celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kde ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem, Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je ve městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
3: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale spíš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
1: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá Karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Irisbus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní, teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová, hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné je již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně. Sport. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem, na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy, jeďte opatrně. Zelená vlna.

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromady? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace. Tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: Kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel... Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě jde z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínek.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. Takže to jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jed, to je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš, je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavez ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Chlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu to holí.
4: Pomalu.
1: Jen tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajci.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajksl.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky.
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates, ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
3: Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.
4: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
5: Ano.
4: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy a jestli je na balících uvedena správná váha.
5: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
4: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
6: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
4: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
6: No, tady prosím, pane přednosto.
4: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
6: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
5: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
4: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
6: Všecko pasuje, pane přednosto.
4: Telegramy a balíky.
5: V pořádku, prosím.
4: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
5: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
4: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
6: Kdože to chce dezertovat od pošty?
4: Kolbaba Josef.
7: Kolbaba Josef!
3: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
4: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
6: Já si ho vůbec nevšim.
5: Byl schoulený v koutku.
6: Ani tam není vidět.
4: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
3: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Ty, mrňouskové.
4: Konáme svou služební povinnost.
3: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se támhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchman.
4: Ty to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
3: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci, ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
4: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
3: Co pak tu děláte?
4: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci, provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu, podáváme hlášení na ministerstvo a když jsme se vším hotovi...
5: Rozdáme si karty.
6: A mastíme do půlnoci, Maria.
1: Nechcete si s námi dát partičku?
3: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete...
4: Krycárku, zamíchejte... Kolega listovní sejme.
5: Už jsem na tom pracuje.
4: Já rozdávám krejcárek nese.
6: Osma.
5: Desítka.
4: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
3: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
4: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
3: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
7: ESO!
3: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
4: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
3: Ani zamák.
4: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
5: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
6: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
3: Aha.
4: Tak vidíte, že to nic není.
3: Jenže mi není jasné to hlavní.
4: Co pak?
3: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
4: To je maličko.
3: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
4: To je taky možné, jenomže my...
3: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis... To je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
4: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
5: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
6: Za to ty upřímné přímo sálají.
4: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
3: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
4: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k šedesátinám.
3: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
4: Uhádneme to, protože jsme
7: zpohádky.
3: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No,
2: Tak se můžeme dát do Mariáše.
4: Oh, už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
3: Kde pak vlastně přebýváte?
4: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací. Mohli by nás vystrnadit.
5: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
4: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba
7: naschledanou.
8: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
2: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
8: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
2: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
8: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
2: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
8: Někdo zapomněl nalepit známku.
2: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
8: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
2: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
8: A co s nimi děláte?
2: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
8: Proč si ho tisknete na čelo?
2: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
8: Co říkáte?
2: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
8: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
2: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
8: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
2: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte?
4: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
6: Zelený spodek.
5: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
4: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
2: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
5: Panečku.
6: A Hrome.
4: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
2: Doopravdy.
4: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
2: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
4: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
5: Pravopis má teda hrozný.
6: Ale má dobré srdce.
4: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
2: Mockrát vám děkuji, páni skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík?
4: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
7: není psáno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhu Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání. Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Ha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli je mnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám jí schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticho, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Chlát je děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
5: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
5: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
5: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: Ale rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a támhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček jim ne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mě Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta. Sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nazbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule. Pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli. A třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících 2 hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám proto, že léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale to skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie, až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenými. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným. No, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému.
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené. Nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte? Ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mhm. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren, tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo. A přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvícený na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám. Byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
0: horníky... To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, který pomůžou. No,
0: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos, protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, je to zajímavé, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo, abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měli, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry, ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit. A to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Čenstochova, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek,
1: dobrý
0: noční
1: večer,
0: linka.
1: Dobrý večer, Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázni v Poděbrady.
0: A jak tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po prvním bylo soutěž seniorů. Začínalo to, než začínali ta mezinárodní, tak jsem musela, že seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou, a je to teda pro zdraví z lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano, ano. Ano, ten květ byl nádherný. Červen už bylo hodně teplo, abych tam asi nevydržela tak sedět na té terasy a tam, no, potkáváte tam dolů, tam je tolik lidí jezdí na soboty, neděle, rodinky na výlety v těch lázni a z našich měst různých tam plno a fakt opravdu ty lázně Poděbrady, je to taková příroda. Já říkám, všechny lázně jsou nádherné. Jezdím do Luhačovic, jezdím do Hodonína, jezdím Karlovy Vary, všude jsou krásné. Ale ty Poděbrady mě teďka tak nějak zaujaly, že je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádné kopce a na všechny místa jsem se podívala.
0: No, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání Noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
1: Tam je plno pořád.
0: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
1: Našla, já mám přátel, já jezdím hlavně do Hodonína, do lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiné, kde tam různé cymbálovek a takových všechny, kde ty známý mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
0: No jo.
1: Opravdu tam.
0: Nás to víc bere.
1: Ano. Vy holky
0: máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný, no.
1: Ano, a teď to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko a zase takový.
0: Jo, to jsou teda potom lázně.
1: I když v Poděbradech taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
0: No, z Hodonína.
1: Moraví.
0: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
1: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch lázní, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
0: Rozumím.
1: Zase to vystřídám.
0: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
1: Mějte se všichni hezky, ale mě zdraví, jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezona letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu. A já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně. Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý den, dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož to byl velký akvarista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam měl zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už toho to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste
1: se? To je jedna z věcí, no samozřejmě zase potkali už nemí čekali na letiště, ne na dráhy, ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, v Sydney, to je jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dal třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Čekali na mě, jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který zatím mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Takže když třeba jsme tam seděli s strejdou, takovým zamečku zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo, takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkal, hele, aby si viděl ptakopisk, aby si viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady ze 40 let koalu viděl dvakrát. Protože jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on udělíš mi byl asi 7. A my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože ta země koule je kulatá. Ale jedna věc byla zajímavá, to mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový kleště, který byly, asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský kleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když já jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty kleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel a na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putuje z Lysy nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak, tak, tak. tak jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla ještě měla nějaký takový ten vývod, protože už byla hodně špatná, nějaký posvědová choroba se jí pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak bych si pořád s Láďou a nechí na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě natura, která se nedá porazit, a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom ochranném centru mají vysokou věž, na který se tavilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitační, takový v podstatě jedna z věcí za druhou, v podstatě byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělali mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně strýda pobejval, a co mě tam dostalo, že Helena na to moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů, a tam v tom je dvou vojáků, starého pána mladého, to je otec se synem, a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží Finchettovo je zmatený, že byl původně určený ta stavba pro Indii a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte a řeknete, jaké to bylo, ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme Noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to bylo v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady,

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No, vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Taky dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov, který
1: no,
0: loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu, Brače, kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera. Prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historický jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos...
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky asi od té doby, co tam noční linka existuje. A abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macon jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své. To znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuji.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého
1: to
0: místa
1: vypr...
0: to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jo, jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Calodromo, kalitaxidy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalečí. A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se nechodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů. A teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit. A tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
0: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak
1: ano.
0: Přirozené
1: no.
0: Chování. Co vás táhlo do Brazílie?
1: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
0: Takže karneval?
1: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek. To pro nás udělali takové vystoupení. Ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
0: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustále práce, že?
1: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo,

0: Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni to, jak oni tam
1: vyznají. Jak se tam vyznají, jo? Že?
0: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanocu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od těch, od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
2: No to je štěňátko.
0: Ano, štěňátko, tak ho tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie, no. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
2: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase
0: zimní,
2: teď jsem to chtěl říct, protože ano, jo, jo. Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už tak je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
0: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátijou domů. A jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
2: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou.
3: Noční linka.
2: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den. No a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala: já letím 28. září na Rodos. Snad nezmrznu. Zdravím. Na to já odpovídám: Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až, řekl bych, do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na Den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na Den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plno let nikde tedy.
0: A tak o čem pejsky budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. S rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali. Tam bylo takové pěkné jezero. Tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo.
0: A jak je to dávno? Jak je to dávno?
1: Dávno? Ježiš, to jsem byla malý děvče.
0: No to já ale nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: Jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho Žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili v moři, tak já to musím rychle zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sitonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška voda, to zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakého přítele, seznámil. A když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valeta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valetě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád maltských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch maltských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltéský,
1: kříže,
0: tak ano.
1: No, maltéský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, taky je tam z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo. A manžel tam nechtěl jet a pak byl nadšený, protože tam surfoval. Já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval. A ještě chci říct k téma, jo, a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té Lavaletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Komino, Komini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky. Já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korál, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekevej. No, Mezekevej, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jednou se mě poštěstilo dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla. Ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Ano. Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to. 28 hodin i mezi přistáním, jo, my jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvil, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: Ten nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem tam byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten sakryš.
0: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
1: Jo.
0: Nový Zéland, myslíte?
1: Papuu Novou, ano, jsme letěli. A my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před týní.
0: Aby se dostalo mapu. Taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám před týní obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka my jsme snídali venku u stolu a běžel jeden Australan a zdravil každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se snídali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště, a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany, a my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda, a tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub, a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si aj tenkrát fotila. Já říkám, to snad není možný.
2: No čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No, no a jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapce, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
2: se díval, jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
2: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní z jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
2: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich dalšímu letnímu zájezdu, a mějte se hezky.
1: Mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy, a děkuji a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Děkuju.
2: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav, Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě méně pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodů, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé. Takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Burek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala, teda, protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela starat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla ta školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolébka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a tak, že ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování. Tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, ty jsem tam měla deja vu, vyloženě, tam jsem prostě měla v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to, to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
0: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem
1: ano,
0: rád,
1: Borečku,
0: že posloucháte.
1: Já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
0: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
1: A tak dále, ano.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
0: Dobrou noc. Když jsem tady říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví. No, děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o které mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden na Rodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
1: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
0: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
1: No. Jo, takže takový, a mě to bylo taky, já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti a já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
0: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív.
1: Jo. Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách? U vody? U moře? V lese? Na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezóna letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety, v roce 61, kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě putovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně. Nebo
0: to se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes no, 17 leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že jo, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli, tam byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak ale já vám to věřím, když už jsme umořeno, no, tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak v ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo, a ještě předtím jenom se zmíním krátce, jestli můžu, tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je a ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným nakoupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Přesně ta 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to doteďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý večer, já jsem rok po svatbě otěhotněla. A vůbec jsem nemohla jíst, lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo, s manželem?
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné, děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě, že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuji i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte, na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Volker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci,

Avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony. Ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl. Ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joe a Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joe a Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Ne, zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle ten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchý a tichý. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zvostat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty dvou nebo třímetrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu třímílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všim, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl ano dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcoval řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 dní, než byla s to vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí ze zadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě bleskl hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.